je včas. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry.

radnějenmi. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasobaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně však. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: Šteňátko ptakopiska jmenuje se
1: Takopisčátko.
2: A štěňátko klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko kasuára
1: Kasuárátko.
2: A co štěňátko?

0: Tator.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ješkátor.
1: Ježolátor.
0: Ne. Prostě ješkátor.
1: Hele, a co? Ješkoláček.
0: Ješkoláček. Ješkátor.
1: Ne.
0: Ješkátor.
1: Ne. A ješkolačka.
0: To je jasné. Ješkátor říká.
2: Radio Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88.

mi krátere posetou. Jsem jako měsíc slunečních, přesto jsem planetou. Mám 88 dní.

0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau.

Někdy jen nemávnu rukou, a kde co není mi jedno. Někdy se nezvládnu zasmát, někdy se nezvládnu zvednout. Někdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba teď.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

co milovala tuhle zahradu, od toho, co vždy sedával vedle ní. Někteří lidé spolu stráví celý život.

Radio Junior.

0: Restart s Petrem a Karlem.
1: Šestá hodina
2: nám odbyla. Holky, kluci, dobré ráno vám přejeme tady ze studia u nás. Vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s Komajzem.
1: A Karlosem, ano, dobré ráno, hezké pondělí, víkend opět utekl, ale byl to ten z posledních mála víkendů, který ještě dělí zejména vás, holky, kluci, od toho, abyste už potom mohli vstávat a v kolik chcete.
2: Přesně, vyvalit se někde u moře, dojít si
1: na horách,
2: na
1: trávníku,
2: tyjo, strašně bych se
1: vám zmrzlinu.
2: Těším se na to, hele, těším se na to, až budu moc jako to, já už teda volno mám díky
1: že
2: maturitě,
1: právě, že právě.
2: Ale já se těším i na to volno od té práce, že nebudeš řešit nic.
1: Toho se já celkem bojím.
2: Já na jednu stranu, jo, na druhou fakt se těším na ten klid, že můžu někam jet, nemusím někomu říkat, kam jedu, nemusím hlásit závazky, kam jedu, na jak dlouho
1: tam
2: jedu.
1: Ale holky, kluci, vy každopádně hlaste o těch prázdninách, kam jedete.
2: Ano, ano, samozřejmě.
1: Vy hlaste, kam jedete, ale zkrátka je to už za rohem.
2: Je to
1: za rohem. Léto je za rohem. Jaký bude počasí, to si právě řekneme. Právě, že je léto za rohem. Tudíž je ten správný okamžik na to.
2: Dát si zprávy.
1: Tak jo.
0: Minutové zprávy.
1: Je pondělí 8. června a je 155. den roku. Do konce roku zbývá 206 dní a do školy se půjde už pouze jen 18krát.
2: Dneska slaví svátek Medard, takže všem Medardům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a něco ke světovým dnům, tak dneska máme třeba Světový den oceánů. Peťo, co sport?
1: Národní týmy ladí formu před blížící se mistrovství světa. O víkendu zaujal například přípravný zápas portugalské fotbalové reprezentace proti chilské fotbalové reprezentaci. Pokud sledujete basketbal, je velkým překvapením, že ve finále NBA jsou letos právě New York Knicks. Klub čeká na titul od roku 1973 a fanoušci v New Yorku začínají snít o historickém triumfu. Karlíku, jaký bude právě to počasí. Už bude léto, bude mráz, kam se ptáš, kam schováš.
2: Hele, Peťo, dneska tě potěším. Dneska bude totiž celý den polojasno až jasno. No a co se nám týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 11 stupňů teďka ráno. No ale vyšplhá to až do neuvěřitelných 26 stupňů Celsia. Tudíž dneska je ten den a je to fajn na to podniknout, i kdyby náhodou krátkou procházku, tak prostě nějakou procházku do přírody a vyrazit si.
1: Když je stres, tak do přírody, ano, neuvěřitelných 26 stupňů, přátelé. To byly zprávy.

0: hodin
1: a 6 minut a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s Komajzem
0: a Carlosem.
1: Ty bláho, ty mi úplně přeskočilo hlas, slyšel jsi to? S Komajzem.
0: Já si myslím, že to bylo schválně.
1: Ne, to nebylo. To
0: ale
1: nebylo.
0: Ale bylo to hrozně hezký.
1: Díky, jo, tak super.
0: To bylo hrozně hezký. Ano, vyladíte Ranní restart a dnešní téma je...
1: Domácí mazlíčci.
0: Ano, moc hezké téma.
1: Ta kravička v pozadí byla teďka dobrá. Domácí mazlíčci.
0: Ale my si řekneme, že i právě taková kravička.
1: Může být vlastně.
0: Může být mazlíček. Domácí mazlíček.
1: Ježišmarja, teďka jenom doufám, že nebude, že neposlouchá Verča. Ta dneska to jí bylo špatně, tak zůstává doma, takže vyleží a bude se učit doma. Ale doufám, že tohle z toho téma neto, protože mi bylo... Já bych ani neřekl, že jako vyhrožováno to ne, ale tak jako takový to, že až spolu budeme bydlet, že, tak lidi plánou třeba nábytek a tak, tak já už teďka vím, že tam budu mít zoo. Protože Verča je ten typ a už začala tím, že lásko, jak kdybych jako viděla nějaký koťátko na ulici, já ho vezmu a přinesu ho domů. Takže teďka to vědomí no, toho,
0: to
1: že vlastně
0: chtěl...
1: budeme říkat i o krávách vlastně, že jsou domácí mazlíčci v podstatě.
0: Hele, naštěstí nejsme v Americe, ale právě to jsem chtěla probrat.
1: Ano.
0: Seš tým kočka nebo pes?
1: Já jsem pes.
0: Já jsem taky pes. Takhle, kdyby na to jako přišlo vyloženě, tak bych jako i tu kočku jako nějakým způsobem jako zvládl. Nějakým způsobem. Ale vlastně přijdou mi kočky, pes na tebe vždycky počká. Je to takový ten přítel toho člověka, jo. Zatímco ta kočka prostě podle mě, kdyby soused měl lepší kapřičky...
1: Tak odběhne za sousedem.
0: No.
1: A tak ono se říká, že jo, lásku kočky si musíš jako zasloužit nějak.
0: No a tak ale i toho pejska.
1: Ono, no ne, ježíš, to samozřejmě, ale u toho pejska to je kolikrát lehčí a kolikrát lidi se opírají o to, že tu jako koččinu lásku si fakt jako musíš prostě nějakým způsobem zasloužit, nějak si ji vydobít. Mm-hmm. Ale přesně jak říkáš, no je to prostě přelétavý zvířátko.
0: No hele, a máte nějaký domácí zvířátko, domácího mazlíčka?
1: Na, mýho bratra.
0: Tvýho bratra. Ale... to je perfektní. Ale jinak nějaký zvířátko tam proběhlo?
1: Jo, teďka ne, ale mývali jsme.
0: A co jste měli?
1: My jsme byli rodina, nebo takhle, babička má psa teda, jestli to, ale
0: jasně,
1: babička
0: pejsek.
1: Je v Opavě, takže to je pro mě celkem nogou, jako občas, když tam jsem, tak ho vyvenčím, že jo, a jako dá se považovat, že je to taky náš mazlíček, ale primárně je její.
0: Dobře, babička má pejska.
1: No, ale my jsme byli skupinka hlodavců, my jsme vždycky měli křečky a potkany a tak a no, tohle to nás hele, prostě bavilo, no.
0: Ti křečci, to je kapitola sama o sobě, ale ty bych nějak pochopil, ale ty potkany.
1: Tak
0: prostě...
1: pardon, potkany, tak byl jeden.
0: Jeden potkan.
1: Jenom jeden, byl Remy.
0: Remy,
1: jak z toho? Zratatuj. Doufal jsem, že mi bude vařit, moc ne.
0: Nevařil ti ten potkan, to je hrozná škoda.
1: No počkej, a tak vy máte psa, ne?
0: Máme dva.
1: Dokonce.
0: Ale zase otázkou je, jak to zase brát. Táta má dva, mamka má kočku.
1: Kočku mám doma.
0: Já žádný zvířátko tady v Praze nemám, i když takový...
1: Mě.
0: tak ty to, no, ty jsi domácí mazlíček, no, je, ano. Až na to, že vůbec nejsi u mě doma.
1: No taková toulavá kočka.
0: Toulavá no. kočka, no vlastně hodně zatoulaná teď. Ale chtěl jsem říct, že jsem měl takový, jakoby, situace, kdy jsem si chtěl koupit pejska, jo?
1: Mhm.
0: Ale nějak jsem dospěl k tomu názoru, že musím počkat, až dostuduju úplně kompletně školu, protože já nechci mít takovou nějakou malou jako čivavu, víš, nebo nějakého malého psa, kterýho bys jako eventuálně vzal do tašky a sebou do té školy. Já bych to něco jako většího a to by do té školy úplně jako nedotáhl.
1: Jo, nad tím jsem já vždycky přemýšlel, já úplně nemůžu mít velký psy, protože mě přerostou. V jeden moment by se to stalo, hele, eventuálně.
0: No tak naši Leon Bregři, které máme v Brně, tak ti by tě, no už teď, i to malý štěně je větší než ty, podle mě.
1: Super, no.
0: Ale tak zase, to vůbec nevadí, každý jsme nějaký, ale víš, že prostě hrozně chci pejska.
1: To chápu. A já jsem si říkal, že jako postřední...
0: Mě ho koupíš.
1: Taky.
0: Fakt, děkuju. Tak ano, tak to jsem rád, že to je zaznamenaný.
1: Ano, super, tak to je happy, moje peněženka bude brečet. No ale Já jsem si chtěl dát jako odměnu prostě za maturitu. Prostě jakmile já vyjdu ze školy úplně jednou, tak jsem si
0: tak
1: chtěl
0: si
1: dát...
0: Tak si co koupíš?
1: Tak jsem si chtěl dát psa jako, jako dárek. Jakože jako takový... Já nevím, jak bych to řekl.
0: A kam ho dáš? Nějakého malýho dobytu?
1: Já jsem chtěl malýho původně. Já jsem chtěl pomeraniana, takovýho toho pidi.
0: Jo. Takže Kája bude kupovat psa, přátelé?
1: To asi ne ještě.
0: A potom kravičky, kočky toulaví, rybičky, křečky a želvičky a podobně. Ovečky. 6 hodin a 12 minut a naše dnešní téma.
1: Domácí mazlíčci.
0: Domácí mazlíčci. Želáčte dál Radio Junior.

0: 6 hodin a 15 minut, přátelé. Vyladíte ranní restart na rádiu Junior
1: s Komajzem
0: a Carlosem. A dnešní téma, přátelé, dnešní téma je jediné domácí mazlíčci. Tak jenom pojďme si říct, jak jsme na tom třeba tady my v Česku, jo? Protože
1: no, pojď.
0: Tak se říká, že jsme národ chalupářů a houbařů.
1: Ano.
0: Ale taky tady hovoří jasně statistiky. A to je to, že až 58% dospělých Čechů tak sdílí domácnost s nějakým zvířetem, jo?
1: Aha.
0: V přepočtu na obyvatele nás v Evropě předhání v podstatě jen Rumunsko a Polsko. To chápu. Tam vlastně ti psi a kočky běhají vlastně venku tak jako samostatně.
1: To asi jo, no.
0: A naopak takové třeba takový Švédové nebo Rakušané mají doma zvířat minimum.
1: Aha.
0: A jak jsme říkali, pes nebo kočka, tak včera je prostě jasný vítěz, ať to lidi chtějí nebo nechtějí.
1: Já bych si typu psa.
0: Je to tak,
1: je to
0: Češi
1: pes.
0: Jsou zarytě pejskaři. Psi tak žijí zhruba v 37% domácností. Celkově po Česku běhají přibližně 2 miliony psů.
1: Mm-hmm.
0: Nejvíc oblíbené rasy jsou takové ty menší Yorkshíři, čivavy, jezevčíci. Yeah. Ale... Mm-hmm. Ale taky sdílíme i labradory nebo ovčáky. Mm-hmm. Labrador a zlatý retriever.
1: Tak zlatý retriever mi přijde taková vždycky klasika.
0: Je to klasika.
1: Ale jsou to strašně krásní psi.
0: Hezká klasika.
1: Strašně krásný plemeno a chytrý.
0: Celkově psi jsou hodně chytrý. Ani nevíme jak moc.
1: No, jako tak záleží jak to. Jako
0: ty naučil jako na povelenou sednout, já bych se na to vykašlal.
1: Já taky, no. No. Ale, no, jo, já bych byl ten pes, co to udělá, jakože, já nevím, co po mně chceš, dobrý, tak já si jdu lehnout prostě a to, a ještě bych za to dostal pamlsek. Sedni si, teď stojíš, koukáš na něj, nechápeš vůbec, co po tobě chce, tak jako si sedneš, protože si řekneš, aha, to bude jako trvat delší dobu, tak si sedneš, ještě dostaneš pamlsek, mňamku dostaneš, ani nevíš vlastně za co jsi udělal, sedl jsem si, no tak super, no.
0: Ale taková kočka tohle neudělá, že jo?
1: Neudělá, no. No.
0: I když kočky těm psům poměrně šlapou na paty, těch je v domácnosti kolem 23%, je to milion koček, takže
1: Tyba.
0: Zkrátka o milion psů je víc než koček.
1: Ti budu dělat tak background.
0: Děkuju. A každý desátý Čech to neřeší, tady ten spor,
1: no.
0: A má doma psa i kočku zároveň. No a zbylých skvělý, zbylých zhruba, to se nekazat ve zdravě, zbylých zhruba 10% trhu se dělí morčata. Super, výborně, králíky. Ňuf, ňuf, to mu říkám vždycky. Já bych si zapl kamery být váma. Kaja tady znázorňuje domácí zvířatka, je takovéně sranda. Křečci. Já mám pocit, že morče, králík a křeče byly úplně to stejný, Karo.
1: No, zuby byly stejný, ale výdech jiný.
0: Výdech jiný.
1: Výdech.
0: A papoušci. Zkrátka, my jsme velice jako benevolentní Češi, jo?
1: My ano.
0: Můžeme jít se s pejskama do restaurací, do hotelů, nákupních center nebo MHD, tak to je u nás naprostý standard, což nám lidé z jiných koutů Evropy často závidí, takže proto je prostě jednodušší mít tady pejska nebo kočičku, protože je tady i spousta parků, spousta zeleně a je to benevolentní.
1: Přímo i parky takhle jako pro pejsky třeba.
0: Právě.
1: Potom i cviční ty cvičňáky, říká se tam tak cvičňáky,
0: ano,
1: že?
0: Ano, to jsme taky chodili.
1: No.
0: Na cvičáky s našima Leonbergerama.
1: No.
0: Protože přesně. U nějakých těch větších psů už zkrátka potřebuješ mít nějakou větší kontrolu.
1: No jasně, to
0: větší
1: určitě.
0: Kontrolu.
1: Hele, máš tam třeba fretky v těch svých statistikách, v těch čísilkách?
0: Fretky? Hele, mám tady, mohl bych jí dát do statistik bizární a zvláštní mazlíčci. Co Čech? To exot se to jmenuje, jo? Takže to bychom si mohli říct po písničce a vtípku, protože pokud na něčem ztrácíme kontrolu, tak je to opět čas.
1: Ano.
0: Je 6 hodin a za krátký okamžik 6 hodin a 20 minut. Vyladíte Radio Junior, Český rozhlas, dnes tradičně
1: s Komajzem
0: a Carlosem.
1: Uhu.
0: A jsme rádi, že nás máte rádi.
1: Protože my vás taky máme rádi.
0: A laďte nás dál.

0: Pepek, Rádia Junior.
1: Přijde Pepíček do lékárny a říká: máte něco proti bolesti? A co tě bolí, Pepíčku?
2: No, ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení.

0: zdravívá skačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!

0: 6 hodin 29 minut, to byla velice napínavá chvíle, napínavý okamžik, a protože my jsme se tady dohadovali s Kajou ještě mimo vysílání, abychom se mohli pro dnešní vysílání
1: oslovovat, jmenovat přezdívky, cokoliv.
0: Nedát nějaké jako zvířecí alter ego.
1: Ano.
0: Takže jsme se tak jako dohodli, že vás zdraví Hrošík Péťa.
1: A Mišák Carlos.
0: Mišák Carlos.
1: To byla krysa, jakože.
0: To byla krysa.
1: Ne, to jsi neviděl v tom?
0: Udělat ještě jednou. Vypadáš jako z Harryho Pottera Peter Pettigrew. Znáš ho?
1: Znám Petra, ale tak víš co, tak on byl, že jo? On byl krysa. Ronova
0: takže
1: krysa.
0: Poměrně dobře jsi to vychytal. Dobře jsi to vychytal.
1: Hepone.
0: No a hlavně je 6:30 ráno, vyladíte ranní restart na Rádu Junior, je pondělí.
1: S Hrošíkem Peťou.
0: Tak já to možná přehodnotím.
1: No, ale
0: tohle
1: už si to řekl.
0: Ráno nechci poslouchat.
1: Už si to řekl a holky, kluci, teďka už jako dneska pojedem tohle, no.
0: Dobře, takže Hrošík Péťa oznamuje, že přichází, že byli.
2: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
3: Žil byl jednou jeden básník Karel Hynek Mácha. Když se řekne Mácha, každému se hned vybaví láska. Byl totiž slavným představitelem takzvaného romantismu. Žil v první polovině 19. století, kdy se lidé začínali více zajímat o přírodu, emoce, fantazii a osudy jednotlivce. Narodil se roku 1810 v Praze jako Ignác Mácha. I když jeho rodina nebyla bohatá, dokázal se stát právníkem. Víc než zákony, ale miloval knihy, přírodu a umění. Jako hodně umělců byl i Mácha neklidná duše. Hodně dumal nad životem a smrtí, byl velmi citlivý, až melancholický a rád bloumal po krajině. Uvnitř s ním ale zmítaly silné emoce. Ty podle vzpomínek jeho snoubenky Lory Šomkové často vybublaly v žárlivé scény a majetnické chování. I když si ho dnes často představujeme jako osamoceného introverta, společnosti se úplně nevyhýbal. Znal se například s Josefem Kajetánem Tylem, autorem slov naší hymny. Za studií dokonce hrál divadlo. Taky nosil výrazné oblečení. Byl to zkrátka mladík plný rozporu. Rád chodil pěšky na dlouhé výpravy do přírody a zapisoval si dojmy z cest. Fascinovali ho skály, lesy i tajemství.

0: umí odcitovat její začátek. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Teď pozor.
1: Spoiler alert.
0: Kdo si teprve plánujete máj přečíst, zacpěte si uši, ať vám nevyzradím zápletku. Ta vypráví o loupežníku Vilémovi, který čeká v cele na popravu a dumá nad svým životem. Zabil totiž soka v lásce, ze kterého se pak vyklubal jeho dávno ztracený otec. Za Máchova života se máj kritikům moc nelíbil, protože byl temný a prý málo národní. Jeho nejdelším dílem je román Cikáni. Kdo ví, co by všechno Hynek ještě napsal a kam by se jeho styl posunul, jak by stárnul. Bohužel k tomu nedostal příležitost. Na tomto světě pobyl jen necelých 26 let. Když jednou seděl na kopci nad Litoměřicemi, kde zrovna začal pracovat v advokátní kanceláři, všiml si, že ve městě pod ním hoří. Přispěchal na pomoc a pomáhal hasit. Tvrdilo se, že z toho dostal zápal plic. Pravděpodobnější ale je, že se tam nebo krátce předtím nakazil střevní infekcí. Moc to neřešil a chodil dál do práce. Pak už mu bohužel nebylo pomoci. Básníkova smrt byla o to tragičtější, že přišla pouze nějaké 2 dny před jeho plánovanou svatbou s Lori, která mu nedávno porodila syna. Původně měl jen malý pohřeb. Po 100 letech, jen několik měsíců předtím, než nás zabralo nacistické Německo, byly jeho ostatky tajně vyzvednuty, čili exhumovány, a putovaly do Prahy. Nakonec Hynka v květnu 1939 uložili na Vyšehradský hřbitov. Tam jsou pohřbené i další významné osobnosti. Máchovu rakev na Vyšehrad dopravil vůz tažený 6 bělouši. Cestu prý lemovali 10 000 lidí. Celým městem se nesl zvuk kostelních zvonů. Dnes je Mácha oslavovaný. Okolí hradu Bezděz, kam zasadil děj svého máje, se dnes říká Máchův kraj. Jmenuje se po něm i Máchovo jezero. Původně to tedy byl jen rybník, ale je opravdu velký a výraz jezero zní tak nějak líp. Na stráně pražského Petřína najdete i jeho sochu od Myslbeka, u které si dávají schůzky milenci. Historie má holt ráda romantické hrdiny.
2: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Novinka hitparády Rádia Junior.
1: Konečně volná, tak se jmenuje nová singlovka Adély Křivánkové. Adéla už ve 12 letech excelovala v hitparádě Rádia Junior s písničkou Parfém. Brzy přidala songy jako Konečná, To jsem já, Vznáším a spoustu dalších. Studentka ostravského gymnázia Adéla ale má ve svém repertoáru i spoustu trendy hitů, jako třeba APT, písničky z pohádek, Zoo od Shakíry, Tři oříšky pro Popelku nebo píseň Lociky z pohádky Na vlásku. No a protože miluje K-pop, tak umí i skvěle zpívat hitovky od BTS nebo Golden Soda Pop z filmu K-pop Demon Hunters. A proto máme velkou radost, že se Adéla Křivánková stala hvězdou koncertu Rádia Junior na 66. zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež společně s 13-letou Kiarou a taky hercem Janem Cinou, který propůjčil svůj hlas našemu rozhlasovému skřítku Hajajovi. No a teď už si od Adél užij její nejnovější single Konečně volná. Adéla Křivánková.

0: víc.
1: 6 hodin 42 minut vyladíte ranní restart na rádiu Junior.
2: S Hrošíkem Peťou.
1: Pane bože. A s Mišákem Karlem. Ano, i tomu by mohlo naznačovat, že naše téma jsou domácí mazlíčci.
2: Ano.
1: A i ten Hrošík, protože si i pak třeba řekneme v druhé hodince, že i takovéto domácí mazlíčky někdo ve světě má.
2: Ano.
1: I takového Hrošíka. Zkrátka vlastně zoo si otevřít můžeš i tady v Česku. Uděláš pár
2: program.
1: Povolení. A
2: můžeš se o ně starat, teda.
1: Ale takhle asi by mě stačil pouze ten pejsek. Ale co by nám tady rozhodně nestačilo? Já myslím si, že program Rádia Junior by měl jet i v novém dni vymyšleným, protože vždycky je Rádia Junior málo.
2: Ano, přesně tak. A je, dneska to je natřískané a já klasicky začnu...
1: Ale pořád je toho málo. Na Junior je toho málo, protože vy musíte ladit Junior pořád, den o denně, každou hodinu, každou minutu, každou sekundu. Myslím, že i my jsme tady málo. Bychom měli udělat nějaký nový pořad, který bych se vysílal od 12 do 3. Jmenoval se to Dobrou chuť na obědě s Karlem a Petrem, abychom u toho obědvali a říkali historky.
2: To je takový prostě poklidný, co si pustíš jako do pozadí u toho obídku a tak.
1: Taková ulice, jo.
2: A jakoby jo, no.
1: Jakoby jo.
2: A od 12 do 3 hodiny?
1: No já nevím, co jsem tak prostě řekl. Zkrátka
2: jako
1: je toho
2: obě 2-3 hodiny. A tak to máš více chorový menu potom.
1: No, však právě to mám rád, dneska mám degustační večer.
2: Fakt jo, hezky. Mm-hmm. Tak to si užij.
1: No, ale to nás čeká.
2: Pojďme se vrhnout, co nás dneska čeká odpoledne. A já začnu klasicky tou velkou pohádkou. A dobře, tak já začnu rovnou, je to větší zvířátko než Hrošík. Veleryba Lizinka.
1: Mhm.
2: Pohádka s písničkami Marka Ebena je příběhem o kamarádství, které vždycky pomůže překonat všechny nesnáze. Je to hezký a pozor, mám tady svého oblíbeného režiséra Karla Vejlicha.
1: Mm-hmm, ano, to je už tvůj.
2: Takže...
1: to už umíš naspamět.
2: Ten ke mně nějak přidozdele.
1: Přirostlo k tobě, já jsem rád, že jsem neřekl třeba plejtvák. Víš, že jsem Hrošík.
2: Plejtvák.
1: Že pořád že může být hůř, ta velryba mě to připomněla.
2: Ano.
1: Pořád může být hůř. Takže to je pohádka. A od 17 hodin je tradičně klub Rádia Junior. Dneska s Denisou Kemlovou a jejím dětským spolumoderátorem Ondřejem Holanem. A od 19.00 neboli od 7 hodin večer se k ním připojí Dana Gazdová, což je učitelka a propagátorka mezinárodních výměnných pobytů, koordinátorka pobytu v zahraničí a také Lenka Podzimková, učitelka se svými studenty. Takže dneska bude velice živo a výměnné pobyty je skvělá věc, protože se díky nim můžete podívat do různých států a studovat tam.
2: Zdokonalíte jazyk.
1: Což já bych potřeboval, takže dnešní vysílání berte jako takovou hezkou nápovědu pro to, jak třeba začít jednou, až budete starší a budete chtít nějaký Erasmus třeba do Itálie.
2: A nebo Itálie, do Asie. Itálie je krásná a ty Erasmy tam jako jsou prej fajn, jsem slyšel. Mm.
1: Ale jako kdybych měl mít nějaký Erasmus, tak bych ho chtěl mít někde jako mnohem dál.
2: Víš, Kambodža.
1: No, nevím, jestli do Kambodži přímo vyloženě, ale třeba ta Asie, víš?
2: Mm.
1: Být v Japonsku prostě třeba 2 měsíce.
2: Nebo do Tajska, za studiem.
1: No tak já by mi to dopadlo, já bych nestudoval. Bych byl furt v moři.
2: Já bych studoval na pláži třeba. A ještě u těch krásných tajských hor s tím výhledem, hej, to musí být strašně uklidňující. Peťo, pojď tam dát písničku, protože nás tlačí čas.
1: Ale zejména nás tlačí čas proto, protože po písničce nás čeká telefonát, protože
2: ach, jo.
1: Je ranní pomsta.
2: To počkej, to je moje.
1: A ranní pomstu.
2: To je dobrý.
1: Dělal Jirka Kohout.
2: Ano. A my ještě poděkujeme teďka za tohle skvělou music našemu hudebnímu dramaturgovi Davidovi Janečkovi.
1: Ano, říká, to je pro tebe odpočinci, pak bude ranní pomsta.

0: Přátelé, kamarádi, krásné dobré ráno.
1: Ano.
0: Ano, ten okamžik je tady. Okamžik je tady a právě ten okamžik zní asi nějak takhle.
2: Ranní pomsta.
0: Ranní pomsta a my už máme na drátě našeho Jirku Kohouta.
3: Krásné dobré ráno, mazlíci.
1: No čau, ahoj Jirko.
0: Dobré ráno.
3: Já jsem si říkal, když je to ráno plné mazlíčku domácí, že my dva jsme taky takový mazlíci. Teď je jenom na vás, kdo bude koho domácí mazlíček.
1: Ano. No,
3: jestli Kajo, s Peťose nebo obráceně. Takže si střihněte kámenušky papír teď.
0: Dobře, jdeme na to.
1: Okay.
0: Kámenušky papír teď.
1: Já jsem
0: vyhrál. Takže já chci, aby byl Karel Mazlíček.
1: Super.
3: Dobře. Tak Karel bude takový malej tygřík, jo?
1: Malej tygřík.
3: Malej tygřík. A ty, Peťo, ty máš prostě malýho tygříka doma, jako domácího mazlíčka, jo? Tak teď bych chtěl, abyste spolu šli na procházku, takhle podél, jako okolo studia.
1: Dobře.
3: Ale tygřík je hodně jako divokej, jo?
0: No.
1: Dobře, tak jo.
3: A ty máš tygříka rád, i když je divoký a občas třeba, jo, tě třeba sekne nebo kousne nebo tak.
1: Nemohl jsem být opice nebo něco takového, že by tady skákal. Ne, já prostě musím být tygřík. Tak jo.
0: Dobře.
3: Ale neboj se, ještě na tý procházce, protože jsi jako velmi živý tygřík, tak bys jako překonal nějaký překážky, třeba přeskočil přes židli, jo?
1: Super.
0: Perfektní, Jirko, jo, tak jo, to se mi líbí. Tak, tak na místo. Na místo, sedni.
3: A neboj si.
0: Ježíš, počkej, tak my vycházíme, já už mám tady tygra, přátelé, počkejte. Ale uklidni si, ale on fakt on nějaký agresivní, on je hodně agresivní. Já myslím, že... Au, já budu fakt, on pak nezlaj, pojď ty. Já začínám tu dveři, pojď. A teď pozor. To by se taky včera učili, jo? Přeskok. Tygřičku, pojď. Skoč. A je hopla, pojď, skoč. Hopla, au, tygřiku, au.
1: Jau.
0: Pojď, tygřiku, pojď. Jau. Pojď, skákej, tygřiku. No, hodnej, tak je hodná, tygříček, no. Pojď, šerchane. Hele, uklidíme se, jo. Jinak bude voda místo mlíčka. No, pojď, už jsme doma z jecházky, jo, pojď, pojď. Uklidíme si, jestli máš něco cukru, tak na místo, jau, sedni, tygře, jau, na místo.
1: Sorry, jsem se vžil do role.
3: Tak jak bylo na procházce, no a teďka... Ještě by měl tygřík dostat jako svačinu pánička, takže jednu krabičku.
1: Cože?
3: No, teď bys měl dostat jako najíst po procházce, že jo?
0: Hele, neboj, to všechno probíhá. My se navzájem zveme na snídaně, tak já tygříka dneska nakrmím.
3: To je krásný. A kam, co chodíte jíst takhle po ránu?
0: Já si dávám chlebíček s lučinou a se zeleninkou, s řetkvičkama a tak.
1: Ten jsem měl minule taky. Ale jinak já se tady jedu už 2 roky chlebíček s vajíčkama.
3: Jo, takhle. Tak jo, tak kluci, tak dobrou chuť a krásný sluníčkový den. Udělali jste mi radost takhle po ránu.
1: Děkujeme,
0: no tak hele, dneska to bylo taky příjemný.
1: Jo?
3: Jo.
0: Ale mohl jsem mít nějakýho lenochoda unavenýho, který nekouše a nehryže, viď?
3: Mohl, ale to by bylo moc jednoduchý a to bychom se u toho takhle nezasmáli pěkně.
0: Přesně, Jiříku, my ti děkujeme.
1: Děkujeme moc. Mě to bavilo, hele.
4: Jo, mě taky, mě taky.
3: Taky, tak to je důležitý. Že se všichni pobavili. Tak díky moc a krásný den, ahoj.
4: Krásný den, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, čau Jirko.
4: Jiříček Kohout právě byl hostem naší ranní pomstě.
1: Ano.
4: Hostem. On byl spíš panem králem v tomto
1: no, okamžiku. No, v ten moment jo, no. Ale...
4: panem velitelem.
1: Ale nebylo to špatný, bylo to dobrý. Tak... nehryzal jsem tě moc?
4: Ne, ne, dobrý, dobrý. Pak to vyřídíme.
1: Tak jo.
4: 6 hodin a 55 minut.

0: Rekapitulace.
1: Už vím, co stát má, už vím, kam dát se mám, svou láskou žít, láskou žít.
2: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adele.

Devítku získává Anima Alisa se singlem Bad Angel. Svým od BTS je na 8.

0: je Sokolík Pepík od Báry Ladrové. A ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
3: s Petrem a Karlem.
4: 7 hodin a 2 minuty, druhá hodinka je tady, přátelé.
5: Oje,
4: já jsem čekal, že jo, přijde něco chytřejšího.
5: Jo, vy posloucháte ranní restart, no, můžu dát ještě třeba nějaký zvuk nějakého zvířátka.
4: Ne, pojď.
5: Posloucháte ranní restart, Rádio Junior s Hrošíkem Peťou.
4: Ach jo, já jsem to zapomněl zase. A s Myšákem a Karlem.
5: Dobré ráno.
4: Ano, dnešní domácí mazlíčci, naše téma. Takže dnes je to opravdu takové zvířecí. Mm-hmm. Před krátkým okamžikem to byla dokonce ranní pomsta, kdy Karel se proměnil v tygříka a ano. My jsme si vyšli na vycházku po studiu.
5: Ale to je vlastně jako, když si to vezmeš, tak hezký. Myšák, co hraje tygra, který ho venčí Hrošík a zadal jim to kohout.
4: Ano. Ano, dnes je to opravdu krásný.
5: Tak to
4: jsme si tam mohli pozvat toho kohouta jako domácího mazlíčka.
5: Mohli, no.
4: Víš?
5: Ty bláho.
4: To je velká škoda, to nás ani nenapadlo, vidíš to? Takže ano, to je dnešní téma, o tom si povídáme. My budeme samozřejmě hrozně rádi, když se třeba podělíte s náma. Pokud máte doma nějaké nevšední domácí zvířátko,
5: ano.
4: Třeba kapibaru.
5: Axolotla,
4: nebo nějakou šelmu, nebo třeba agamu, nebo papoušky, nebo takový ty velký hlemíždě, neboli velký šneky, tak nám zavolejte. Budeme hrozně rádi, když si o tom budeme moc sama pokecat a dát vám případně třeba i písničku na přání.
5: Ano.
4: Ale tak se nebojte, volejte na telefonním čísle
5: 800 199 199,
4: a my si právě teď, ano, ten okamžik nastal, my si dáme
5: zprávy.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
4: Je pondělí 8. června, je 155. den roku a do konce roku zbývá 206 dní. A pozor, do školy se půjde už pouze jen 18krát.
5: Je. Svátek dneska slaví Medard, takže všem Medardům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a něco krátce ke světovým dnům, tak dneska je třeba světový den oceánů.
4: Hezký.
5: Peťo, co sport?
4: Národní týmy ladí formu před blížící se mistrovství světa. U víkendu zaujal například přípravný zápas portugalské fotbalové reprezentace proti chilské fotbalové reprezentaci. Pokud sledujete basketbal, je velkým překvapením, že ve finále NBA jsou letos právě New York Knicks. Klub čeká na titul od roku 1973 a fanoušci v New Yorku začínají snít o historickém triumfu. Karlíku, jaký bude dnes počasí? Bude teplo?
5: Peťo, dneska bude celý den polojasno až jasno, no a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 11 stupňů teďka z rána až do skvělých 26 stupňů Celsia. Takže dnešní den je fajn na to podniknout, i kdyby náhodou krátkou, tak prostě aspoň nějakou procházku do přírody a vyrazit si.
4: Do přírody, když je stres, tak do přírody.
5: Ano, no stres.
4: A bude krásných 26 stupňů, to si řekl moc hezky, Kájo.
5: Děkuju, Peťo.
4: Holky, kluci, to byly zprávy.

0: 7 hodin 9 minut. Naladíte nic jiného než
1: Ranní restart Rádio Junior s Hroškem Peťou
0: a s Mišákem a Karlem.
1: Jak vůbec dělá Hroch?
0: Nevím, jak dělá Hroch, Karle. Nezajímá mě to ani, jak dělá Hroch.
1: Mě teďka jo.
0: Nebudu tady dělat Hrocha.
1: Mě to zajímá, si potom najdeme, si to pak pustíme.
0: Podle mě podobný zvuk je jako roková kráva, ale podvodní. Ano, domácí, naště se to zaskočilo, domácí mazlíčci, to je dnešní téma.
1: Je to
0: ale
1: tak?
0: Pojďme si říct, tak ano, kočka, pes je základ, ale to takové bizární, jo, bizáry třeba tady v Česku, ale i ve světě, tak se budeme střídat, jo.
1: Dobře, tak já půjdu hodně to, mám ano. Tady dokonce i potom třeba, půjdeme a řekneme si.
0: Tak třeba, tak tady v Česku, axolotl mexický, vodní drak, což je už poměrně, ale jako ne, že neřekl bych neobvyklé, jo? Je to takový ten velký jako obojživelník, vypadá to jako věčně se usmívající Pokémon, jo? A lidi jo. Fascinuje třeba tím, že má neuvěřitelnou schopnost regenerace, takže mu doroste třeba celá končetina nebo část srdce. A celý život zůstává ve larválním stádiu, což je, že má jako žábry, že tak naopak, je to obojživelník, no. Potom třeba...
1: Hezky. Já tady mám třeba medojeda kapského.
0: Medojeda, že by někdo...
1: Ten je proslulý prej svou neohrožeností a odolností a zejména teda lidé v Africe, tak se je pořizují jako extrémně inteligentní a oddaný mazlíčky, ale jsou prej velmi tvrdohlaví i.
0: Takže vlastně medojeda, dobře. Potom ano, česká klasika ježek. Často mají rodiny ježka, a to konkrétně ježka bělobřichého. Je to hit v sociálních sítích. Sice má bodliny, ale lidé si ho pořizují jako takového tichého společníka dobytu. Má to však jeden háček, a to pozor, ježek je noční tvor. Tak zatímco vy usínáte, on se teprve probouzí a začíná dupat, funět a běhat v kolotoči pro křečky. Dále?
1: Je to tak. Hele, dál tady mám Fenka, což je malá pouštní liška s obříma ušima a váhou cca tak jako kolem 1,5 kg. Jde teda o velmi aktivní a hravý zvíře, který vyžaduje teda určitou specifickou stravu a taky velkou pozornost, a tohle tenhle vlastně druh té lišky nebo ten Fenek tak převažuje většinou v Americe.
0: Dobře. A tak tady máme v Česku ještě takzvané getigenčké prasátka, mini prasátka. Často si je lidi kupují s představou, že jim v bytě zůstane roztomilé zvířátko o velikosti čivavy, jenže mini v prasečím světě znamená, že místo těch 300 kilo budete mít dospělosti jen v uvozovkách takových 60 kilo. V panelácích pak vznikají docela solidní logistické oříšky, takže getigenské mini prasátka nedoporučujeme. No ale potom samozřejmě třeba hadi.
1: Ano, určitě.
0: Prčí. Dokonce v Česku tak tady se eviduje, že lidi chovají v soukromí kolem 130 krokodýlů.
1: Ty bláho.
0: Desítky velkých šelem, lvy, tygry, pumy a čím dál populárnější servaly, divoká africká kočka. No?
1: Ano, hezky. Hele, já jsem viděl snad někde na sociálních sítích jedno video, kdy frér místo toho, aby si pořídil normálně psa a vychoval si psa, tak si vychoval divoký prase. Ale to divoký prase potom jako narostlo do strašných rozměrů. Frér měl, nevím, taky 1,80 m třeba.
0: To prase?
1: Ne, ten pán, ten jeho majitel. Ale to prase bylo taky obří. Já jsem právě teďka řekl jeho velikost, protože on si na něj sedl a odjel. Že s ním chodil jako nakupovat a to. A bylo to někde snad v Asii, Japonsko, Čína, něco takového možná. Jezdil tam a já prostě potom, když jel domů, tak jako si na něj sedl, poplácal ho a jako odjel na něm.
0: Hustý.
1: Tak to bylo crazy. A potom tady mám třeba ještě Mike Tyson.
0: Aha.
1: Tak ten proslul hodně chovem vzácných bílejch tygrů. A Nicolas Cage tak vlastnil třeba, když si tady říkal hady, tak Nicolas Cage vlastnil dvouhlavého hada.
0: Mhm.
1: Takže
0: šifra
1: jako...
0: mistra Leonarda. Tak Nicolas Cage, dobře, zajímavý, ale zkrátka všichni nás spojí to, že ty svoje mazlíčky
1: milujeme.
0: A v Americe ty rakovy jako hit, a tam si vlastně můžeš vzít za muže a za ženu a kohokoliv a tam často takhle si spousta lidí bere své domácí mazlíčky.
1: Ano.
0: Pojďme si to jenom takhle v krátkosti představit, jak by to asi mohlo probíhat. Milý Karle Clemente, berete si zde přítomnou kočku africkou za svoji ženu?
1: Já jsem na tohle to čekal strašně dlouho, až se můžu vyslovit.
0: Odpovězte jednoslovně.
1: Pardon, ano.
0: Kočko africká, berete si zde přítomného Karla Clementa za svého muže? Tímto váš svazek uznáváme za plnohodnotný. Gratulujeme. Mm.

0: 7 hodin a 18 minut, holky, kluci.
1: Počkej.
0: A ano.
1: 19 minut.
0: Tady tohle tam muselo proběhnout. My se vám opět hlásíme, vyladíte Český rozhlas Radio Junior.
1: Ano, ranní restart. S Hrošíkem Peťou.
0: Ale nech toho. A s Myšákem a Karolíkem. No ale právě teď i s naším, já bych řekl, velice speciálním hostem a hostkou, protože právě teď máme ve vysílání a naší a Káťu Perglovou, což je třeba hlas, který vy moc dobře znáte z Žilibili.
1: Ano.
0: Ale my tu máme Káťu trošku z jiného důvodu. Dobré ráno.
2: Ahoj Petře, ahoj Karle,
1: ahoj.
2: Mimochodem gratuluju k tvé svatbě s kočkou africkou, ať vám to dlouho mňouká.
1: Děkuju, doufám, že nám to dlouho bude mňoukat a že to jako vydržíme, no. Třeba budou koťátka potom.
0: Budou koťátka. Takhle, naše první otázka, Kači, taková jako klasická. Jak se stávalo? Je to pro tebe normální, optimální čas, nebo je to brzo pro tebe teď?
2: No, jako já mám dneska dovolenou, jo, takže na dovolenou to úplně optimální čas není, ale jinak to celkem jde, ale protože můj přítel už ve 4 stával, aby šel na ryby, takže já už jsem byla tak jako napůl zbuzená, takže dobrý.
0: Wow, je to rybář, takže vlastně taky takovej jako dnešní den domácí mazlíčci, i třeba ten kapr na Vánoce je ten domácí mazlíček, ale...
1: Na chvilku, jo, hele.
0: Ale tvoje kačka tak má domácího mazlíčka. Já narážím to, že ty seš zejména malířka, protože to dílo, o kterém se budeme bavit, si nakreslila. Je to komiks, ale také seš převážně autorka Kačky a mopse, což je velice oblíbený komiks. Je to inspirováno tvým dětstvím a vlastně komiksovými knížkami, které si napsala a nakreslila, tak to bude ten premiérový hajaja, ten seriál, který budeme na Rádio Junior tady pouštět. Tak vzala by si Kačka mopse do postele?
2: Ne. Rozhodně ne. Rozhodně ne, protože mopslíci jsou takový dost specifický pejsci. Nevím, jestli všichni holky a kluci vědí, jak vypadají. Jsou takový malí, mají zatočený ocásek, mají placatej obličej, abych to tak nazvala, placatej čumáček. A hlavně oni celkem chrochtají, takže večer chrápou a to prostě v posteli nechcete.
1: Mm-hmm. Ale tak to není jenom v pejskách, ne? Tohle to jako chrápou
0: i tátové
1: a tak, a stejně to v posteli
2: no,
1: máš
2: no.
1: Taky.
2: Ale táty do pelíšku jako nevyženeš moc, že jo? Nebo teda můžeš to zkusit, ale asi se budou bránit.
0: No a co ty, a že Káťa z Kačky a mopse by si ho nevzala a ty by si vzala? Pejska, mopse? Ne.
2: Já jsem Káťa z Kačky a mopse, takže já bych si ho taky nevzala. A fakt jsme to vydrželi, jako když jsme měli pejska, tak samozřejmě snažil se, ale ne, prostě byly nějaké hranice.
0: Mm-hmm. Takže přímo bys teďka řekla, že je to inspirováno opravdu tebou, že je to tvůj příběh?
2: Jo, Kačka a mopse, jako ne všechno samozřejmě, takže, ale tak jakože 80% vychází z toho, co jsem já sama zažila s mopslíkem, no.
1: Ale tak to je hezký strašně.
0: To je vlastně
1: hezký, jako jak v tobě zanechal takovouhle stopu, že prostě o něm napíšeš komiks
2: a nakreslíš jako teda hlavně.
0: Nesmazatelnou, tak právě chceme nějakou historku, pojď, v čem bylo, nebo takhle, abychom to ještě uvedli, tak jsme rádio, takže asi to nevyjde na webu Rádia Junior, který mimochodem taky spravuješ ty, protože holky, kluci, Káťa Preglová je dokonce i web editorka.
1: Ano, přesně.
0: Takže, ale nebude to asi na webu jako ten komiks v tištěný podobě, ale jsme rádio a bude to v mluveném slově, tak kdo to namluvil a od kdy si budeme moct pustit Kačku a mopse?
2: No tak je to přesně jak říkáš, je to vlastně úplně takový experiment, jestli se dá komiks převíst do mluveného slova. Mm. Ono je to samozřejmě jenom jako tím inspirovaným tím komiksem, protože ten komiks jsou původně stripy, což jsou takové kratičké komiksy, mají třeba jenom 3 okýnka, takže to by moc jako vyprávět nešlo, takže je to takový předělaný. A první díl vyjde vlastně dneska, v pondělí, v rámci Hajaji, kterého vždycky můžete posluchači už vědí poslouchat v 19.50. Mm. A bude to 7 dílů. A potom je najdete k poslechu i na webu, takže když je nestihnete ve vysílání, tak se nemusíte bát. A namluvila to skvělá herečka Magdalena Borová. Takže se máte určitě na co těšit.
0: Krásný.
1: Jo, tak to je ale hezký. 7 dílů.
0: 7 dílů ode dneška, holky, kluci.
1: Ano.
0: To si zapamatujte, zapište to za uši. i klidně za uši těch vašich domácích mazlíčků, ale my teďka chceme ty historky. Tak co byla ta první věc, kdy jsi řekla, já to takhle zpracuju do komiksu, že ti něco provedl tak hroznýho nebo nějaký trapas, že jsi to prostě musela napsat?
2: No, to já už si úplně nepamatuju, protože vlastně já jsem ho měla v dětství, že jo, a jak už to tak bývá, tak odešel, takže já už teďkom pejska dlouho neměla a vlastně jsem na to nějak jako vzpomínala a říkala jsem si, že bych si ho prostě nějak nakreslila a nějak to prostě vyplynulo před pár lety a začala jsem dělat tyhle ty komiksy, pak se to dočkalo i dvou knížek, které se dají ještě koupit jako knižní vydání a teď jsem si řekla, že zkusíme teda toho Hayayu, no. A je to takový, jako je tam spousta těch příběhů, ale konkrétně tady v tom seriálu, tak kačka s tím mopsem třeba prožijou Vánoce, Velikonoce, nebo se vydají do školy, kde budou řešit takový velký problém, a nebo taky ale zažijou ukrutnou nudu. Takže je tam všechno možný.
1: Hele, já mám dotaz, ty jsi teďka říkala, že půjdou do školy a budou řešit nějaký průser.
0: Průšvih.
1: Tak stalo se ti někdy, jako, že jsi ho vzala do školy svého mopsíka a nastal průšvih nějaký?
2: Ne, tak tady zrovna tohle co patří mezi těch 20%, které se nestalo, protože za mě by to asi neprošlo vzít si pejska do školy. Ale ten problém, který se tam řeší, tak ten je takový obecný a může se stát každému dítěti, je to vlastně problém šikany, takže to jsme samozřejmě u nás na škole taky bohužel museli řešit, takže to má trošičku nějaký reálný obraz, i když ne konkrétně takový, jako bude v kačce a mopsovi.
0: Ty jsi říkala, že už je to nějaký pátek, vyšly dvě knížky, tak vlastně kolik je roku kačce a mopsovi, když to vezmeme jako to dílo? Tak říká se třeba Spejbl a Hurvínek oslavil 100 let, a tak kolik oslavila teďka kačka a mops?
2: Tak Spejbl a Hurvínek mají tu výhodu, že jsou úplně super známí a všichni to počítají. Kačka a mops jako mají svoji fanouškovskou základnu, ale já to teda nepočítám. Ale myslím si, že to bude tak nějak těch, no, třeba 8-9 let.
0: Ty jo.
1: Hezky.
2: A tak vyšly.
0: To už je vlastně v druhé, třetí třídě, no, ale my věříme, že, že po vysílání seriálu tak těch fanoušků bude mnohem, mnohem víc a třeba na to budou jednou vznikat i filmy s americkým obsazením.
1: Ano, přesně, s DiCapriem.
0: S DiCapriem a kačku bude hrát Meryl Streep třeba.
1: Ano, přesně.
2: Ale já tak vysoko nepomyšlím, mě by třeba stačil Večerníček.
0: A to by taky bylo hezký.
1: Ale to by bylo moc hezký.
0: Večerníček a my s Karlíkem, já bych hrál mopse a Karel by hrál kačku. Co?
2: To bys měl ale dost nudnou roli, protože mops nemluví a jenom chrochtá.
0: No ne, právě že ba naopak.
1: Tomu právě vyhovuje, on se na to těší.
0: To by mě právě velice šlo. No takhle a v tom seriálu chrochtá tam někdo mopse?
2: No, to je takový zajímavý, jak dostat doslova obrázek mopse, který nemluví a jenom chrochtá. Takže o mopsovi se tam hodně mluví a popisuje se, co tam dělá. A ano, i bohužel teda pro Magdalenu Borovou herečku, která to namlouvala, tam i zachrochtá teda.
1: Mm-hmm. Náhodou,
2: ale můžeme si udělat takový malý casting, tak zachrochtej mi jako mops schválně, jestli bych tě vzala do toho Večerníčku.
0: Tak jo, dobře, takže přátelé, casting na mopse.
2: Co? No teda, ale to bylo úplně jak živý.
0: Fakt?
2: Beru tě.
0: Super,
2: beru tě.
0: Je
2: fakt
0: to tam,
2: normálně.
0: Je to tam,
1: tak,
0: děkuju.
1: Holky, kluci, máme novýho, už ne, ano. Teďka Hrošík Peťa, ale Mopsík Peťa.
0: Mopsík Peťa, bál jsem se, že přijde věta, děkujeme, přijďte zas, ale vyšlo
1: ano,
0: to.
1: My se vám ozveme.
0: Já přeju hlavně, aby seriálu Kačka a Mops se ozvalo další spoustu holek a kluků a budou třeba psát náměty, aby se mohla dál tvořit, ale já věřím, že v té tvé šikovné hlavě těch námětů ještě na dalších 18 knížek
1: spoustu
0: a moc krát ti děkujeme za tvůj ranní čas. Držíme palce, ať se Kačka a Mops líbí, což se určitě líbit bude.
1: Ano.
0: A na závěr bys ještě něco, Kačko, chtěla říct nebo něco vzkázat?
2: Tak já vám děkuju za pozvání, taky jsem si to s váma užila a hlavně chci vzkázat všem dětem, který chtějí pejska a furt se to nedaří a nedaří, ať si poslechnou Kačku a Mopse a tam se dozví, jaký to je, když se to třeba i podaří.
0: No, a to je taky krásný. Kateřina Perglová byla naším hostem po telefonu, protože od dneška startuje sedmidílný seriál v rámci Hayai Kačka a Mops a vy si to nesmíte nechat ujít. Kačko, děkuji, mě krásné ráno.
2: Ahoj, mějte se.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Takže víte, co máte dělat?
1: No
0: víte.
1: Pustit si to.
0: Pustit si to. Asi mě baví, jak to bolí za krátký okamžik a pak si dáme, je co, půl osmá, takže bude?
1: Zvídavec.
0: Je to tak.
1: Jej.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Žížala je asi nejznámějším tvorem z kmene kroužkovců. Je rozšířena po celém světě s výjimkou polárních a pouštních oblastí. Na světě žije přes 5000 druhů žížal a u nás je pak druhů kolem 50. Žížaly se netěší všeobecné oblibě, mnozí lidé se jich štítí. Přitom jde o důležitou součást půdní zvířiny a moc zajímavé živočichy. Pokud by žížaly vymřely, došlo by k rozvrácení přírodních ekosystémů i celého zemědělství. Proto odborníci žížaly považují za takzvaný klíčový druh. Žížala totiž svým neustálým vrtáním silně ovlivňuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půd. Jsou to důležití pro vzdušňovači a rozkladači a spolu vytvářejí humus. Zároveň jsou žížaly důležitým zdrojem potravy pro mnoho živočichů a hostiteli mnoha parazitů. Naštěstí existují lidé, kteří na užitečnost žížal nikdy nezapomínají. Jde o rybáře, zahradníky a vlastně zemědělce obecně. Hojnost žížal v

také hmatové receptory a světločivné buňky. Žížela dýchá celým povrchem těla. Zajímavá je i její regenerační schopnost. Dokáže přežít, i když přijde o zadní část těla. Ta jí totiž může opět dorůst. Dalo by se říci, že má žížela 5 párů srdcí. Nejde ale o složité orgány srovnatelné se srdcem obratlovců. Na jejím těle se však nachází 5 párů postranních svalovinou vybavených cév, které se stahují a pumpují hemolymfu do celého těla žížely. Žížaly mohou mít různou barvu, od klasické růžové po zelenou, červenou nebo modrou. I velikostně se liší, mohou měřit 10 mm i skoro 3 metry. Žijí téměř výhradně v půdě a potravu nacházejí tak, že žerou zeminu a z ní si ve svém trávicím ústrojí vytahují živiny. Za 24 hodin vstřebají tolik potravy, kolik sami váží. Jako potrava jim slouží tlející listí, drobní uhynulí živočichové, rozkládající se v půdě, prvoci, bakterie a další mikroorganismy. Pozoruhodným faktem, který vědci o žíželách zjistili teprve nedávno, je jejich schopnost tvořit skupiny podobné stádům. To žádní jiní kroužkovci nedělají. Komunikují spolu dotyky a ke stádnímu chování se uchylují nejspíše kvůli kolektivní obraně. Navíc dokáží snižovat jedovatost určitých látek v půdě, třeba olova, zinku nebo mědi. Zkrátka přírodní kouzelnice. Budete se odteď dívat na žížaly jinak? Holky a kluci, pokud chcete o nesmírně důležitém živočichovi, žížale, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na rádiu Junior 2. června.

0: 7 hodin 41 minut vyladíte Český rozhlas Radio Junior dnes
1: s mopsíkem Peťou.
0: S mopsíkem děkuju.
1: Já jsem teďka potřeboval přemýšlet, co bylo za zvířátko vlastně.
0: A s tygříkem Karlíkem.
1: Ano, dobře,
0: my si povídáme o domácích mazlíčcích a pojďme se takhle v rychlosti, já budu velice rychle, velice svižnej, jak je to u nás v Česku se jménama, protože jsou pryč doby, kdy každý druhý pes byl Alík, Šarík nebo Voříšek a každá kočka Micka, to je pryč. Dnes se trendy výrazně posunuly k lidským jménům a popkultuře. Vede Ben, vede Max, vede Rocky, vede Charlie, u holčičích jmén je to třeba Bella, Luna, Mia, Daisy, nebo i pak Rozárka. A to je ta věc, ano. Takže lidská jména vedou čím dál, víc psů se jmenuje Matýsek, Kubík, Emma nebo Nela. To je pravda. My jsme měli Elišku Leonbergera, Teresku Leonbergera, Báru Leonbergera. Takže my opravdu to takhle jedeme. Občas to sice na psím hřišti způsobí trapas, když zavoláte Honzíku, fuj, nech to ležet, jo, a otočí se třeba tři tatínkové, ale trend to je obrovský. Potom je takovej to pravidlo dvou slabik. Chovatelé psů ví, že nejlépe se volá jméno, které má dvě slabiky a obsahuje ostré souhlásky. Proto jsou jména jako Rocky, Buddy nebo Max tak populární. Pes na ně
1: bleskově. Slyší, a ještě jak jsou zvuční a úderní ty jména.
0: Rocky! A seriály, jo? Tak právě přesně, když běžel film Rocky, tak každý pes byl Rocky.
1: Pa, pa, pa.
0: Když běžel film Thor, tak byl plný park bohů.
1: Ano.
0: Lví král, tak každý byl Simba, jo? A oblíbené je třeba Frodo Pitlík, nebo Joky, Loki, nebo Yoda, teď jsem to. A potom to je taková to pravidlo, který jsem nepochopil nikdy. Takové, když jsou ty chovatelské stanice, kde mají ty papírové psy, tak to je PPčka, jo? Tak papírový psy dostávají jména podle abecedy, takže celý ten první vrch, takže když první nějaká fenka má poprvý štěňátka, tak všechny ty štěňátka se jmenují na A.
1: Takže má třeba Adama, Alžbetu, Ambrozy.
0: Přesně, přesně. A mají dokonce takový třeba jako jména, že v průkazu Archibald z Lipové stráně, ale doma mu stejně jako říkáš Archie. A teď ještě rychlost. Hele, jeden psí rok rovná se 7 lidských životů. Je to podle té pravda?
1: Podle mě to není pravda. V tom smyslu, že u každého plemene to je jinak.
0: Dobře.
1: Těch 7 se uvádí, si myslím, ale každý plemeno bude mít podle mě trošičku jinak. Protože...
0: Máš pravdu, ale jsi chytrej, přesně tak. Je to mýtus. Neznamená pravidlo, jeden psí rok rovná se 7 lidských let. Je to špatně, protože psi dospívají extrémně rychle během prvních 2 let života a pak se jejich stárnutí zpomalí. A navíc, jak jsi krásně správně řekl, strašně moc záleží na velikosti a rase. Malá čivava stárne pomalej a dožívá se klidně 16 let, zatímco obří doga stárne raketově a v 8 letech je už z ní psí senior. Takže pes dosáhne puberty a pohlavní dospělosti už v prvním roku života, už odpovídá zhruba těm 15 lidským letům. No, druhý rok života, tak už je dospělý fyzicky, psychicky a to se připočte na dalších cca 9 let, takže dvouletý pes je jako 24letý člověk. Třeba. No, takže když třeba příklad máte doma 9letého jezevčíka, což je malé plemeno, a je tak, to je vitální padesátník, jo? Pokud máte 9letého novofundlandského psa, což je obří plemeno, tak je to u stařeček v přepočtu kolem 71 let.
1: Hezky. Peťo, já jsem měl jako celkem plán na ten vstup, co bychom jako říkali. Ty jsi mě teda teďka jako úplně vyrazil dech těma informacema.
0: No, promiň.
1: Ne, úplně v pohodě, jako děkujeme ti.
0: Jo, tak ještě mám tady kočky.
1: To byla encyklopedie, ty máš kočky.
0: No, já mám jako v krátkosti, že u koček to je mnohem jednodušší, jo. Ty stárnou lineárněji, protože rozdíly v jejich velikosti nejsou tak propastné. Dvouletá kočka má kolem těch 24 lidských let a každý další rok pro ní znamená zhruba 4 roky lidské. Takže 15letá kočka je tak ekvivalentem 76letého seniora. Že v tomhle jsou kočky poměrně jednodušší než pejsci, no, než pejsci. A je to zajímavý. Jak se jmenoval váš potkan? Remy si říkal.
1: Remy.
0: Takže ano, alebo... taky se nechal strhnout tím filmem.
1: Jo, nechal, Ježišmarja. A já jsem byl jako, že hele, tak já si pamatuju, jak jsem ho nosil v kapuci.
0: Jak jsem ho nosil v kapuci potkana, Karle, to nedává.
1: No, v kapuci od mikiny, nosil jsem ho i v kapse od mikiny. A on mi tam vždycky usnul.
0: A co na to holky říkali, když jsi měl takhle potkaná?
1: Neměl jsem holku ještě v ten moment, což...
0: Dává smysl.
1: Ale prosím tebe.
0: Ne, já jsem kluk, jsem velký kluk, jo. Jen tak se něčeho nebojím, ale potkaná bych mít doma nechtěl.
1: Ale oni jsou strašně vlastně fajn a inteligentní.
0: Ale jako Remy hezký jméno, no.
1: Je, a já jsem se vlastně tě chtěl zeptat na to, jaký je tvoje vysněný zvířátko. Napsa kočku, dobře, fajn, ale je nějaký zvířátko, který jsi jako malej řekl, že prostě by si chtěl mít a že by bylo strašně cool.
0: Vlastně ani ne, člověče.
1: Fakt, žádný
0: nikdy
1: exotický
0: jsem,
1: zvířat,
0: ne, nikdy jsem
1: zvířátko.
0: Takový, jako nebyl to vložen nějaký můj sen, ale jako bylo by hustý mít nějakou šelmu. Ale jde o to, že já bych se hrozně bál.
1: Mm.
0: Já se někdy jako bojím, já se vlastně bojím i psů cizích vlastně, víš?
1: Jako
0: mnohdy.
1: Tam kolikrát nevíš, co máš čekat, takže...
0: No, takže já bych se hrozně bál. Takže můj sen je mít takovýho toho parťáka, co se mnou bude v autě jezdit, víš, a do divadla bude chodit a na ulici to bude známý pejsek a takovýho přesně třeba cocker španěla a nebo maďarského krátkosrstého nebo takový ty jako už větší pejsky.
1: Maďarský trnoocasí.
0: Trnoocasí, nebo jakou bezubku. No, ano. Vidíte, bezubku, tu bych si klidně dal. Bezubku bych snesl.
1: Jo.
0: Tak to
1: takže
0: pak...
1: Peťa jde rovnou z pejska na draka.
0: Jo? Ale já nejsem žádný troškař. Jaký je vaše oblíbený zvíře? Nebojte se a volejte 800 199 199. 199.

0: 7 hodin a 50 minut, vyladíte Český rozhlas Radio Junior.
1: Oh yeah, ranní restart s mopsíkem Peťou.
0: A s tygříkem Karlíkem.
1: Ano. Celkem se nám to tady jako mění ty zvířata, už tady byl kohout, byl tady to, ještě tady třeba nebyl mrož.
0: Nebyl tady mrož, je ale to tady velryba, pěkný jo. Zvěřinec, pěkný zvěřinec.
1: Nechcem si otevřít zoo?
0: Ne.
1: Náhodou, ale vydělečný...
0: Víš, kolik je na toto povolení?
1: Hele, já jsem viděl jeden skvělý vtip, tak o zoologický zahradě, a to, že frajer si otevře zoologickou zahradu.
0: Frajer neboli kluk.
1: Pán. Tak třeba pan Novák, tak si otevře
0: pan Novák.
1: Zoologickou zahradu a nikdo mu tam nechodí.
0: Ajajaj, tak, pan chudák
1: tak
0: pan
1: nejdřív,
0: Novák.
1: Tak nejdřív jako dá slevu na lístky, stejně tam nikdo nechodí, tak ještě víc levní ty lístky, nikdo tam nechodí, tak je dá zadarmo. Najednou je zoologická zahrada úplně plná. Všichni tam jsou celý den a to a baví je to tam, koukají že na zvířata a to. Pan Novák z ničeho nic zavře hlavní bránu, vypustí lvy a říká propustka 1500 korun. A začnou všichni platit.
0: A začnou všichni platit.
1: Jo, ty jsi mi k tomu...
0: To bylo perfektní.
1: To bylo takové, to je spíš taková úsměvná, jako úsměvný příběh než vtip.
0: Úsměvný příběh.
1: No ale, takže ty jsi fakt nikdy neměl nějaký jako exotický zvířátko, kromě bezzubky. Jako
0: hele,
1: že...
0: my jsme to měli hodně. My jsme měli rybičky.
1: A tak rybičky.
0: My jsme měli a ty šneky. Měli jsme, no pozor.
1: Šneky jsem měl v restauraci,
0: no,
1: ale...
0: pozor, my a tím, mamka miluje poměrně jako hodně, hodně sovy. Jo.
1: Vy jste měli sovu?
0: My jsme měli, přátelé, my jsme měli sovu.
1: Ne.
0: Je to tak, ano, my jsme měli sovu.
1: A že nic neřekneš za celý den?
0: Já si na to úplně zapomněl.
1: Tady řešíme nejbizarnější mazlíčky, říkáme tady fenek.
0: Já jsem na to úplně prostě zapomněl, ale ano, my jsme měli sovu, jmenovala se Hedvika.
1: Fakt
0: to. Sova pálená, měla voliéru.
1: Nádherný, ale...
0: A to byl domácí mazlíček, musím říct, že to vždycky dělalo velký dojem.
1: A měli jste ji nějak jako vycvičenou, jako fakt vochočenou?
0: Ne, ani moc ne, ale bylo skvělý, že když mamka měla tu Hedviku, tak malý sovy jsou hrozně škaredý vlastně, jo, taková
1: co?
0: Jako škaredý, chlupatý, jako takový monstrum malý. A to s ní chodilo do práce, měla to v košíku a pořád to krmila. Nejhorší je to, že se musí objednávat třeba mražený kuřata, nebo to, že jako dáváš
1: myši.
0: Sově myši. Nebo kuřata, což teda já jsem nikdy nechtěl krmit právě proto, protože jsem nechtěl dávat prostě myši.
1: No jasně.
0: No a taky další věc, sovy nedělají hu-hu.
1: A jak dělají teda?
0: Ona jako chrčela. Fakt, sovy nedělají hu-hu prostě. To je jako, to je taky, to je skem, to je mýtus. Jako jsou taky hu-hu, jo? Ale sova pálená chrčí.
1: Tak to je co se dneska nedozvím.
0: Bydleli jsme na vesnici, já jsem měl pokoj, tam byl velký balkón a tam za tou sovou lítal obrovský vír velký a povídali si takhle jakoby přes zarostou voliéru a ten vír seděl u mě na balkóně v pokoji. Takže mnohdy jsem viděl, jak odlítává velký vír.
1: Byla velkýho víra. Jako je pravda, že my, když jsme na školách měli, nebo na základní škole, když k nám přišel ornitolog, že jo, s těma ptákama, orly tam měl a všechno, jako strašně jsem chtěl, strašně jsem vlastně chtěl být jako ornitolog. A
0: jedno... Chtěl být ornitolog?
1: No, mít doma takový, ale ne jako povoláním, ale jako, že mě strašně jako udivovala jeho práce a strašně mě bavila představa, že bych jako taky takhle vychovával ptáky, a, nebo takhle ty dravý ptáky. A pamatuju si doteď jednu snad jeho návštěvu, kdy jsem si řekl, hej, to chci mít doma. To prostě, to jako chci. Přitáhl orla, skalního snad, fakt jako obří monstrum. A potom nám řekl, no a teďka vám ukážu to nejzajímavější zvířátko, co tady mám ve svíto. Otočil se.
0: Tebe.
1: A na rukavici měl tak jako 10 cm velkého netopírka malýho.
0: Hustý.
1: A netopíra, jsem si řekl, hej, chci netopíra. Nevyšlo to zatím.
0: Nevyšlo to. Tak my ti držíme palce.
1: Děkuju. Pojď písničku radši.
0: Ale hustý. mít orla.

0: tak my skončíme.
1: Ano, my skončíme a nejlepší víkend už byl. Nejlepší víkend byl ten předtím, ale bude opět teď zase nejlepší víkend. Já jdu do zoo.
0: Jedeš do zoo?
1: No.
0: Hezky.
1: V sobotu jedu.
0: Tak si to užij. Ty si dneska necháváš ty nejlepší věci nakonec.
1: A jo, já jsem na to úplně zapomněl.
0: Ty si necháš, že jste měli tady, řešíme nejbizarnější mazlíčky, fenek, tchoř tam byl snad taky, axolotl.
1: My jsme měli sovu, no.
0: A vy jste měli sovu.
1: To je pravda.
0: Máme téma mazlíčci domácí.
1: A taky jsme měli prasata vlastně ty miny na zahradě.
0: Fakt?
1: Jo, jo.
0: No tak.
1: Jo, měli, vidíš.
0: Ty jo.
1: A myši jsme něco měli divnýho.
0: Nevím, co ještě jako divný, co ještě můžeš mít. Verča chce po mně takovou tu malou švýcarskou kravičku.
1: Jo, to bych taky chtěl, takový ty malinkatý kravičky, ty rozrostomilý.
0: Takový ty chlupatý ještě, jak
1: chlupatý.
0: Jsou.
1: Tak já tě vyfotím ve Vídni v zoo.
0: Tak jo.
1: Já tam jdu na pandy, víš?
0: Tak jo. Jo a jo, vlastně.
1: Já si prohlídnu vešle pandu.
0: Pošli mi fotku.
1: Udám fotku všude na socky.
0: I pokud bys tam měl mistra šifu.
1: Mistra šifu červenou pandu.
0: Červenou pandu.
1: Taky
0: miluju
1: pošlu.
0: Červený pandy.
1: Fakt? To jsem taky nevěděl.
0: To jsou moje, to jsou, miluju jedno skvělý video v jedný zoo, tak jedna červená panda tam furt utíká. A má jako strašně fajn
1: je to vztah, šifu.
0: Vztah s tím svým to dozorcem a ona vždycky skočí ten plot a on ji takhle vezme a takhle tam hodí zpátky.
1: Krásný. No tak vy si pak zase nalaďte zpátky Radu Junior po škole a teď si užijte pohádku od 8 hodin. My vám děkujeme.
0: Děkujeme
1: a
0: moc.
1: A mějte hezky pondělí.
0: A slyšíme se příští týden.
1: Přesně tak. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Radio Junior. Pohádka.

0: Podívej, co k nám připlavalo po Vltavě.
1: Trumpeta?
0: Našla jsem jí tamhle u vrbiček. Celou zamotanou v rákosí.
1: Divná věc.
0: Je napováženou, co všechno naházejí lidi do vody.
1: Podle zákonů fyziky měla přece jít dávno ke dnu.
0: A podle zákonů zdravého rozumu harampádí do řeky nepatří.
1: Něco tu nehraje, růženko.
0: Nejspíš ta trumpeta. A proto ji vyhodili.
1: A co když ne? Co když nám někdo chce dát znamení? Třeba je v úzký.
0: Ale jdi. Už si zase vymýšlíš, Josefe.
2: Raději vezmu pramici a trochu se tu porozhlídnu.
3: Pan Josef odvázal starou dřevěnou loďku a už se chystal naskočit, když v tom jeho oko spatřilo cosi neuvěřitelného. V pramici je díra.
1: A Safraport?
4: Nějaká lapálie, pane.
1: Díra do lodi je jako díra do námořnické duše.
4: Vy jste námořník?
1: Z jednoho na druhý břeh.
4: Aha, tedy převozník.
1: Převozničil jsem, to je pravda. Ale už je s tím amen, jako s mojí pramicí.
4: Vždyť je to jen vypadlý suk, to nestojí za řeč.
1: Koukám, že máš rozumu za dva.
4: Jestli chcete, spravím to sám a vy mi pak tu loďku na chvíli půjčíte.
1: Rád by ses povozil?
4: Rád bych našel svoji trubku. Ve zlosti jsem ji hodil do vody a teď mě to mrzí.
1: A je to tahle.
4: Kde jste ji našel?
1: To víš, voda žádné tajemství dlouho neudrží. No tak co, je to ona?
4: Je, pane.
1: Toho pána si nech. Já jsem Josef.
4: A já Josífek.
1: No vidíš, jak to pěkně štimuje.
4: Trumpeta je to jediné, co mi zbylo. Všechno ostatní, moje námořnické touhy, sny a přání, vzala voda sebou.
1: Rozum možná máš, Josífku, šikovné ruce taky, ale jedno ještě nevíš. Své sny a přání si nosíme v sobě. Kde pak? Ty nám nevezme ani ten nejdravější prout.
3: Pan Josef dobře věděl, co říká. Celé jedno půl století, den za dnem, rok za rokem, převážel pocestné z levého na pravý břeh Vltavy a zase nazpátek. Trochu nudné mohlo by se zdát, ale nebylo tomu tak. Snad proto, že nohama stál na věčně vrtkavém dnu stařičké pramice, snad proto, že hlavu měl pan Josef stále v povětří, toulalo se jeho srdce po mořích a oceánech celého světa. A nejen to.
1: Tak ty by ses rád stal námořníkem, Josefu?
4: Tuze rád, Josefe. Ale cesta k tomu má moc překážek.
1: Každá překážka se dá přeskočit, nebo aspoň přelézt, Josefku.
4: Tahle těžko. Prý se k takové práci nehodím.
1: A kdo pak to povídal?
4: Úřad pro námořnictvo.
1: A zas jim tam zařechtal ouřednický šiml, ale to nic, Josefku. My dokážeme pravý opak.
4: Co chceš dělat, Josefe?
1: Udělám z tebe námořníka, že se nepostačí divit.
4: Chceš se vydat na moře v téhle kocápce?
1: No je přece spravená.
4: To ano, ale co pak ty můžeš vědět o mořích a oceánech? Jsi přece převozník.
1: Námořník nebo převozník, ono to vyjde na stejno. Oba mají mokrou duši a srdce dobrodruha.
3: Ve chvíli, kdy Josef s Josívkem stvrdili na vltavském břehu své přátelství, zafoukalo to od břehu, hladina se rozvlnila a stará dřevěná pramice neslyšně vklouzla do říčního proudu. Zhoupla se jednou, po druhé, po třetí, náhle řeka zmizela a bylo tu moře. Ba co víc, přímo oceán. Ze staré nanicovaté loďky se stala obstojná rybářská bárka a z obou snímků praví nefalšovaní námořníci.
2: Kde to vlastně jsme, Josefe?
1: Uprostřed oceánu, přesně jak jsi spřál.
2: Hlavně, aby nás ta kocápka nevyklopila.
1: Snad si nedostal strach, Josefku?
2: Ne, to ne, kde pak strach? Jen přemýšlím, kterým směrem se dát, kde je pevnina.
1: Těžká rada, když je kolem dokola samá voda.
2: Slyšíš, Josefe, co je to?
1: Moře si zpívá.
2: To je ale divná muzika.
1: Nic divného v ní neslyším.
2: Co pak ty, Josefe, vážně nepoznáš falešné tóny, tu lstivost, zákeřnost?
1: Nemám muzikantské ucho.
2: Já bych řekl, že tahle hrůza může vycházet jedině z pevniny. Dáme se tím směrem.
1: Mně se to nezdá, Josefku. Ale jak chceš, tahle plavba je na tvé přání.
3: Rybářská bárka klouzala po vlnách, jako by ztracená v ohromném množství vody. V celé té slané nekonečnosti to vypadalo, že se nepohne ani opíť. Ale ve skutečnosti každé další zhoupnutí víc a víc přibližovalo k neznámým zvukům.
2: Haló, Tresko! Teto Tresko!
5: Jaká pak já jsem teta? A nezdržuj, cizinče, mám práci?
2: Chtěl jsem se jenom zeptat.
5: Povídám, že mám práci. Zkouším nový klobouk z mořských řas, nevidíš?
2: Hezký.
5: A myslíš, že by se hodilo, abych ho ještě přizdobila pod mořskými korály?
2: Přizdob si ten kastrol, čím chceš. Hlavně nám pověz, co je to za příšerné vrzání.
5: Ne, s dvořáky se nebavím. Nedokážeš ocenit treščí eleganci. Nic ti neřeknu.
2: Ty zvuky jsou čím dál nesnesitelnější.
1: Josefku, tohle na mou duši není hlas pevniny. Ale co to jenom je?
2: Rve mi to uši. Hlava se mi může rozkočit.
1: Josefku, už to mám, žraločí píseň. No je to křik hladového žraloka.
2: Musíme se schovat.
1: Prosím tě, a kam? Uprostřed moře.
2: Máš pravdu, Josefe, to je hloupost. Ale ty, Tresko, ty raději zmiz.
5: No, mám přece klobouk z mořských řas a ty žralokům nechutnají.
3: V ten okamžik těsně vedle lodi zacvakaly ostré zuby a doširoka se roztáhla strašlivá žraločí čelist. Maličká Treska skamenila hrůzou. Pak žralok z ničeho nic zmlkl, aby v zápětí spustil zlověstný bojový pokřik.
6: Do toho! Do!
2: Fuj, že se nestydíš. Tam mělo být S a ty křičíš Fis. To je nějaká muzika.
6: Muzika teprve přijde, až zapraskají vaše kosti.
2: Proč ne, ale já si přeju, aby to bylo v molové tónění.
6: Ty si nemáš co přát, ty se máš bát. A ten druhý taky.
1: Na to už jsem moc starý, kamaráde, abych se polekal žraločí písničky.
6: Ale není falešně, že ne?
1: Když tuhle Josefek tvrdí opak, tak na to můžeš vzít jet.
6: On je muzikant.
1: No Čech a muzikant k tomu. A to přece něco znamená, celý svět to ví. Měl bys žraloku sklapnout.
6: Ale Treska, aspoň jednohubka přijde vod.
2: Tresko, chyť se mě.
6: Fuj, co se mi to zamotalo do zubů?
5: Můj klobouk z mořských řas. Sežral mi ho.
2: Hlavně, že nesežral tebe.
6: Brr, tedy Tresku si už nikdy k večeři nedám.
2: A je pryč. Díky bohu.
5: Doufám, že teď mě nehodláte sníst vy dva.
1: Ale kdepak, my si dáme radši smažená vajíčka. Ovšem, jestli je růženka koupila.
0: Josefe, ty na mou duši nemáš rozum. Pozveš si hosta na večeři a já mu nemám pořád něco nabídnout.
4: Ale já jsem spokojený, paní Růženko.
1: No, on je spokojený.
4: Ano, a když mi tu ještě necháte nějaký čas bydlet.
0: I to víš, Jozívku, že nechám.
4: Já vám dlužný nezůstanu. Všechno vynahradím.
0: Mně úplně postačí, když budeš držet toho mého Josefa při zemi. Něco ti povím. Jozívku, on si v jednom kuse hraje na námořníka, děti na jeden.
4: Ale on je opravdu námořník. A já budu taky.
0: Pro smilování boží. Jako by mi jeden blázen pod střechou nestačil. Teď mám dva.
1: Ale Dušinko, Jozífek se přece teprv učí. A námořník z něho bude náramný. Nemá sice široká ramena a sílu za 9 chlapů, ale srdce má Růženko na správném místě. Ostatně stačí, aby se zeptala ty tresky.

0: Kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nepůjdu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím nás.
2: Nehádejte se prosím nás.
1: A nehádejte se prosím nás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: Ano, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
2: Nebudu.
1: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, žralok, treska.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v Ušounově pohádkové školce.
1: Jo, tak tyhle dvě čárky po straně a ve prostřed jedna, co je spojuje, to je písmenko H. Takže H a tady ta hokejka, to je L, H, L, H, L, hrabičky jsou E, jo, myslím tak, že H, L, E, hle.
0: Ušounku, halo, už jsou tu s námi holky a kluci.
1: Je, ahoj, Jani, ahoj holky a kluci, já jsem si vůbec nikoho nevšiml.
0: No to vidíme, co to tu luštíš, prosím tě, ty už čteš?
1: No, čtení bych tomu asi ještě úplně neříkal, jo, ale snažím, poznám už některá písmenka, stejně jako holky a kluci, něco už přečtu, něco ne. A protože jsem děsně zvědavý, snažil jsem se vyluštit tu cedulku, co byla ráno na dveřích školky.
0: Počkej, ukaž Ušounku, pomůžu ti. Hle, jsi přečetl správně, gratuluju.
1: Díky, ale co je to tam dál?
0: Hledá se Honza.
1: Hledá se Honza? Aha, jo, a proč se hledá? On se ztratil?
0: Ne, nestratil. Tady se píše, že v království za šišatou horou a stoletým dubem mají krásnou princeznu, pro kterou si má za týden přijít strašlivý drak. A královští rádci si jsou jistí, že si s ním dokáže poradit jen pořádný pohádkový Honza.
1: No to je mi ale pěkná náhodička. Nedaleko zrovna jeden bydlí. Myslíš, že měl taky na dveřích lísteček?
0: No nevím, ale navrhuju, abychom se tam raději stavili. Přeci jen jde o život princezny.
1: Jasně, jdeme. A vy si, holky a kluci, zatím poslechněte písničku, kterou si zpíval taky jeden pohádkový Honza, když šel do světa.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: No a my zrovna s Janou stojíme před chalupou, kde bydlí Honza, abychom se ujistili, že ví o tom, že bude zachraňovat princeznu. Haló, haló, haló, je někdo doma? Je tu někdo? No nic.
0: Zkusíme to ještě jednou.
1: Haló, haló? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: Haló? Co se děje? Co pak hoří? Je otevřeno.
3: Ahoj, Honzo.
2: Ahoj.
1: Ahoj, tak hýbaj z pece dolů a mazej zachraňovat princeznu. Víš o tom, že jo, viď?
0: Počkat, počkat, počkat, Ušonku, nebuď tak hr. Honza se na to vysvobozování určitě už chystá.
2: Máma něco říkala, ale já nikam nejdu. Mně se tady na peci líbí, je mi teplo. Bůh ty mi máma napeče, když chci. A princeznu ať si zachrání nějaký princ, ne?
1: Právě že ne. Oni potřebují Honzu.
0: Už on má pravdu, Honzo. Nebuď padavka.
2: Já nejsem žádná padavka. A kdo jste vůbec vy? Nejsi ty ten oranžový ušatý medvěd ze školky u kouzelného lesa? A ty si ta jeho bláznivá víla, co pořád zpívá, viď?
1: Cože? Já, že jsem oranžový ušatý medvěd? Já nejsem oranžový ušatý medvěd. Já jsem Ušaun Rušaun Hrozitánské, nebo taky Rostomile rozhlasové strašidýlko. A ty jsi padavka, když nejdeš zachránit princeznu před drakem.
0: No, a já tedy taky nejsem žádná bláznivá víla, i když pořád zpívám to jako pro pořádek. Jsem Jana. Honzo, neblázni, vstávej.
1: Honzo, vstávej.
2: Vůbec to nemám v úmyslu. Budu se tu pěkně povalovat na peci a pustím si k tomu i pohádku. Můžete si ji poslechnout se mnou, jestli chcete, ale nerušit.
1: Ale. Ušounova pohádka.

0: Všechny děti šly spát, jenom Helenka ne, sedí na své židličce a pozoruje květiny ve váze. Co na nich vidí? Víte co? Já se jí zeptám. Určitě se mi svěří, často si s ní totiž povídám, vyprávím jí občas pohádky a vystřihuji obrázky. Helenko, proč pak už nejsi v postýlce?
1: Dívám se na květiny. Vypadají nějak unaveně. Proč asi?
0: Já vím proč.
1: Tak mi to pověz.
0: Byli dnes v noci na plese a proto sklánějí hlavy.
1: Ale květiny přece nemohou tančit.
0: Mohou. Když se setmí a my ostatní spíme, poskakují vesele kolem dokola. Skoro každý den mají ples.
1: Kde tančí nejkrásnější květiny?
0: Co pak si ještě nebyla za branou u velkého zámku, kde je krásná zahrada plná květin? Tam mívají květiny svůj ples, to mi věř.
1: Byla jsem v zahradě včera s maminkou, ale všechno listí už spadalo ze stromů a květiny tam žádné nebyly. Kde jsou? V létě jsem jich tam viděla plné záhony.
0: Jsou všechny uvnitř, v zámku. To bys měla vidět. Jakmile se venku začne stmívat, obě nejkrásnější růže se usadí na trůně. Jsou to král a královna. Všechny červené karafiáty se postaví po straně a uklánějí se. To jsou komorníci. Potom přijdou všechny nejspanilejší květinky a pak je velký ples.
1: Ale co pak nikdo květinkám neublíží, že tancují v královském zámku?
0: Nikdo o tom nic neví. Občas v noci sice přichází starý hlídač, který má venku hlídat, ale jakmile ho květinky uslyší, umlknou, schovají se za dlouhé záclonky a jen vystrkují hlavičky. Cítím, že tady jsou nějaké květiny, říká starý hlídač, ale nevidí je.
1: To je krásné. A já bych ty květinky nemohla vidět.
0: Ovšem, že mohla. Nezapomeň, až zase půjdeš ven, podívat se tam oknem, pak je jistě uvidíš. Já jsem to dnes udělal. Ležela tam v lenožce velká lilie a protahovala se. Namlouvala si, že je dvorní dáma.
1: Mohou tam také přijít květiny až z botanické zahrady? Myslíš, že by ušly tak dlouhou cestu?
0: No to si myslím, protože dovedou létat. Co pak si ještě neviděla ty krásné motýly? Jsou červení, žlutí a bílí. Vypadají skoro jako květy a taky jimi byly. Jednou vyskočili ze stonků vysoko do vzduchu a třepetali lístečky, jako by to byla křidelka. A tak létali. A poněvadž to dělali hezky, nemuseli zpátky domů, mohli sedět tiše na stonku. A lístečky se jim proměnily v opravdová křídla. Vždyť si to sama viděla. Ostatně je také možné, že květiny v botanické zahradě ještě nikdy nebyly v královském zámku a že nevědí, jak je tam v noci veselo. Povím ti teda něco. Nad čím pan profesor botaniky, který bydlí v sousedství, náramně úžasne. Znáš ho přece?
1: Ano, znám. Nosí na hlavě široký slaměný klobouk.
0: Tak až přijdeš do jeho zahrady, vypravuj jedné květince, že je dnes v zámku velký ples. Ta to řekne ostatním a pak všechny ulétnou. Až přijde pan profesor do své zahrady, neuvidí ani jedinou květinku a marně si bude lámat hlavu, kam se poděli.
1: Ale jak to může květina vyprávět ostatním? Co pak květiny umí mluvit?
0: Opravdu to nedovedou, ale dorozumívají se pohyby. Neviděla si, že když trochu zavane větřík, květinky se sklánějí a pohybují všemi zelenými lístky? Tak spolu mluví.
1: A rozumí pan profesor, co si říkají?
0: No to si myslím. Jednou z rána přišel do své zahrady a viděl, jak jedna velká kopřiva se posunky svých lístků dvoří krásnému červenému karafiátu. Pravila, jsi tak krásný a já tě mám tolik ráda. Ale takové věci pan profesor nerad vidí. Hned kopřivu třepnul přes listy, protože to jsou její prsty. Ale spálil se a od té doby už se jí neodváží dotknout.
1: To je dobře. Teď už vím, proč květiny z naší vázy musí být povadlé. Celou noc tančit na plese není jen tak. Víš co? Já jim ustalu do postýlky místo žofinky. V postýlce si odpočinou a večer budou zase svěží.
0: Abyste rozuměli, Žofinka je Helenčina panenka. Už spala a tvářila se velice nevlídně, když ji Helenka vzbudila a na její místo položila unavené květinky. A ještě je přikryla Žofinčinou peřinkou.
1: Musím jim zatáhnout záclonky, aby jim slunce nesvítilo do očí. Tak, spěte. Však já vím, že dnes zase půjdete na ples.
0: Dělají, jako by ti nerozuměli. Ani lístkem nepohnou.
1: Ať dělají. Stejně vím, co se bude dnes v noci dít.
0: Já taky. Až bude úplná tma a ty se uložíš do své postýlky, budou mít květiny ples. Vedle v pokoji. Helenko, slyšíš? Už to začíná. Jako by tam někdo hrál na piano.
1: Krásně. Tak krásně jsem ještě někdy neslyšela hrát. Jistě už ples začal. A já bych to tak hrozně ráda viděla. Půjdu se podívat.
0: Vzbudila bys tatínka a maminku.
1: Ale já bych moc ráda.
0: To nejde. Děti musí být v noci ve svých postýlkách. Ale nakouknu tam místo tebe. A budu ti říkat všechno, co se tam děje.
1: Tak povídej. Co vidíš?
0: V pokoji je světlo, jako ve dne. Všechny hyacinty a tulipány stojí ve dvou řadách na podlaze.
1: Nejsou už v oknech?
0: Ne, tam zůstaly jen prázdné květináče. A na podlaze tančí všechny květinky kolem dokola. Udělali dlouhý řetěz a drží se za lístky.
1: Kdo jim hraje?
0: U klavíru sedí ta velká bílá lilie, kterou určitě znáš z léta.
1: Aha, jak jsi o ní řekl, že se podobá slečně Karle?
0: Ano, ta. Opravdu se jí podobá. Slečna Karla se taky takhle naklání na jednu stranu, když hraje na piano a pokyvuje se do taktu.
1: A co květinky v Žofinčině postýlce? Už se uzdravili?
0: Podívám se. Jeden velký modrý kosatec teď nechal tancování a jde rovnou k panenčině postýlce. Rozhrnuje záclonky a vydá. Květiny, co byly přes den tak unavené, hned vyskočily jako rybičky a že chtějí taky dokola.
1: To je dobře. Vypravuj, co dál?
0: Starý panáček, zrovinka ten, kterému si kdysi z neopatrnosti rozpárala nohavici na kalhotkách, se před nimi uklání a jdou společně dokola.
1: Co to spadlo?
0: Nic nespadlo. To jenom pomlázka z vrbového proutí se skočila ze stolu.
1: Asi se jí zdá, že taky patří mezi květiny.
0: Je velmi roztomilá. Na jejím konci sedí voskový panáček a má na hlavě právě takový široký klobouk, jaký nosí pan profesor. Pomláska skáče na konci svých zelených proutků a hlasitě dupe. Tančí totiž polku a polku ostatní květinky nedovedou.
1: Asi, že jsou lehoučké a nemůžou dupat. Slyším, že někdo ťuká. Kdo to tam ťuká?
0: Tvoje panenka Žofie. Ťuká uvnitř zásuvky, kam si ji zavřela s ostatními hračkami, když si ji vzala z její postýlky.
1: Chudinka Žofinka, je uvězněná.
0: Panáček jí teď pootevřel zásuvku a Žofie už vystrkuje hlavu a udiveně se rozhlíží kolem dokola.
1: Co říká?
0: Říká, je, tady je ples a já o tom nevím. Jak to, že o tom nevím? Chceš tančit se mnou? Ptá se jí starý panáček. To se ví. Ty tak podle toho vypadáš, abych s tebou tančila, povídá Žofie.
1: Jak znám Žofie, určitě se k panáčkovi obrátila zády.
0: Uhodlas. Panáček teď sedí na zásuvce a čeká, až přijde některá z květinek a vyzve ho dokola.
1: A co moje Žofinka?
0: Jen pěkně léž, Helenko. Všechno ti dovyprávím až do konce.
1: Tak povídej.
0: Když se zdálo, že žádná z květin Žofinku neuvidí, seskočila ze zásuvky rovnou na zem s takovým hlukem, že to způsobilo mezi tanečníky a tanečnicemi rozruch. Všichni se hned kolem ní seběhli a ptali se, jestli se neuhodila. Největší starost měly ty květinky, které ležely v její postýlce.
1: A co na to, Žofinka?
0: Prý, že se nic nestalo, že se neuhodila ani trošičku a květinky jí poděkovaly za tu krásnou postýlku, ve které si přes den tak krásně odpočali. Potom vzali Žofy doprostřed pokoje, kde svítil měsíc, tančili s ní a ostatní květiny udělali okolo nich kruh. A panenka Žofinka byla najednou samý smích a samá zdvořilost. A prý, ať si jen květinky klidně nechají její postýlku a chodí si tam přes den odpočinout kdykoliv, když budou po plese unavené.
1: A dál?
0: Dál už nic. Teď nech květinky tančit, zavři oči a nech si o nich zdát.

0: ale už toho mám dost, Honzo. Pohádka skončila. Hajde spět se dolů a zachraňovat princeznu.
1: Mně se ale nechce.
2: My ale víme, že jsi chytrý, Honzo. Že bys to určitě zvládl, jen jsi děsný lenoch.
0: A my s Ušounem máme navíc času dost a budeme tady, dokud nepůjdeš zachránit princeznu.
2: Jo, my se totiž na to počkáme.
0: Jo.
1: A co kdybychom se domluvili? Já vám dám hádanku a když ji uhádnete, půjdu. Ale když ne, hned odejdete a necháte mě tu odpočívat.
2: No to bereme, vidění.
0: No jasně, vždyť hádání nás vážně baví.
2: Jo. Ušounova hádanka. No tak povídej, Honzo, ať můžeš jít zachraňovat.
1: Dobrá tedy, poslouchejte. Tři muži se potopí do vody a když se vynoří, jen dva z nich mají mokré vlasy. Jak je to možné?
0: Vy už to víte, holky a kluci, že jo? Tak to řekneme pěkně spolu. Je to možné tak, že ten třetí je plešatý.
2: No jasně, Jani, ty jsi ale hlavička. Ten třetí nemá žádné vlasy, takže je nemůže mít mokré. To stejně jako kdybych se potopil já. Já můžu mít mokrou leda anténu.
0: No jasně.
1: Tak dobře tedy, uhádli jste. A já, jak jsem slíbil, vezmu pár buchet do uzlíku a vyrazím zachraňovat princeznu. Můžete mi k tomu pustit nějakou pěknou písničku?
0: To víš, že můžeme.
2: A moc rádi.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které už je Honza dávno v království za šišatou horou a stoletým dubem. Jak víte, mají tam krásnou princeznu, pro kterou si má za týden přijít strašlivý drak a královští rádci si jsou jistí, že si s ním dokáže poradit jen pořádný pohádkový Honza.
1: No a tak jsme jim tam jednoho Honzu poslali. Ale dalo nám to zabrat, viď, Jani?
0: To teda ano. A teď jsme nervózní, jestli to zvládne. Čekáme na zprávy.
1: Jo, čekáme a čekáme.
0: A čekáme.
1: No jo.
0: A čekáme.
1: A čekáme.
0: A čekáme.
1: Čekáme.
0: Yeah! A co bys říkal tomu, kdybychom si to čekání zkrátili písničkou?
1: Jakože bychom se zaspívali.
0: No jasně, zpívání je totiž na nervozitu bezva.
1: To je pravda, to je úžasný recept. Jasně, ty bys předepisovala zpívání úplně na všechno.
0: No jasně, zpívání totiž je lék na všechno.
1: To je teda pravda. Než začnou zprávy, tak pojďte holky, pojďte kluci, zaspívejte si pěkně s námi. Ušounovo zpívání.

0: No to jsme ale šikulové, ale můžeš to zopakovat?
1: Můžu, to jo, se tak, ví, to tak, se šup, ví, to šup, se šup, ví. Šup. Tak.
0: Ráda, ráda, můj zlatej ušonku, ráda, ráda, ráda tě mám.
2: Jestli to je pravda, že mě máš tak ráda.
0: Ráda, ráda, ráda tě mám.
2: No teda, to byla krása a já ti děkuju.
1: Krásně jsme si zaspívali.
2: To jsme šikulové, no. Co?
1: No, no,
2: hele, hele, jo. A už začínají zprávy.
3: Rádio Junior, minutové zprávy.
4: Dnes přesně ve 3 hodiny udatný Honza přemohl strašlivého draka a to navíc bez boje. Radujte se, naše princezna je v bezpečí. A dokonce to vypadá, že se jí Honza líbí, vidím to na veselku. Ale počkejte, blíží se ke mně hrdiný Honza a já se mu pokusím položit pár otázek. Honzo, jak se vám povedlo na draka vyzrát?
5: Nejdřív jsem nechal vyhlásit, že se na naši princeznu chystá spousta draků a že se oni se strašlivým drakem určitě poperou. A než se ta potvora probudila, postavil jsem okolo její sluje spoustu velkých zrcadel a když vylezla, lekla se, že jsou to ti draci, kteří se s ní chtějí prát, no a pak se vznesla a odletěla neznámo kam.
4: Výborně, výborně, a je snad něco, co byste chtěl vzkázat našim posluchačům?
5: No, chtěl bych něco vzkázat hlavně dvěma z nich. Ušounovi Rušounovi a Janě z Ušounovi pohádkové školky. Děkuju. Děkuju moc, že jste mi pomohli. A holkám a klukům vzkazuju, že život je moc krásný na to, abyste ho prolenošili na peci.
2: No to máme radost. To máme radost. No, no nakonec je to šikulá ten náš líný Honza, co?
1: Páni, je to šikula a navíc už není líný. A víš co, Ušonku?
2: No, no, co?
1: My se taky pěkně protáhneme a já vám k tomu zaspívám svou pohybovou písničku.
2: Jupi!

0: kluci, posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku, ve které jsme dneska pomohli Honzovi z pece. A ten potom přechytračil draka a vypadá to, že se bude ženit, že bude svatba.
1: Krásná práce. A krásná práce bude jistě i váš dnešní úkol, holčičky a kluci.
0: Ušounův úkol. Dneska máte za úkol vyrobit z papíru strašlivého draka, tak jak si ho představujete, jo? Podle vás, jestli má jednu hlavu, nebo devět, nebo dvě, nebo žádnou, no to ne, ale třeba jestli má kulaté břicho, nebo šišaté, nebo šilhá. No.
1: Prostě vyrobte strašlivého draka tak, jak vy si ho představujete.
0: Jo, a když nám svůj výtvor vyfotíte a pošlete, potom budeme moc rádi.
1: Ohromně rádi. A teď vám k tomu tvoření ještě něco přidáme.
0: No samozřejmě, i když máte vyráběcí úkol, stejně bychom chtěli, abyste nám jako vždycky namalovali obrázek.
1: Třeba Honzu, jak leží na peci.
0: Ano, nebo třeba Honzu s princeznou. A nebo nás dva s Janou. Jak Honzu přemlouváme, jak bušíme na vrata.
1: A nebo třeba jenom peřinu, pod kterou je Honza schovaný.
0: To je pravda.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Ahoj zítra, moc se na vás zase těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme samozřejmě jednu bezva pohádkovou.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Roztočíme rafiky, vezmem beře za kliky.
3: Roztočíme rafiky, vezmem beře za kliky.
2: Roztočíme postele, ať je vítr u stele.
3: Roztočíme postele, ať je vítr.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: で。
1: Radio Junior. Minutové správy. Je pondělí 8. června, je 155. den roku a do konce roku zbývá 206 dní. A pozor, do školy se půjde už pouze jen 18krát.
2: Je. Svátek dneska slaví Medard, takže všem Medardům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a něco krátce ke světovým dnům, tak dneska je třeba světový den oceánů.
1: Hezký.
2: Peťo, co sport?
1: Národní týmy ladí formu před blížící se mistrovství světa. O víkendu zaujal například přípravný zápas portugalské fotbalové reprezentace proti chilské fotbalové reprezentaci. A pokud sledujete basketbal, je velkým překvapením, že ve finále NBA jsou letos právě New York Knicks. Klub čeká na titul od roku 1973 a fanoušci v New Yorku začínají snít o historickém triumfu. Karlíku, jaký bude dnes počasí? Bude teplo?
2: Peťo, dneska bude celý den polojasno až jasno, no a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 11 stupňů teďka z rána až do skvělých 26 stupňů Celsia, takže dnešní den je fajn na to podniknout, i kdyby náhodou krátkou, tak prostě aspoň nějakou procházku do přírody a vyrazit si.
1: Do přírody, když je stres, tak do přírody.
2: Ano, no stres.
1: A bude krásných 26 stupňů, to si řekl moc hezky, Kájo.
2: Děkuju, Peťo.
1: Holky, kluci. To byly zprávy.

holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Gavelkatý muziko, jau!
1: Tak, šup do postýlky a spinkej.
2: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
3: Když já už jsem dneska tak unavená.
2: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
1: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
2: Jo!
1: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

smrčíte na paloučku hada, jak se sluní na kameni v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek, ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se, ať kráčí.

slechu, ať už jsme na doslech. Našlapujeme mechem mechu, zadržujeme dech.

0: tady, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No, tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale
1: žádný.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Veď jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.

stoupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci krát.

mnie zasalą pawkrzyży.

0: Vy hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Hodinové zprávy. Je pondělí 8. června, je 155. den roku a do konce roku zbývá 206 dní. A pozor, do školy se půjde už pouze jen 18krát.
1: Je. Svátek dneska slaví Medard, takže všem Medardům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a něco krátce ke světovým dnům, tak dneska je třeba světový den oceánů.
0: Hezký.
1: Peťo, co sport?
0: Národní týmy ladí formu před blížící se mistrovství světa. O víkendu zaujal například přípravný zápas portugalské fotbalové reprezentace proti chilské fotbalové reprezentaci. A pokud sledujete basketbal, je velkým překvapením, že ve finále NBA jsou letos právě New York Knicks. Klub čeká na titul od roku 1973 a fanoušci v New Yorku začínají snít o historickém triumfu. Karlíku, jaký bude dnes počasí, bude teplo?
1: Peťo, dneska bude celý den polojasno až jasno, no a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 11 stupňů teďka z rána až do skvělých 26 stupňů Celsia, takže dnešní den je fajn na to podniknout, i kdyby náhodou krátkou, tak prostě aspoň nějakou procházku do přírody a vyrazit si.
0: Do přírody, když je stres, tak do přírody.
1: Ano, no stres.
0: A bude krásných 26 stupňů, to si řekl moc hezky, Kájo.
1: Děkuju, Peťo.
0: Holky, kluci. To byly zprávy.

Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi písničky Marka Ebena? Tak v tom případě si následující vyprávění zamilujete. Pohádku Velryba Lízinka napsala Květa Kuršová. Režie Karel Weinlich. Účinkují Marek Eben, Iveta Blanarovičová, Jakub Zdeněk a další. Vyrobeno v roce 1992.

0: českých řekách, potocích i strouhách se dá chytit všelicos. Nepočítáme-li staré hrnce, může šikovný rybář chytit kapra i mřenku, štiku i okouna, fousatého sumce i candáta. Ale ulovit v českých tocích velrybu? Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak řeknu, že je to rybářská latina. A přitom se to povedlo docela malému klukovi od nás, ze Záblatské Lhoty. On, ten kluk, Tomáš, vlastně žádný pořádný rybář nebyl. Kluci se mu smáli, že jen učí červa plavat, a tak často seděl na břehu sám a sám. A bylo mu tak smutno, že mu i slzička do vody ukápla.
1: Mňam, mňam, to je dobrota.
2: Co je dobrota?
1: Ta slaná voda, co ti kape z očí. Já už se nenapila slané vody, ani nepamatuju. A přitom slanou vodu nutně potřebuju.
2: Kdo jsi?
1: Nevidíš? Velryba.
3: Velryba? Ta je přeci velikánská. Ale ty jsi...
1: Já jsem malá velryba. Velryba Lízinka.
2: Já jsem Tomáš.
3: Ale jak to, že jsi tak malinkatá?
1: Protože velryba vyroste jenom v moři, kde je voda slaná. Ve sladké vodě nevyroste ani ofous, dokonce může ještě zakrnět. Babička Plejtváková obrovská nám jednou vyprávěla o velrybě, která omylem spolkla soudek cukru. A než by se řekl rejnok, byla z ní rybička tak mrňavá, jako já.
3: Já jsem taky malej, ale proč jsi nezůstala v moři? Krásně bys tam vyrostla.
1: Protože jsem zabloudila.
2: Taky jsem jednou zabloudil. A brečel jsem.
1: A nemohl bys teď ještě trošku zabrečet? Mně ta slaná voda, co ti kapala z očí, moc chutnala.
2: Ale já brečím jenom, když jsem sám. Nebo když se rozbiju koleno.
3: Možná, kdybys mě kousla do palce.
1: Kde pak? Kamarády, já nekoušu.
3: A my jsme kamarádi?
1: Jestli chceš.
3: Lízinko!
1: Já jsem teď vážně tvá kamarádka.
3: No je.
1: Ty jsi teď opravdu můj kamarád.
3: No je.

0: Musím domů, nebo se maminka bude zlobit, že mi vystydne polívka.
1: Co je to polívka?
0: Polívka? No, to je taková slaná voda. A plavovní houby.
1: A rasy a chaluhy.
0: Spíš nudle a brambory. Podle toho, jestli je hovězí nebo bramborová.
1: Ale slaná je... Vždycky?
0: No jasně, to je nápad. Já ti trochu té polívky přinesu. Počkej tu na mne.
2: Za chvíli jsem zpátky.
3: Ta s tou slanou vodou nadělá a že prej je velryba. To ať vykládá vodoměrka.
4: Moje řeč, paní Parmová. Některé ryby nevědí, co roupama. Ale někdo by jí měl vysvětlit, že začínat si s lidma je moc nebezpečné.
3: Však ona na to přijde sama, paní Karasová. Jen aby pak už nebylo pozdě.
2: Dýzinko, nesu ti tu polívku.
3: Polívkou to začíná a knedlíkem... To končí.
4: Jenže v tom je háček.
0: Přinesl jsem plný hrnek. Otevři pusu.
1: To je moc slané i pro velrybu.
0: Když se maminka nedívala, nasypal jsem do polívky celou slánku. Ale víš co? Hele, tady pod vrbou má pan Voleníček pramičku. Naliju do ní polívku, zředím ji vodou a budeš mít svoje malé mořičko. No tak, hupni si tam.
1: Jo, to je nádhera.
0: Je, Lízinko, ty už jsi veliká jako...
4: Jako velryba?
0: No, to ještě ne, ale jako pořádný kapr.
5: Co děláš u té loďky?
0: To je pan Volejníček, musíš rychle pryč.
4: Ale až odejde, tak mě zavolej. Ráda bych si to tady ještě užila.
5: Mám tě, ty uličníku. A to jsi ty, Tomáši. Co zprováděl s mojí loďkou?
0: Nic, pane Volejníčku. Já jsem si jenom vypůjčil. Na chviličku. Pro velrybu.
5: Pro velrybu? A kde máš tu svoji velrybu?
0: Já ji zase pustil.
5: No, lhát umíš výborně. A kdo lže, ten krade. To bude mít tvoje maminka radost, až jí řeknu, že jsi chtěl ukrást loďku.
0: Já jsem nechtěl nic ukrást. A nalžu vám. Opravdu jsem chytil velrybu. A když mamince nic nepovíte, tak já vám ji ukážu.
5: Jak to chceš udělat? To mám čekat, až tu velrybu zase chytíš?
0: Já ji zavolám a ona připlave.
5: Tak to chci vidět. No, co koukáš? Olej.
0: Lízinko! Lízinko!
4: Tady jsem, Tomáši. Už je ten protiva pryč?
5: Pro pána Jána, to je ryba. Honem, Tomáši, pomoz mi, musíme ji chytit. Já poběžím po břehu, ty mi ji nareženej z vody, no co koukáš, dělej, vždyť nám uplave.
0: Lízinko, já tě chtěl jenom ukázat.
6: Nebojte se, dobře to dopadlo. Pan Volejníček, který měl u nás v Záblatské Lhotě hospodu, byl jako většina hostinských pěkně při těle a Lízinka I když se po polívce trochu spravila, byla pořád mnohem čipernější než on. Uplavala mu na to tata. Ale Tomášovi bylo všelijak. Vždyť on vlastně Lízinku zradil. Seděl na břehu. Slzy mu kapaly do vody. Ale nikdo si na nich nepochutnával. Ale no tak dost. Dost už s tím smutněním. Každý může udělat chybu. Důležité je, aby to dokázal přiznat a hlavně, aby to napravil. A Tomáš se rozhodl, že se o to alespoň pokusí. Druhý den, když jsem dopíjel v hospodě u pana Volejnička pivo, otevřely se dveře a Tomáš se objevil.
0: Dobrý den.
7: Dobrý. Co pak chceš, Tomáši?
0: Kladívko.
7: Kladívka nevedeme.
0: Ale já ho nechci koupit. Jenom půjčit. Potřebuju se dostat do pokladničky.
7: Jo. Ty chceš rozbít prasátko, aby si mohl něco koupit? No to ti schvaluju. Peníze jsou na to, aby se utratili. Tak, tady je kladívko.
8: Počkej, Tomáši. Není to škoda pro pár žvejkaček nebo pro trochu bublinkový vody rozbíjet pokladničku?
7: Podívejte, neplejte se do toho. Tady Tomáš chce nakupovat, tak ho nechte. Jen do toho, mladý muži.
8: No ne, ty máš peněz?
7: Tak co to bude, čokoláda nebo snad pivo?
0: Prosil bych buráky, hodně slaný.
7: Jak je ctěná libost, tady jsou buráčky. A co dál?
0: Ale já chci za všechny peníze buráky.
8: Ale chlapče, ty to ani neuneseš.
7: Dám ti na to krabici. A nebo víš co? Půjčím ti vozík. To mi nejde na rozum. Nač ten kluk potřebuje tolik buráků?
8: Třeba má sátek a chce pozvat kamarády.
7: Pokud vím, tak žádný kamarády nemá. A taky s tím nejede do vsi, ale k řece. Už jste dopil?
8: Jo, už jdu.
7: Na chvíli to tady zavřu a půjdu se podívat za tím klukem.
8: Copak? Snad nemáte strach, aby se neutopil?
7: No, člověk nikdy neví, co se může stát. Nakonec má můj vozejk.
8: To máte pravdu. Co kdyby s ním zajel do tůně? Já půjdu radši s váma.
1: Lízinko! Lízinko!
5: Hází buráky do vody. To jsem mu mohl dát i od loňska.
1: Lízinko, prosím tě, nezlob se na mě. Lízinko, odpusť mi to.
9: Nebréč, mě už slzy nechutnají. Polívka je lepší. Máš polívku?
0: Ne, buráky, slaný.
9: Jo, tak je neházej do řeky, ale rovnou mě do pusy.
1: Ty jsi veliká.
10: Jako opravdická velryba.
1: No, a vly děláš jako parník.
5: Můj ty světe, ona je to snad opravdu velryba. Tu tak chytit.
11: Pozor, pane Volejniček, velryby jsou chráněné, lovit se nesmí.
5: No, vlastně máte pravdu, vždyť by to byla škoda. Tahle velryba bude pro mojí hospodu užitečnější v tůni, než kdybych z ní udělal guláš. Tomáši, hej, Tomášku.
0: Lízinko, rychle pryč, běží sem pan Volejníček.
10: Ale Tomáši, teď už se ho přece nemusím bát. Stačí, když plácnu ploutví.
5: Ploutvičku líbám, vážená paní velrybo.
7: Velice mě těší, že vás poznávám. Je to čest pro naší výsku i celé povodí, že jste se u nás ráčila usadit. Doufám, že s námi setrváte.
10: Jistě, mám tady svého kamaráda.
7: A celou řadu nadšených ctitelů, já jsem jeden z nich. Když dovolíte, postarám se o vaši budoucnost. Vybuduji tady na břehu plovárnu a prvotřídní restauraci. A nazvu ji Restaurace u velryby.
10: Co je to restaurace, Tomáši?
7: Restaurace, vážená paní velrybo, to je takový dům, kde se podává spousta dobrého jídla a pití.
10: Jo, a taky polívka?
7: Samozřejmě, zeleninová, bramborová, hovězí s játrovými knedličky. Každý den můžete mít jinou a všechno zdarma. Na účet podniku.
10: No, tak si pro mě, za mě tu restauraci postavte.
6: Teda řeknu vám, že já ani Tomáš jsme tím páně Volejníčkovým nápadem postavit u řeky restauraci a plovárnu nebyli nijak nadšeni. Správný rybář je nejradši na břehu sám, když jen voda šplouchá a komáři bzučí. A teď najednou takový randál. Rybám se to taky nelíbilo. Zalezli pod kořeny vrb a u hladiny se ani neukázali.
4: Paní Parmová, já už tady v tůni zažila všelicos, ale něco takového nepamatuju. Z toho rámusu mě brní všechny ploutve.
12: Jenže nás se nikdo nezeptá, co si o tom myslíme. Stačí, když s tím souhlasí ta přivandrovalá velryba.
4: Zkloustla. Opravdu příšerně. Není u dva metráky.
12: No, to má z toho, že spolkne na co přijde. Polívku, buráky, co pak tohle jí slušná ryba?
4: Není nad žížal. Žížal není nikdy tolik, aby z nich jeden stloustnul.
12: A kdo tloustne, ten stárne.
4: Nebo sežere štika.
12: A nebo lidi. Vsaďte se, že na jídelním lístku té restaurace u velryby bude brzy velrybí guláš. Tak já vám řeknu, paní, my jsme pro lidi dobrý, leda tak na snídani.
4: Když chytli strejh do raka, vzpomínáte si teta, snědli mu i klepeta.
12: Já zase měla známou, tu z jeho české sádky, v prosinci odvezli jí a nepřežila svátky. Tak já vám řeknu, paní, my jsme pro lidi dobrý, leda na grilování.
4: Já vám řeknu, paní, my jsme pro lidi dobrý, leda na opékání.
12: To máte pravdu, teta, a vypadá to stejně i v jiných částech světa.
4: Já měla přítelkyni, ta žila v Atlantiku a zrovna její tchýni strčili do aspiku. Tak já vám řeknu, paní, my jsme pro lidi dobrý, leda na pochutnání.
13: Ctěné veřejnosti se dává na vědomí, že dnes se slavnostně otevírá plovárna a restaurace u velryby. Při dobrém obědě můžete pozorovat tůni pravou a nefalšovanou velrybu. Za zvláštní příplatek si můžete pohladit, odvážlivci se s ní mohou i vykoupat. Neváhejte, je to příležitost, jaká se hned tak nenaskytne.
7: Jen klid, klid.
14: všechny se dostane. Vstupné 5 korun. Děti a vojsko polovic. Příplatek za velrybu 10 korun. No má zaplaceno, postupujte dále.
1: Jú, ta je veliká. A jak funí a stříká vodu, ať to udělá ještě jedno. Mami, mohl by se si ji pohladit. Já se chci na ní svíst.
14: No prosím, naše malá hrdinka.
1: A můžu se na ní svíst?
14: Jistě. Ovšem za zvláštní příplatek 50 korun.
15: Kolik?
14: Vážený, svést se na velrybě, to není jako svést se na kolotoči. Jedinečná příležitost, nezapomenutelný zážitek.
16: A není to nebezpečné?
14: Velryba lízinka je naprosto krotká. Tak prosím, kdo má zájem?
15: Tady, 2x.
14: Ano, prosím.
17: Co ty tady chceš, Tomáši?
0: Já přišel za lízinkou.
17: Prosím, vstupné 5 korun, děti polovic, příplatek za velrybu.
0: Ale já nemám peníze.
14: Tak to je mi líto, ale bez peněz.
18: Platím za toho mladého muže.
14: Prosím, pane kavalír.
18: Nikoli, jsem profesor Ovečka z oddělení ryby drůbež státní akademie věd. Přišel jsem se podívat na tu vaši velkou rybu.
14: Těší mě, velice mě těší, že se o moji velrybu zajímá i akademie. Vybudoval jsem tady ten podnik, aby velryba lízinka žila v důstojném prostředí.
18: Je vědecky dokázáno, že velryba v českých tocích nikdy nežila, nežije a žít ji nebude. Název vašeho podniku klame beřejnost. Tak kde máte tu velkou rybu?
14: Okamžik, hned to zařídím.

0: Blavarni.
1: To víte, pane profesore, sláva jí stoupla do hlavy, má svoje vrtochy. Tomáši, co kdyby zkusil zavolat Lízinku ty? Jsi přeci její kamarád.
2: Tak ať jdou všichni pryč.
3: Je mi velmi líto, vážení, ale pro dnešek končíme.
4: Vždyť jsme si zaplatili.
3: Zakoupené lístky platí na zítřek.
5: Jdeš trochu s velrybou?
6: Lepší je jít na Loch Nessku.
7: Pojďte.
5: A je po všem. Vidíte, zase nás vyhazují.
3: No tak, Tomáši, zavolej Lízinku. Pan profesor se z ní chce seznámit.
8: Mladý muži, pokud zjistím, že velká ryba Lízinka je vzácný exemplář, mohu pro ní mnoho udělat.
3: Tak, na co čekáš?
2: Lízinko! Lízinko! To jsem já, Tomáš!
9: Ahoj, Tomáši.
2: Lízinko, jak se máš?
9: Hrozně. Jak plavu v tůni pořád do kolečka, točí se mi hlava. Už jsou všichni pryč?
2: No, skoro všichni.
8: Dovolte, abych se představil. Jsem profesor Ovečka a celý život se věnuji studiu velryb.
9: Vážně? No to mě moc zajímá. Já jsem totiž velryba.
8: Tedy říkejme radši velká ryba. Co jste byla předtím, než jste takhle vyrostla? Kapr nebo sumec?
9: Malá velryba.
8: No dobře, to všechno budeme ovšem muset dokázat vědecky. Hned zítra začneme s pokusy. Pane Volejničku, mám k vám prosbu.
1: Pane profesore, jsem vědě vždy k službám.
8: Potřeboval bych, abyste tu plovárnu přestěhoval někam kousek dolů po proudu.
1: No, to snad nemyslíte vážně.
8: Pochopte, velká ryba Lízinka je jedinečný exemplář. Je třeba udělat řadu vědeckých zkoumání a rozborů a jistě uznáte, že nemohu vědecky pracovat na plovárně.
1: A vy jistě uznáte, že nemohu svůj podnik nazvat plovárna u velryby, když zmíněná velryba bude pár kilometrů po proudu.
9: To bude tak jako tak. Když ne po proudu, tak proti proudu.
1: Co tím chcete říct, vážená Lízinko?
9: Jen to, že když se nepřestěhujete vy s plovárnou a restaurací, přestěhuju se já. Uplavu vám.
1: To nemyslíte vážně. Tak pěknou a prostornou tůň nenajdete široko daleko.
9: Když tam nebude překážet vaše plovárna, bude mi stačit i menší tůňka.
2: To je bezva nápad, Lízinko. Já vím o jedné moc hezké tůňce, kousek po proudu. Budu tam za tebou chodit každý den.
8: A kdybyste byla tak velice laskavá a dovolila mi určitá vědecká pozorování, byl bych vám velice zavázán.
1: Vážená velrybo, moc vás prosím, neukvapujte se. Uznávám, že dnes jste měla velmi únavný den, ale postarám se, aby se to už neopakovalo. Od zítřka vás budou návštěvníci pozorovat pouze ze břehu.
9: A co ty lístky opravňující ke svezení na mém hřbetě, které jste prodal?
1: Vrátím peníze. Vstupné na plovárnu naopak zvýším, aby publikum bylo opravdu vybrané. Pan profesor a Tomáš budou mít samozřejmě vstup zdarma.
9: Zbytečně se namáháte, pane. Mně se tady prostě nelíbí. Plavu pryč a basta.
1: Co se dá dělat? Je mi to velice líto, ale bránit vám nemohu.
9: Taky si myslím.
1: Můj podnik tím utrpí vážné ztráty, ale nezlobím se na vás. Chtěl bych, abychom se rozešli jako přátelé. Prosím vás, vážená, abyste ode mne jako dárek na rozloučenou přijala 3 krabice slaných buráků.
9: No, proč ne? Potřebuju se na cestu posilnit.
1: Jsem opravdu šťasten, že se na mě nezlobíte. Prosím, tady je první krabice.
2: Lízinko, neměla bys ty buráky polikat tak najednou?
9: Neměj strach, Tomáši. Mě burák v krku nezaskočí.
1: Tady je druhá krabice.
2: Lízinko, ty jsi hrozně vyrostla.
1: A tady je třetí krabice.

0: Děkuji, pane volejníčku. Opravdu jsem si pošmákla.
1: Můj ty svět, velryba.
2: Jsem rád, pane profesore, že jste konečně uznal, že naše milá Lízinka je skutečná a nefalšovaná velryba. A tudíž se můj podnik právě nazýval a bude nazývat plovárna a restaurace u velryby. Ano, bude se tak nazývat, protože v téhle velikosti by naše milá velryba Lízinka nikam uplavat nemůže.
1: Lízinka vám sice opravdu neuplave, ale za to vám už brzo uplave plovárna. Co pak to nevidíte? Voda stoupá.
3: Pan Volejníček to s těmi buráky přehnal. Představoval si, že Lízinka vyroste tak, že už nebude moct stůně uplavat, ale netušil, že bude tak obrovská, že ucpe řeku. Voda rychle stoupala, už dosahovala až k terase v prvním patře restaurace u velryby. Po vodě plavaly židličky a slunečníky, které se pan Volejníček marně snažil chytit. Pan profesor zoufale šlapal vodu, až se mu podařilo chytit se Lízinčina ocasu. Tomáš vylez na olši a koukal se na tu spoušť kolem. Jen rybám se to líbilo.
4: To je pohoda, když je víc vody, co, paní Parmová?
5: Musím uznat, že na zacpávání řek je velryba docela užitečná.
4: Myslíte, že bych se dostala mokrou ploutví až do Senohradu? Mám tam přízeň. Už dlouho jsem je neviděla. To víte, ty suchý roky.

0: Mim, urmări chitele, orasicine za sahui, rinci pojare, toma ai ipsiini, catastrofa,
1: to je ksiku, chytněte se toho špagátu, co visí z jeřábu, a já vás přitáhnu.
2: Připravit k vytažení, pozor, teď.
0: Děkuju, moc vám děkuju, že jste mě zachránili.
3: Plníme svou povinnost. Můžete nám objasnit, jak to, že je tady všechno porvalo?
0: Ano, jistě. Řeku ucvala velryba.
3: Cože?
4: Vždyť vám to pan profesor jasně říká. Velryba stloustla tak, že ucpala řeku. A dělejte už něco, nebo mi voda odnese celou restauraci.
3: Tak už toho mám dost. My tady nejsme pro legraci.
5: Jasně, jste tu kvůli mně.
3: Pomoc! Velryba!

0: Stoppa de voda.
1: Ano, jistě. Připravte jeřáb. Připoutejte lana k velrybě. Hlasí se někdo dobrovolně? No tak, kdo umí plavat?
2: Já ještě moc plavat neumím. Ale kdybyste mě tím jeřábem posadili lízince na záda, tak bych vám to lano uvázal.
1: Výborně. Jeřáb, směr Olše, teď. Nastup si, chlapečku.
2: Už jsem nastoupenej.
1: Jeřáb, směr velryba, teď. Lano uvázat, teď.
0: To nechtá, to máš.
2: Už to bude. Mám to uvázat na kličku nebo na uzel?
1: Ale to je jedno. Hlavně pevně. Hotovo.
2: Hotovo.
1: Velrybu vytáhnout. Raz, dva.

0: že na to už bylo pozdě. Když jeřáb velrybu Lízinku vytáhnul, všecka nadržená voda se začala prudce valit dolů korytem řeky a odnášela sebou restauraci, plovárnu i pana Volejníčka. A i když to nebylo právě pěkné, Lízinka, pan profesor i Tomáš z toho měli velikou radost.
1: Hurá, to je prima, plovárna je pryč, restaurace je pryč. Teď už tu můžeš klidně zůstat, Lízinko.
2: A já budu moct narušeně bádat. Všechno je v pořádku.
3: Všechno ne. Přece nemůžu zůstat pověšená na jeřábu. To lano mě hrozně škrtí.
1: Já ti tam dám kapesník. Už je to lepší?
3: No, trošičku.
2: To ovšem není řešení. Upozorňuji vás, že velryba na suchu rychle ztrácí pružnost. Nebude-li včas ponořena do vody, může dojít k nenapravitelně kodaným šokům.

0: Не буду. А если там ты свое будники поставите, плацну плотви, а будете с того мид громаду прокинек.
1: Невадí, postavím to znova.
0: Tak zase zacpu řeku a voda vám všechno odnese.
1: Možná odnese. Jenže lidi mají kalamity rádi. Do nově vybudované restaurace a plovárny u velryby se jich pohne víc než předtím.
2: Pane Voleníčku, velryba je chráněný živočich a vy jste povinen umožnit jí klidný a nerušený život v jejím přirozeném prostředí. Na to je zákon.
1: Tak podívejte, pane profesore, s tímhle na mě nechoďte. Jestli se nemýlím, tak jste říkal, že velryba v českých tocích nikdy nežila a žít nemůže. Takže jaký pak přirozený prostředí? No ale myslím, že už jsme toho napovídali dost. Teď bychom se měli dát do práce a přestěhovat naší milou velrybu Lízinku do nového domova. Hej, vy tam, na co čekáte? Pohněte tím jeřábem a jedem k jezu.
3: Lízinko, neboj se, já tě tu nenechám. Já...
0: Nebreč, Tomáši, mně už slzy nechutnají. Jsou hrozně hořký.
3: Lízinko, co je ti?
4: Já nevím. Točí se mi hlava?
2: Není divu po tom stěhování. Velryby vzdor svému korpulentnímu tělu jsou živočichové velmi delikátní. Velrybí kůže vystavená delší dobu slunci vysychá a zcvrkává se.
3: Ale pane profesore, Lízinka se opravdu zcvrkává. Lízinko, co je s tebou?
4: Je mi divně, hrozně divně. Zdá se mi, že plavu ve veliký spoustě vody, jako bych byla v moři, v moři.
3: Pane profesore, Lízinka je nemocná, musíme zavolat doktora. Lízinko, jak je ti, Lízinko? Lízinko, kde jsi?
4: Tady, za tím letní novým listem.
3: Lízinko? Vždyť ty jsi zase úplně malá.
4: Tady je hrozně sladká voda.
2: Na jezu se zachytil stánek s občerstvením. Bylo tam plno lízátek, cukrových špalků a cucavých bonbonů.
3: A vůbec žádné slané buráky, protože ty všechny dal pan Voleníček Lízince na usmířenou.
2: Kdybych to neviděl na vlastní oči, nikdy bych tomu nevěřil.
4: Babička Plejtváková obrovská měla pravdu, když nám vyprávěla o velrybě, která spolkla soudek cukru ze ztroskotané lodi a stala se z ní rybička tak malá, jako jsem já teď.
3: Ale jsi přece taková, jako když jsem tě viděl poprvé.
4: Vadí ti to?
3: Vůbec ne. Vlastně je to moc dobře. Teď můžeš plavat, kam budeš chtít. A pan Voleníček se může svoji restauraci postavit taky, kde bude chtít. Už se vrací. Lízinko, radši se někam schovej. No, aby ti ještě neublížil.
4: Poplavu dolů po proudu, počkám na vás. První zátočení.
1: Složte to tady. A ten štít s nápisem plovárna u velryby můžete přibít na strom.
5: Co pak štít by byl, šéfe? Ale kde máte velrybu?
1: Lízinko, vážená velrybo, kam jste se schovala?
6: Obávám se, že v téhle tůni by se velryba schovala velmi těžko.
1: Prohledejte to bydlama, někde to musí být.
5: To máte marný, šéfe. Tady není ani mřenka. Natož velryba.
7: Jak je to možný? Před chvílí tu byla a teď je pryč?
6: Třeba se velrybě lízince na vaší plovárně nelíbilo a tak uplavala.
1: Jak by mohla odplavat? Vždyť byla v té tůni zapasovaná, že se nemohla ani hnout?
7: Ale já vím, jak to bylo. Ukradste ji vy, profesore, a tady ten kluk?
5: Nenechce se vysmát, šéfe. Jak by tihle dva mohli ukrást velrybu? I s jeřábem jsem s ním měl co dělat.
7: No ale já to tak nenechám. Já to oznámím na policii. Stát, kam jdete?
6: Chceme se s Tomášem projít kolem řeky. Mějte se tu dobře.
7: Vraťte mi moji velrybu. Restaurace a plovárna u velryby nemůže bez ní existovat.
5: A co kdybyste, šéfe, pomenoval tu svoji restauraci u děravýho hrnce? Podívejte, tady na vrbě zrovna jeden visí.

0: Musím si na vás vzít brejle. Pořád si nemůžu zvyknout, že jste tak maličká. Ale sluší vám to?
1: Máš ploutvičky na koncích úplně růžové, Lízinko. Když jsi byla ještě velryba, tak jsem si toho vůbec nevšimnul.
0: Ale vždyť Lízinka je pořád velryba. Jenže o tom víme jenom my dva.
2: My tři.
1: My tři, kamarádi.
0: A to je to nejdůležitější.
3: No a to je konec celé té historie. Já vlastně ani nevím, jestli Lízinka žije někde v naší řece, nebo jestli Tomáš a pan profesor odvezli o prázdninách k moři, aby tam vyrostla jako každá pořádná velryba. Ale jedno vím určitě, že ti tři zůstanou kamarády po celý život. A jednou se třeba Tomáš stane námořníkem a spolu s velrybou Lízinkou obepluje celý svět.

0: живот гады!
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v Ušounově pohádkové školce.
1: Jo, tak tyhle dvě čárky po straně a ve prostřed jedna, co je spojuje, to je písmenko H. Takže H a tady ta hokejka, to je L, H, L, H, L, hrabičky jsou E, jo, myslím tak, že H, L, E, hle.
0: Ušounku, halo, už jsou tu s námi holky a kluci.
1: Je, ahoj, Jani, ahoj holky a kluci, já jsem si vůbec nikoho nevšiml.
0: No to vidíme, co to tu luštíš, prosím tě, ty už čteš?
1: No, čtení bych tomu asi ještě úplně neříkal, jo, ale snažím, poznám už některá písmenka, stejně jako holky a kluci, něco už přečtu, něco ne. A protože jsem děsně zvědavý, snažil jsem se vyluštit tu cedulku, co byla ráno na dveřích školky.
0: Počkej, ukaž Ušounku, pomůžu ti. Hle, jsi přečetl správně, gratuluju.
1: Díky, ale co je to tam dál?
0: Hledá se Honza.
1: Hledá se Honza? Aha, jo, a proč se hledá? On se ztratil?
0: Ne, nestratil. Tady se píše, že v království za šišatou horou a stoletým dubem mají krásnou princeznu, pro kterou si má za týden přijít strašlivý drak. A královští rádci si jsou jistí, že si s ním dokáže poradit jen pořádný pohádkový Honza.
1: No to je mi ale pěkná náhodička. Nedaleko zrovna jeden bydlí. Myslíš, že měl taky na dveřích lísteček?
0: No nevím, ale navrhuju, abychom se tam raději stavili. Přeci jen jde o život princezny.
1: Jasně. Jdeme. A vy si, holky a kluci, zatím poslechněte písničku, kterou si zpíval taky jeden pohádkový Honza, když šel do světa.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: No a my zrovna s Janou stojíme před chalupou, kde bydlí Honza, abychom se ujistili, že ví o tom, že bude zachraňovat princeznu. Haló, haló, haló, je někdo doma? Je tu někdo? No nic.
0: Zkusíme to ještě jednou.
1: Haló, haló? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: Haló?
3: Co se děje? Co pak hoří? Je otevřeno.
4: Ahoj, Honzo.
3: Ahoj.
1: Ahoj, tak hýbaj z pece dolů a mazej zachraňovat princeznu. Víš o tom, že jo, viď?
0: Počkat, počkat, počkat, Ušonku, nebuď tak hr. Honza se na to vysvobozování určitě už chystá.
3: Máma něco říkala, ale já nikam nejdu. Mně se tady na peci líbí, je mi teplo. Buchty mi máma napeče, když chci. A princeznu ať si zachrání nějaký princ, ne?
1: Právě že ne. Oni potřebují Honzu.
0: Už on má pravdu, Honzo. Nebuď padavka.
3: Já nejsem žádná padavka. A kdo jste vůbec vy? Nejsi ty ten oranžový ušatý medvěd ze školky u kouzelného lesa? A ty si ta jeho bláznivá víla, co pořád zpívá, viď?
1: Cože? Já, že jsem oranžový ušatý medvěd? Já nejsem oranžový ušatý medvěd. Já jsem Ušaun Rušaun Hrozitánské, nebo taky Rostomile Rozhlasové strašidýlko. A ty jsi padavka, když nejdeš zachránit princeznu před drakem.
0: No, a já tedy taky nejsem žádná bláznivá víla, i když pořád zpívám, to jako pro pořádek. Jsem Jana. Honzo, neblázni, vstávej.
1: Honzo, vstávej.
3: Vůbec to nemám v úmyslu. Budu se tu pěkně povalovat na peci a pustím si k tomu i pohádku. Můžete si ji poslechnout se mnou, jestli chcete, ale nerušit.
1: Ale. Ušounova pohádka.

0: všechny děti šly spát, jenom Helenka ne, sedí na své židličce a pozoruje květiny ve váze. Co na nich vidí? Víte co? Já se jí zeptám. Určitě se mi svěří, často si s ní totiž povídám, vyprávím jí občas pohádky a vystřihuji obrázky. Helenko, proč pak už nejsi v postýlce?
1: Dívám se na květiny. Vypadají nějak unaveně. Proč asi?
0: Já vím proč.
1: Tak mi to pověz.
0: Byli dnes v noci na plese a proto sklánějí hlavy.
1: Ale květiny přece nemohou tančit.
0: Mohou. Když se setmí a my ostatní spíme, poskakují vesele kolem dokola. Skoro každý den mají ples.
1: Kde tančí nejkrásnější květiny?
0: Copak si ještě nebyla za branou u velkého zámku, kde je krásná zahrada plná květin? Tam mívají květiny svůj ples, to mi věř.
1: Byla jsem v zahradě včera s maminkou, ale všechno listí už spadalo ze stromů a květiny tam žádné nebyly. Kde jsou? V létě jsem jich tam viděla plné záhony.
0: Jsou všechny uvnitř, v zámku. To bys měla vidět. Jakmile se venku začne stmívat, obě nejkrásnější růže se usadí na trůně. Jsou to král a královna. Všechny červené karafiáty se postaví po straně a uklánějí se. To jsou komorníci. Potom přijdou všechny nejspanilejší květinky a pak je velký ples.
1: Ale co pak nikdo květinkám neublíží, že tancují v královském zámku?
0: Nikdo o tom nic neví. Občas v noci sice přichází starý hlídač, který má venku hlídat, ale jakmile ho květinky uslyší, umlknou, schovají se za dlouhé záclonky a jen vystrkují hlavičky. Cítím, že tady jsou nějaké květiny, říká starý hlídač, ale nevidí je.
1: To je krásné. A já bych ty květinky nemohla vidět.
0: Ovšem, že mohla. Nezapomeň, až zase půjdeš ven, podívat se tam oknem, pak je jistě uvidíš. Já jsem to dnes udělal. Ležela tam v lenožce velká lilie a protahovala se. Namlouvala si, že je dvorní dáma.
1: Mohou tam také přijít květiny až z botanické zahrady? Myslíš, že by ušly tak dlouhou cestu?
0: No to si myslím, protože dovedou létat. Copak si ještě neviděla ty krásné motýly? Jsou červení, žlutí a bílí, vypadají skoro jako květy a taky jimi byly. Jednou vyskočili ze stonků vysoko do vzduchu a třepetali lístečky, jako by to byla křidelka. A tak létali. A poněvadž to dělali hezky, nemuseli zpátky domů, mohli sedět tiše na stonku. A lístečky se jim proměnily v opravdová křídla. Vždyť si to sama viděla. Ostatně je také možné, že květiny v botanické zahradě ještě nikdy nebyly v královském zámku a že nevědí, jak je tam v noci veselo. Povím ti teda něco. Nad čím pan profesor botaniky, který bydlí v sousedství, náramně úžasne. Znáš ho přece?
1: Ano, znám. Nosí na hlavě široký slaměný klobouk.
0: Tak až přijdeš do jeho zahrady, vypravuj jedné květince, že je dnes v zámku velký ples. Ta to řekne ostatním a pak všechny ulétnou. Až přijde pan profesor do své zahrady, neuvidí ani jedinou květinku a marně si bude lámat hlavu, kam se poděli.
1: Ale jak to může květina vyprávět ostatním? Co pak květiny umí mluvit?
0: Opravdu to nedovedou, ale dorozumívají se pohyby. Neviděla si, že když trochu zavane větřík, květinky se sklánějí a pohybují všemi zelenými lístky? Tak spolu mluví.
1: A rozumí pan profesor, co si říkají?
0: No to si myslím. Jednou z rána přišel do své zahrady a viděl, jak jedna velká kopřiva se posunky svých lístků dvoří krásnému červenému karafiátu. Pravila, jsi tak krásný a já tě mám tolik ráda. Ale takové věci pan profesor nerad vidí. Hned kopřivu třepnul přes listy, protože to jsou její prsty. Ale spálil se a od té doby už se jí neodváží dotknout.
1: To je dobře. Teď už vím, proč květiny z naší vázy musí být povadlé. Celou noc tančit na plese není jen tak. Víš co? Já jim ustru do postýlky místo žofinky. V postýlce si odpočinou a večer budou zase svěží.
0: Abyste rozuměli, Žofinka je Helenčina panenka. Už spala a tvářila se velice nevlídně, když ji Helenka vzbudila a na její místo položila unavené květinky. A ještě je přikryla Žofinčinou peřinkou.
1: Musím jim zatáhnout záclonky, aby jim slunce nesvítilo do očí. Tak, spěte. Však já vím, že dnes zase půjdete na ples.
0: Dělají, jako by ti nerozuměli. Ani lístkem nepohnou.
1: Ať dělají. Stejně vím, co se bude dnes v noci dít.
0: Já taky. Až bude úplná tma a ty se uložíš do své postýlky, budou mít květiny ples. Vedle v pokoji. Helenko, slyšíš? Už to začíná, jako by tam někdo hrál na piano.
1: Krásně. Tak krásně jsem ještě někdy neslyšela hrát. Jistě už ples začal. A já bych to tak hrozně ráda viděla. Půjdu se podívat.
0: Zbudila bys tatínka a maminku.
1: Ale já bych moc ráda.
0: To nejde. Děti musí být v noci ve svých postýlkách. Ale nakouknu tam místo tebe. A budu ti říkat všechno, co se tam děje.
1: Tak povídej, co vidíš?
0: V pokoji je světlo jako ve dne. Všechny hyacinty a tulipány stojí ve dvou řadách na podlaze.
1: Nejsou už v oknech?
0: Ne, tam zůstaly jen prázdné květináče. A na podlaze tančí všechny květinky kolem dokola. Udělali dlouhý řetěz a drží se za lístky.
1: Kdo jim hraje?
0: U klavíru sedí ta velká bílá lilie, kterou určitě znáš z léta.
1: Aha, jak jsi o ní řekl, že se podobá slečně Karle.
0: Ano, ta. Opravdu se jí podobá. Slečna Karla se taky takhle naklání na jednu stranu, když hraje na piano a pokyvuje se do taktu.
1: A co květinky v Žofinčině postýlce? Už se uzdravili?
0: Podívám se. Jeden velký modrý kosatec teď nechal tancování a jde rovnou k panenčině postýlce. Rozhrnuje záclonky a vyda. Květiny, co byly přes den tak unavené, hned vyskočily jako rybičky a že chtějí taky dokola.
1: To je dobře. Vypravuj, co dál.
0: Starý panáček, zrovinka ten, kterému si kdysi z neopatrnosti rozpárala nohavici na kalhotkách, se před nimi uklání a jdou společně dokola.
1: Co to spadlo?
0: Nic nespadlo. To jenom pomlázka z vrbového proutí se skočila ze stolu.
1: Asi se jí zdá, že taky patří mezi květiny.
0: Je velmi roztomilá. Na jejím konci sedí voskový panáček a má na hlavě právě takový široký klobouk, jaký nosí pan profesor. Pomlázka skáče na konci svých zelených proutků a hlasitě dupe. Tančí totiž polku a polku ostatní květinky nedovedou.
1: Asi, že jsou lehoučké a nemůžou dopat. Slyším, že někdo ťuká. Kdo to tam ťuká?
0: Tvoje panenka Žofie. Ťuká uvnitř zásuvky, kam si ji zavřela s ostatními hračkami, když si ji vzala z její postýlky.
1: Chudinka Žofinka, je uvězněná.
0: Panáček jí teď pootevřel zásuvku a Žofie už vystrkuje hlavu a udiveně se rozhlíží kolem dokola.
1: Co říká?
0: Říká, je, tady je ples a já o tom nevím. Jak to, že o tom nevím? Chceš tančit se mnou? Ptá se jí starý panáček. To se ví. Ty tak podle toho vypadáš, abych s tebou tančila, povídá Žofie.
1: Jak znám Žofii, určitě se k panáčkovi obrátila zády.
0: Uhodlas. Panáček teď sedí na zásuvce a čeká, až přijde některá z květinek a vyzve ho dokola.
1: A co moje Žofinka?
0: Jen pěkně léž, Helenko. Všechno ti dovyprávím až do konce.
1: Tak povídej.
0: Když se zdálo, že žádná z květin Žofinku neuvidí, seskočila ze zásuvky rovnou na zem s takovým hlukem, že to způsobilo mezi tanečníky a tanečnicemi rozruch. Všichni se hned kolem ní seběhli a ptali se, jestli se neuhodila. Největší starost měly ty květinky, které ležely v její postýlce.
1: A co na to, Žofinka?
0: Prý, že se nic nestalo, že se neuhodila ani trošičku a květinky jí poděkovaly za tu krásnou postýlku, ve které si přes den tak krásně odpočali. Potom vzali Žofii doprostřed pokoje, kde svítil měsíc, tančili s ní a ostatní květiny udělali okolo nich kruh. A panenka Žofinka byla najednou samý smích a samá zdvořilost. A prý, ať si jen květinky klidně nechají její postýlku a chodí si tam přes den odpočinout kdykoliv, když budou po plese unavené.
1: A dál?
0: Dál už nic. Teď nech květinky tančit, zavři oči a nech si o nich zdát.

0: ale už toho mám dost, Honzo. Pohádka skončila. Hajde spět se dolů a zachraňovat princeznu.
1: Mně se ale nechce.
2: My ale víme, že jsi chytrý, Honzo. Že bys to určitě zvládl, jen jsi děsný lenoch.
0: A my s Ušounem máme navíc času dost a budeme tady, dokud nepůjdeš zachránit princeznu.
2: Jo, my se totiž na to počkáme.
0: Jo.
1: A co kdybychom se domluvili? Já vám dám hádanku a když ji uhádnete, půjdu. Ale když ne, hned odejdete a necháte mě tu odpočívat.
2: No to bereme, viď, Jani.
0: No jasně, vždyť hádání nás vážně baví.
2: Jo. Ušounova hádanka. No tak povídej, Honzo, ať můžeš jít zachraňovat.
1: Dobrá tedy, poslouchejte. Tři muži se potopí do vody a když se vynoří, jen dva z nich mají mokré vlasy. Jak je to možné?
0: Vy už to víte, holky a kluci, že jo? Tak to řekneme pěkně spolu. Je to možné tak, že ten třetí je plešatý.
2: No jasně, Jani, ty jsi ale hlavička. Ten třetí nemá žádné vlasy, takže je nemůže mít mokré. To stejně jako kdybych se potopil já. Já můžu mít mokrou leda anténu.
0: No jasně.
1: Tak dobře tedy, uhádli jste. A já, jak jsem slíbil, vezmu pár buchet do uzlíku a vyrazím zachraňovat princeznu. Můžete mi k tomu pustit nějakou pěknou písničku?
0: To víš, že můžeme.
2: A moc rádi.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které už je Honza dávno v království za šišatou horou a stoletým dubem. Jak víte, mají tam krásnou princeznu, pro kterou si má za týden přijít strašlivý drak a královští rádci si jsou jistí, že si s ním dokáže poradit jen pořádný pohádkový Honza.
1: No a tak jsme jim tam jednoho Honzu poslali. Ale dalo nám to zabrat, vytíjani.
0: To teda ano. A teď jsme nervózní, jestli to zvládne. Čekáme na zprávy.
1: Jo, čekáme a čekáme.
0: A čekáme.
1: No, jo.
0: A čekáme.
1: A čekáme.
0: A čekáme.
1: Čekáme, čekáme.
0: Yeah! A co bys říkal tomu, kdybychom si to čekání zkrátili písničkou?
1: Jakože bychom se zaspívali.
0: No jasně, zpívání je totiž na nervozitu bezva.
1: To je pravda, to je úžasný recept. Jasně, ty bys předepisovala zpívání úplně na všechno.
0: No jasně, zpívání totiž je lék na všechno.
1: To je teda pravda, než začnou zprávy, tak pojďte holky, pojďte kluci, zaspívejte si pěkně s námi. Ušounovo zpívání.

0: No to jsme ale šikulové, ale můžeš to zopakovat?
1: Můžu, jo, to se ví.
0: Ráda, ráda, můj zlatej ušonku, ráda, ráda, ráda tě mám. Jestli to je pravda, že mě máš tak ráda. Ráda, ráda, ráda tě mám. No teda, to byla krása a já ti děkuju.
1: Krásně jsme si zaspívali.
0: To jsme šikulové,
1: no.
0: Co?
1: No, no.
0: Hele, hele, jo. A už začínají zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
3: Dnes přesně ve 3 hodiny udatný Honza přemohl strašlivého draka a to navíc bez boje. Radujte se, naše princezna je v bezpečí. A dokonce to vypadá, že se jí Honza líbí, vidím to na veselku. Ale počkejte, blíží se ke mně hrdiný Honza a já se mu pokusím položit pár otázek. Honzo, jak se vám povedlo na draka vyzrát?
4: Nejdřív jsem nechal vyhlásit, že se na naši princeznu chystá spousta draků a že se oni se strašlivým drakem určitě poperou. A než se ta potvora probudila, postavil jsem okolo její sluje spoustu velkých zrcadel a když vylezla, lekla se, že jsou to ti draci, kteří se s ní chtějí prát, no a pak se znesla a odletěla neznámo kam.
3: Výborně, výborně, a je snad něco, co byste chtěl vzkázat našim posluchačům?
4: No, chtěl bych něco vzkázat hlavně dvěma z nich. Ušounovi Rušounovi a Janě z Ušounovi pohádkové školky. Děkuju. Děkuju moc, že jste mi pomohli. A holkám a klukům vzkazuju, že život je moc krásný na to, abyste ho prolenošili na peci.
0: No to máme radost. To máme radost. No, no nakonec je to šikulá ten náš líný Honza, co?
1: Páni, je to šikula a navíc už není líný. A víš co, Ušonku?
0: No, no, co?
1: My se taky pěkně protáhneme a já vám k tomu zaspívám svou pohybovou písničku.
0: Jupí!

0: kluci, posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku, ve které jsme dneska pomohli Honzovi z pece. A ten potom přechytračil draka a vypadá to, že se bude ženit, že bude svatba.
1: Krásná práce. A krásná práce bude jistě i váš dnešní úkol, holčičky a kluci.
0: Ušounův úkol. Dneska máte za úkol vyrobit z papíru strašlivého draka, tak jak si ho představujete, jo? Podle vás, jestli má jednu hlavu, nebo 9, nebo 2, nebo žádnou, no to ne, ale třeba jestli má kulaté břicho, nebo šišaté, nebo šilhá. No.
1: Prostě vyrobte strašlivého draka tak, jak vy si ho představujete.
0: Jo, a když nám svůj výtvor vyfotíte a pošlete, potom budeme moc rádi.
1: Ohromně rádi. A teď vám k tomu tvoření ještě něco přidáme.
0: No samozřejmě, i když máte vyráběcí úkol, stejně bychom chtěli, abyste nám jako vždycky namalovali obrázek.
1: Třeba Honzu, jak leží na peci.
0: Ano, nebo třeba Honzu s princeznou. A nebo nás dva s Janou. Jak Honzu přemlouváme, jak bušíme na vrata.
1: A nebo třeba jenom peřinu, pod kterou je Honza schovaný.
0: To je pravda.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Ahoj zítra, moc se na vás zase těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme samozřejmě jednu bezva pohádkovou.

0: čím to fotíš?
1: Vypodně.
2: Pardon?
1: Vypodně.
0: Co to bylo?
1: Vypodně.
0: Co děláš?
1: Vypodně.
2: Je.
1: Vypodně.
0: Filipe.
1: Vypodně.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden básník Karel Hynek Mácha. Když se řekne Mácha, každému se hned vybaví láska. Byl totiž slavným představitelem takzvaného romantismu. Žil v první polovině 19. století, kdy se lidé začínali více zajímat o přírodu, emoce, fantazii a osudy jednotlivce. Narodil se roku 1810 v Praze jako Ignác Mácha. I když jeho rodina nebyla bohatá, dokázal se stát právníkem. Víc než zákony ale miloval knihy, přírodu a umění. Jako hodně umělců byl i Mácha neklidná duše. Hodně důmal nad životem a smrtí, byl velmi citlivý, až melancholický a rád bloumal po krajině. Uvnitř s ním ale zmítaly silné emoce. Ty podle vzpomínek jeho snoubenky Lory Šomkové často vybublaly v žárlivé scény a majetnické chování. I když si ho dnes často představujeme jako osamoceného introverta, společnosti se úplně nevyhýbal. Znal se například s Josefem Kajetánem Tylem, autorem slov naší hymny. Za studií dokonce hrál divadlo, taky nosil výrazné oblečení. Byl to zkrátka mladík plný rozporu. Rád chodil pěšky na dlouhé výpravy do přírody a zapisoval si dojmy z cest. Fascinovali ho skály, lesy i tajemná romantika hradů a zřícenin, které prolézal klidně v noci. A rád je kreslil. Většinou putoval v doprovodu přátel. Prochodil nejen české země, došel až do Itálie. Denně údajně dokázal urazit i přes 50 kilometrů. Žil v době, kdy naše země patřila pod habsburskou monarchii, tedy pod Rakousko. Úředním jazykem tehdy byla němčina. Mladý Mácha byl ale vlastenec a tak psal česky, i když ovládal hned několik jazyků. Snad každý Čech ví, že Mácha napsal báseň Máj. A skoro každý Čech, i ten, co se o básničky nezajímá, umí odcitovat její začátek. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Teď pozor.
2: Spoiler alert.
1: Kdo si teprve plánujete máj přečíst, zacpěte si uši, ať vám nevyzradím zápletku. Ta vypráví o loupežníku Vilémovi, který čeká v cele na popravu a dumá nad svým životem. Zabil totiž soka v lásce, ze kterého se pak vyklubal jeho dávno ztracený otec. Za Máchova života se Máj kritikům moc nelíbil, protože byl temný a prý málo národní. Jeho nejdelším dílem je román Cikmán Cikáni.

0: mu bohužel nebylo pomoci. Másníkova smrt byla o to tragičtější, že přišla pouze nějaké 2 dny před jeho plánovanou svatbou s Lori, která mu nedávno porodila syna. Původně měl jen malý pohřeb. Po 100 letech, jen několik měsíců předtím, než nás zabralo nacistické Německo, byly jeho ostatky tajně vyzvednuty, čili exhumovány, a putovaly do Prahy. Nakonec Hynka v květnu 1939 uložili na Vyšehradský hřbitov. Tam jsou pohřbené i další významné osobnosti. Máchovu rakev na Vyšehrad dopravil vůz tažený 6 bělouši. Cestu prý lemovali 10 000 lidí. Celým městem se nesl zvuk kostelních zvonů. Dnes je Mácha oslavovaný. Okolí hradu Bezděz, kam zasadil děj svého máje, se dnes říká Máchův kraj. Jmenuje se po něm i Máchovo jezero. Původně to tedy byl jen rybník, ale je opravdu velký a výraz jezero zní tak nějak líp. Na stráně pražského Petřína najdete i jeho sochu od Myslbeka, u které si dávají schůzky milenci. Historie má holt ráda romantické hrdiny.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách. Shine bright like a diamond.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím. Chtěl

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

0: Všichni posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co aktuálně řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, kromě mě je tu ale pokaždé taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání možná náš host bude malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá. Dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Dnes nás čekají témata jako čtení knih, péče o želvu a dramaťák. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Elvíra Špičková, který dneska budu říkat Elfi nebo Elfko. Čau Elfko, vítej v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Elvíře je 10, má 3 sourozence, ráda čte, stará se o želvu a taky kreslí. Má doma hotový zvěřinec, hada, kočky, myši a další zvířata. To, co jsem teď řekla, je ale vlastně jenom takový základní info. My jsme se zase nic osobního úplně zatím nedozvěděli. Takže Elfi, seš ready na rychlopoznání, aby se naši posluchači o tobě dozvěděli něco víc?
1: Jo.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na Elfku pár otázek na tělo, kdyby odpovědět nechtěla nebo nás odbyla nějakou odpovědí, nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. A hned tu máme první otázku. Kdybys měla po zbytek života žít jako zvíře, jaké by to bylo a proč?
1: No, tak já bych asi chtěla být kočka, protože kočky jsou hodně ohebný a vlastně si můžou vlastně běhat kam chtějí a
0: lenošit, objevovat.
1: Přijde mi to fajn.
0: Tak, to úplně chápu. Druhá otázka, co je podle tebe ta největší nuda?
1: Asi jenom prostě koukat do zdi.
0: Takže prostě, když třeba na něco čekáš a nemáš sebou nic, s čím by si zhrála nebo knížku, tak to je ta největší nuda.
1: Jo.
0: Třetí otázka, na tu se ptám úplně každýho, takže možná si se připravila. Tvoje guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
1: No, tak já ráda jím čokoládu.
0: Vůbec to na tobě není vidět, takže dobrý. A chápu, to úplně mám taky stejnou guilty pleasure, taky ráda jím čokoládu. Jaká je tvoje nejoblíbenější? Má mít nějakou příchuť, nebo je to obyčejná mléčná, nebo s oříškama, nebo úplně jiná?
1: Já mám ráda karamelovou.
0: Paní Labužnice. Čtvrtá otázka. Jaká tři slova tě nejvíc vystihují?
1: No, tak asi vtipná, bláznivá. A asi jako čtenářka.
0: Jo, takže vtipná, bláznivá čtenářka. To je někdo, koho bych já rozhodně chtěla poznat, takže jsem ráda, že tě tady dneska mám. A poslední otázka, rychlopoznání. Co je podle tebe to nejlepší oblečení na světě?
1: Já mám ráda docela jako sukně, ale ne takový ty balónový úplně, ale prostě sukně a k tomu tričko.
0: To je dobrý. Dneska jsi přišla v šatech, ty ti taky moc slušej. No a já myslím, že víte, že si Elfka poradila skvěle s rychlopoznáním. Rozhlasová výzva jí dneska tím pádem nečeká. A já myslím, že je teda čas se vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká péče o želvu, čtení knížek a dramaťák.

0: Dneska začneme s trenduj trošku pomaleji, ale o to roztomileji. Spousta z vás určitě sní o tom, že bude mít doma domácího mazlíčka. Někdo chce pejska, někdo kočičku, no a někdo třeba želvičku. O tom, jaké to je mít doma želvu, si teď budeme s Elfkou povídat. Elfy má doma želvu stepní, říkám to správně, jmenuje se Christy. Jak dlouho jí máš?
1: No já jí mám teprve měsíc a půl, ale hodně jsem se o ní četla.
0: Tím pádem budeš určitě vědět odpovědi na moje otázky a poradíš i ostatním, kteří by třeba taky chtěli chovat doma želvu. Jsou opravdu želvy tak hrozně moc pomalé, jak se o nich říká?
1: No, oni právě pomalí jsou jako když chtějí, ale oni umějí běhat, když se bojejí.
0: Mm-hmm.
1: A to jsou potom vážně rychlí jako
0: normálně jiný mazlíčci.
1: Jo.
0: Jak tě napadlo, že bys chtěla mít jako mazlíčka zrovna želvičku? Není to úplně tradiční?
1: No, já jsem si říkala, že by se mně hodilo něco, co jak nějaký zvíře, co dlouho žije a prostě nepotřebuje tolik péče. A já jsem totiž si říkala, že by jsem byla docela smutná, kdyby mě to zvířátko umřelo za 3 roky prostě.
0: To mi přijde dost zajímavý, že Elfce je teď 10 a její mazlíček s ní pravděpodobně bude celý život, protože želvy stepní se dožívají i 100 let. Takže asi nepředpokládám, že tady budeš do díl jak 110 let, takže prostě ty se svojí želvou už to budete mít do konce života, budete dvojka. To je úplně neskutečný, už i tohle může být důvod, proč si pořídit jako mazlíčka želvičku, protože ji budete mít celý život. To ale není tvůj první mazlíček, protože vy máte zvířat docela dost, ne? Jaký všechny zvířata máte?
1: No, my máme hada, máme 2 myši, máme kočky a máme rybičky v jezírku a tu želvu.
0: No a jaká je tvoje želva, Christy? Jakou má podle tebe zatím povahu?
1: No, podle mě je hrozně zvědavá.
0: No a myslíš si, že želvy jsou populární mazlíčci, nebo znáš někoho, kdo má želvu?
1: Myslím si, že jsou hodně populární mazlíčci, že prostě i ve třídě má někdo želvu a i mý kamarádky. Kamarád má želvy. A myslím si, že už je to hodně populární docela mazlíček.
0: Jak si zatím ochočuješ svoji želvičku? Máš ji teprve měsíc a půl, tak si asi na sebe teprve zvykáte. Máte na to ostatně celý život, takže není kam spěchat. Ale jak to začíná? Jako jak si ji snažíš jako získat, aby prostě ty si byla ten její hlavní pečovatel a vždycky za tebou ráda šla?
1: No, nebýt moc unáhlená a dávat jí prostě to jídlo jakože třeba 2x denně, aby si byla jistá, že na ní seš
0: hodnej
1: a milej a že jí chceš pomáhat vlastně. A třeba si dávat pozor, aby ti nespadla, protože
0: to by vám asi důvěru narušilo. No a myslíš si, že až si na sebe zvyknete, že jsou želvy i mazlivý?
1: Myslím si, že když si třeba, až si do sebe zvyknem, tak když si jdem třeba na klín, takže nebude prostě utíkat, že když ji budu hladit, takže bude v pohodě prostě.
0: A co má tvoje želvička nejradši za jídlo?
1: Má ráda pampelišky.
0: Takže to je její pochoutka, kterou si ty zvykáš na sebe a získáváš si její přízeň. Je něco, co se dočetla i v té knížce o želvách, že by rozhodně želva jíst neměla, že by jí to uškodilo?
1: No, jakože, že nesmí jíst hlávkovej salát.
0: Mm-hmm.
1: A oni si vlastně za želvou hodně lidi spojují hlávkovej salát prostě.
0: A to přitom pro ní není dobrý.
1: Mm.
0: Takže bacha na to, hlávkovej salát pro želvičku určitě ne. Jak vypadá terárium, kde svoji želvu chováš? To tam všechno pro ní máš?
1: No, musím tam mít nějaký úkryt, aby se mohla schovat třeba na noc. Musím tam mít výhřevnou lampu. Musím tam mít lampu s takovým zářením se UVB světlem.
0: Uh-huh.
1: A musím tam mít misku s jídlem, misku s vodou, nějakou rostlinu a kameny.
0: Uh-huh.
1: A ještě substrát.
0: Ty jo, no tak toho má želvička tvoje docela dost. Máš ji u sebe v pokojíčku nebo pro ní máš nějaký jiný místo?
1: No, nám se právě přestavují pokojíčky nebo budou se představovat a teďka si to tam jakože dáváme různý police a tak, takže my ještě nemáme úplně vymyšlený to místo, takže jí mám nejdřív, jako my máme spojenou jídelnu, kuchyni a obývák, tak tam jí nějak mám.
0: No a je těžký podle tebe se o želvičku starat nebo zvládáš všechno sama? Co všechno je vlastně potřeba udělat v té běžné péči o tady toho mazlíčka?
1: No tak ono je to tak středně těžký, ale nejtěžší je vlastně to pořizování, to terárka, všech věcí. A potom je pro ní nezdravý žít jenom v terárku, že na léto třeba venkovní výběh, takže to se jí musí zařídit, vysázet celý tam rostliny, aby si to mohla okusovat. Takže podle mě nejtěžší si to zařizování a potom už se jí dává jenom jídlo, čistí se jí to a každý týden se kontroluje.
0: No a čistíš jí to jak často? Každý týden nebo za díl?
1: No právě to terárko, jakože sama o sobě se čistí třeba jednou za půl roku.
0: Uh-huh.
1: Ale musím třeba čistit misku, že aby nebyla špinavá a takhle.
0: Takže to zvládáš, to je v pohodě. Jaký to zatím pro tebe je mít doma želvu?
1: Takže vždycky, když se probudím, tak ona je hrozně roztomilá. Ona si tam třeba vyrobila takovou dečku z toho substrátu.
0: Yeah.
1: A vždycky si pod ní zaleze a je schovaná pod dečku.
0: To je roztomilý. Takže zatím se nestalo, že ti utekla. Zatím je bezpečně v terárku. Už si ji zatím občas vyndáváš, nebo zatím si zvyká na tvojí vůni, když jí tam dáváš jídlo spíš?
1: Já už si ji vyndávám, jako, aby si na mě víc zvykla.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že je nějaká chyba, kterou můžou právě jiní chovatelé udělat, když si třeba dostatečně o těch želvičkách nezjistějí?
1: Třeba v té knížce bylo, že nějaký chovatelé jim dávají granule pro psy a pro kočky.
0: Aha.
1: A ten salát je teda oblíbený, když...
0: Takže prostě dávat jim špatnou stravu, to by pak mohla želva možná umřít, anebo mít nějaký zažívací problémy, být tlustá, nevím, něco takového, ne? Co všechno zatím tě baví s tvojí želvou dělat? Máte něco, už jako nějaký svůj styl, jak si spolu hrajete?
1: No mě baví hrozně brát ven, já ji venčím a ono, já ji třeba na zahrádku vždycky dám. A když je tam kolem 30 stupňů, třeba 25 nebo tak, tak ona právě jinak nemůže trávit.
0: Mm-hmm.
1: Ale když bylo třeba 25 stupňů, tak já jsem jí vyndala, ona tam snědla hrozně moc pampelišek.
0: Takže se úplně na venčení to tam užila. Komu bys želvičku jako mazlíčka rozhodně doporučila?
1: No tomu, komu jako nevadí, když si nemusí se svým mazlíčkem hrát každý den. A kdo třeba nemá rád taky úplně to starání. Jakože já to mám ráda, jakože starat se o takový hravý zvířátka, ale želva je prostě samotářská a že když tě baví jen pozorovat a nevyndávat jí úplně každý den, tak...
0: Je to ta vhodná. No a taky pro toho, kdo chce mít zvířátko úplně celý svůj život. Protože to se vám vlastně s žádným jiným zvířátkem moc nepoštěstí. Ani s pejskem, ani s kočkou, s křečkem už vůbec ne. Takže jako kdo chce mít takovýho dlouhověkýho parťáka a nemůže si pořídit slona, což nemůže většina z nás, tak želva je možná ideální. Co všechno by ale bylo ještě potřeba podle tebe vědět, než si třeba někdo z našich posluchačů bude chtít teďka pořídit? Je třeba i tip na tu knížku, kterou si ty předtím četla, nebo nějaký důležitý fakta, který bys tady ještě zdůraznila?
1: No, asi to, že se musíte promyslet, že ji vážně budete mít na celý život a že to není úplně jednoduchý jen si vyhledat někoho, kdo by ji chtěl. Sice ji někdo asi bude chtít, ale to musíš mu prostě poradit, aby neumřela u něj ta želvička.
0: Aha.
1: A je to složitý a aby si promyslel, jako, že to bude dělat třeba, že až bude, jakou chce mít práci, jestli bude schopný se o ní vážně starat každý den, jí dávat jídlo dvakrát.
0: Po celý svůj život. No, Elfi říkala, že si myslí, že mít želvu docela trenduje, že to je teďka populární mazlíček, takže možná vás zaujalo to, že existuje mazlíček, který doroste třeba 20 cm, si říkala, a můžete ho mít opravdu úplně celý život. Tak koho z vás to zaujalo, tak možná je želvička právě pro vás. Želvička Christy je ta, kterou má právě Elfi. Dáš nám ještě na závěr nějaký tip na chov želviček?
1: No, že a my jsme se jí nesnažili naučit, že když třeba jí, to se dělá u nějakých mazlíčků, takže když jí, tak se někdy říká prostě jejich jméno, aby si zapamatovali, aby si to spojili s ním a že přiběhnou, když jim řekneš jejich jméno. Jenže na to musíte mít hluboký hlas, protože želvy slyší jenom hluboký tóny.
0: Aha, takže u tebe to je zatím docela těžký. A snažíš se udělat hluboký svůj hlas, aby tě slyšela?
1: Snažím, ale no. Já většinou, jak je roztomila u toho, jak jí, tak já na to většinou zapomenu.
0: Předveď nám, Elfi, jak jí zkoušíš oslovovat, když si děláš hluboký hlas.
1: Christy.
0: Tak to je dobrý tip na závěr a my se posuneme zase dál.

0: Zaměříme se teď na téma čtení knížek. Máme ho teď poměrně často v trendu a já jsem moc ráda, že tolik mladých lidí rádo čte. No a Elfka k něm taky patří. Trenduje tedy čtení? Objevuje se čím dál častěji někdo, kdo nemůže večer odložit knížku místo, aby scrolloval na telefonu? Já doufám, že ano. Elfi, kdy ses vlastně naučila číst a stalo se to hned od chvíle, co ses naučila sama číst tvojí velkou vášní?
1: No právě, že mě to ze začátku vůbec nebavilo.
0: Takže ses naučila v první třídě, klasicky jako všichni? A nejdřív ses k tomu nemohla pročíst?
1: No já jsem přečetla jednu knížku za rok.
0: Takže nebyla si faninka hned od začátku. No a vedli tě pak k tomu třeba nějak rodiče, že ti četli před spaním, nebo to byla nějaká konkrétní knížka, co tě prostě chytla a našla si v tom pak tu vášeň?
1: No, mě rodiče vždycky četli před spaním, ale mě to hrozně bavilo, jak mě četli, ale nebavilo mě číst. Ale já jsem znala všechny Harry Pottery jako film a nějaký i jako audioknihu. Ale já jsem, jak vyšla ta osmička, tak ona ještě, jakože nevím, jestli už existuje, ale neexistovala ta audiokniha. Takže já jsem si to přečetla a hrozně mě to bavilo. Ano, to má 400 stránek a to mě hrozně bavilo.
0: Díky
1: tomu jsem začala číst.
0: No a to ti bylo kolik, když jsi přečetla poslední díl Harryho?
1: No, to mě bylo 9.
0: Ty vogo, to je docela hustý. Takže první knížka, co Elfku opravdu chytla, byl poslední díl Harryho Pottera. No a co máš teď teda ráda na čtení, když jsi ho konečně oblíbila?
1: No tak já mám ráda, jak se do toho můžeš vžít a že já čtu hodně knížky bez obrázku, protože tam si to můžeš vymyslet vlastně, co se tam děje a jak to vypadá.
0: A sama si to představit. Čteš si teďka každý den?
1: Jo, čtu si každý.
0: A kolik toho tak třeba přečteš za týden?
1: No, když je to třeba 200 stránková knížka, tak jsem schopná ji přečíst za týden, ale...
0: Když je trošku delší, tak ti to trvá díl.
1: No jo.
0: No, ale tak to spousta knížek pro děti mývají třeba okolo 200 stran. No a kde si čteš nejradši? Čteš si u sebe v pokoji večer před spaním, nebo třeba když jedeš někam, nebo co je takový nejlepší místo?
1: Já si ráda čtu večer, ale já jenom někdy na to mám náladu, že někdy jsem vážně hodně unavená.
0: No a jaký styl knížek máš nejradši? Jaký mají mít žánr?
1: No, fantasy mám ráda. Ale jakože četla jsem jednu detektivku Enolu Holmesovou.
0: A to tě taky bavilo?
1: To mě taky bavilo.
0: Takže máš ráda hlavně knížky, když jsou napínavý, že jo? Což většinou fantasy i detektivky jsou. Jakou knížku bys nám 100% doporučila?
1: Tak, já bych sem doporučila Průšvihářky z Drákomirovy akademie.
0: A to je fantasy?
1: Jo, to je fantasy. U toho jsem byla schopná, když jsem byla nemocná, přečíst, překonat svůj rekord přečtení stránek za den a bylo to 100 stránek za den.
0: Wow, hustý. O čem to tak trochu je, aniž bys nám úplně prozradila, aby jsi tak jenom nalákala?
1: O takový holce a ona má bratra Luku, který ho všichni mají rádi. A je to o tom, že ona dělá, jakože všichni si myslí, že dělá průšvihy, tak oni pošlou do takové školy, do Drákomirovy akademie, kde jsou všechny průšvihářky a ona tam potom zjistí něco o takové nemoci a ona to prostě zjistí, že to jako není nemoc.
0: Takže to už nebudeme víc prozrazovat, ale takovýhle jako nalákání je super. Čteš nejradši knížky opravdový, jakože fyzický, nebo si to čteš třeba ve čtečce?
1: Já si čtu ty papírový, ty jsou lepší.
0: No a chodíš do knihovny, nebo knížky spíš dostáváš a pořizuješ si, že pak máš už navždycky doma?
1: No, já si je, ty první díly, když je to u sérií, tak chci mít doma, protože je to prostě lepší, ale oni jsou většinou hodně drahý, takže celou tu sérii si nekoupím.
0: Takže potom ty další si třeba půjčuješ v knihovně. Myslíš, že dnešní děti hodně čtou, nebo ty seš spíš výjimka, že tě už v 10 letech to takhle baví?
1: Tak ve třídě to většinu lidí baví, ale třeba na skautě ne. Na skautě to baví jenom jednu holku.
0: Takže to záleží asi na konkrétní skupině dětí. Kdo je tvůj nejoblíbenější autor nebo autorka?
1: Já úplně nemám nejoblíbenější autory. Já jenom podle toho, jakou knížku zrovna čtu, tak to mě baví, ale jakože jediný, jakože dvě knížky, které jsou jakože jiný a četla jsem od jedné autorky, to je od Rowlingový a to jsem četla Ikaboga a toho Harryho Pottera.
0: No, takže možná trošku J.K. Rowlingová, ale jinak nechce nikomu elfka nadržovat. No a máš nějakýho oblíbeného knižního hrdinu nebo hrdinku?
1: Já mám ráda Vila z Hraničářova učně a Sofii ze Strážce ztracených měst a to teď čtu do Strážce ztracených měst.
0: A to bys doporučila holkám a klukům, co nás teď poslouchají?
1: Jo, to bych taky doporučila. To má 400 stránek, ten první díl.
0: Wow.
1: A je to hrozně zábavný.
0: Tak to je další tip od elfky, co si přečíst. Myslíš si, že už i desetiletý děti to v pohodě zvládnou, nebo je to spíš pro starší?
1: Je to v pohodě pro desetiletý děti. Ono je to podle mě tak 9 až 12 let.
0: Mm-hmm, takže ideál, když je vám nějak takhle. Ty jsi říkala, že posloucháš ráda i audioknížky a počítá se to podle tebe jako čtení, nebo je to prostě za tebe přečtená knížka, když si ji poslechneš jenom v audiu?
1: Ne, to ne, já to beru něco jako film.
0: Jo. Takže nepodvádět s audioknížkama. Poslouchat ušima elfka nepočítá. No a existuje nějaká knižní postava ze všech, který už jsi poznala, která je ti podle tebe podobná? Jako, že máte třeba stejnou povahu nebo stejně vypadáte
1: asi
0: podobně?
1: Ne.
0: Ne. Ty seš unikát, o tobě by musel napsat knížku někdo další. No a už jsi někdy při čtení úplně zapomněla na čas, že si pak najednou dočetla a bylo o strašně moc hodin později?
1: No právě, já čtu třeba, nevím, 2 hodiny a potom si řeknu, že jsem četla tak půl hodiny, podívám se na hodiny a zjistím, že jsem četla 2 hodiny.
0: Takže se ti to stává často.
1: A jenom u babičky třeba hodně čtu.
0: No a kdybys mohla na jeden den být součástí nějaký knížky, tak jakou bys jsi vybrala?
1: Já jakože ty moje oblíbený, tak asi ne, protože to je to hodně takový pro ty postavy těžký, takže já bych si možná vybrala v Ikabogovi, tam je to sice taky pro tu jednu postavu Helenku, tak je to těžký, ale já bych chtěla být v Ikabogovi.
0: A tenhle ten děje o čem?
1: To je o tom, že ona prostě se povídají legendy o Ikabogovi, o takový příšeře a mně už od začátku bylo jasný, že bude hodná, ale ona, taková jedna holčička, tak šla vypátrat toho Ikaboga a ona měla má takový kamaráda Viléma, ale oni se nějak začali zatýkat, nějaký lidi začali a oni tu Helenku šoupli do sirotčince, protože zatkli ty její rodiče.
0: Uh-huh.
1: A ona se odtamtud snažila dostat a potom objevila toho Ikaboga.
0: Tak to už chápu, proč jsi říkala, že to je pro ní těžký. To asi nikdo by si nechtěl zkusit být v sirotčinci, ale jinak věřím, že ta knížka mohla být napínavá. Nedivím se, že bys tam třeba chtěla strávit jeden den. Co bys poradila těm, co tvrdí, že čtení je nuda a nemůžou se do toho dostat?
1: Já bych jim poradila, ať třeba začnou číst jakože tu jednu knížku třeba, ať se překonávají a čtou ji třeba 10 stránek denně každý týden a potom je to může začít bavit a potom třeba začnou číst 30 stránek denně.
0: Mm-hmm, že to potom začnou zvyšovat. No a na závěr, než se posuneme dál, by mě zajímalo, když jsi přečetla vlastně ten poslední díl Harryho, tak jestli jsi potom zpětně přečetla i všechny ty předchozí díly?
1: Ne, já vždycky, když přečtu potom, nebo tak, že tohle bylo poprvé, ale když vidím třeba i u nějakých filmů, tak kousek napřed, když třeba jdu na záchod a nechám to zapnutý a vrátím se, tak si to ani nepouštím zpátky, protože mně to přijde, že už jako, že vidím, a když se kouknu na 5 vteřin, co tam zrovna je, tak už si to prostě nepouštím před, co se stalo, když jsem byla třeba na záchodě.
0: Mm-hmm. Takže teďka, když už to všechno slyšela, tak už by tě to prostě nebavilo to číst, když už jakoby v audiu si věděla, co se stane s Harrym. Nějaký knižní tip na závěr? Ty už nám tady 2 knížky určitě dala jako tip, ale jestli bys ještě třeba nějakou další dala?
1: Hradičářova učně.
0: Mm-hmm. To zní hodně jako fantazy a napínavý, takže to bys určila, jo? Tak do toho můžete jít, pokud rádi čtete a pokud ne, dala bys něco, co je takový jako jednoduchý čtení pro ty, co zatím jako jsou ne tak velký fanoušci?
1: No, jakože jednoduchý čtení, já jsem přeskočila z těch knížek pro malé děti, pro hodně malé děti, jsem přeskočila na Harryho Pottera prostě. Hmm. Takže
0: ty úplně nemáš srovnání. Tak ale něco, co nemyslím si, jako, že to bylo pro malé děti, ale co se fakt jako dobře četlo, že to byl takový jako jednoduchý třeba příběh, který se rychle četl. Předpokládám, že ten Hraničářův učeň bude už hodně komplikovaná knížka.
1: No, průšvářky z Dragomirovy akademie, tak to, ono mě to na začátku vůbec nebavilo, ale mě to nutilo prostě číst a hrozně lehko se to četlo. Já jsem přečetla hrozně rychle jednu stránku prostě.
0: Takže ty průšvihářky ty bys dala nějakému začátečníkovi. Tak se posuneme zase dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Elvíra Špičková. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Elvka jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a pak už se posuneme k třetímu trendu dneška.

0: Elfa si jako poslední téma vybrala dramaťák. Budeme si dneska povídat spíš o divadle, kostýmech a hraní rolí, nebo hlavně o legraci, improvizaci a o kamarádech. To se od Elfky už určitě za chvilku dozvíme. Elfy, jak dlouho už vlastně chodíš na dramaťák?
1: Já chodím teďka 3/4 roku. Tak.
0: Takže od září vlastně tohodle školního roku a teď už máme skoro konec. Proč jsi vybrala dramaťák?
1: Protože já už jsem jako předtím chodila, ale pro menší děti, ona moje máma dělala. Chodilo na to docela dost dětí, ale oni už potom měli nějaký jiný kroužky, takže už na ten dramaťák nemohli, takže máma skončila s tím dramaťákem, takže já jsem na ten mámy jsem chodila tak rok a na tenhle už jakože jsem přestoupila. Já jsem se ho vybrala, protože mě ten mámy bavil a já chci být herečka, až budu dost.
0: To je jedna z otázek, na kterou jsem se určitě chtěla zeptat. No a jak to teď na tom novém vašem dramaťáku u vás funguje?
1: No.
0: Co se tam dělá?
1: Tak my tam hrajeme někdy nějaký hry, ale teďka jsme hráli zrovna divadlo před rodičem a teďka to budeme hrát na pikniku školním.
0: Takže to jste si připravili jako takový prostě vystoupení závěrečný. No a co jste nazkoušeli?
1: My budeme hrát Šípkovou růženku.
0: A koho hraješ ty?
1: A já hraju sudičku. Tu hodnou, která říká, že neusne, že, nebo jakože my to máme trochu jiný, my máme, že neskamení. Jako,
0: jo, ale prostě seš hodná sudička. Co hrajete třeba v dramaťáku za hry? Protože vím, že v dramaťáku se často hrajou takový jako docela speciální hry, než třeba by si tak člověk představil, jako že možná tam taky někdy hrajete i na babu, ale asi jsou to spíš takový víc divadelní hry.
1: No, my hrajeme Čarodějnici a to je taková hra, kde si prostě, že se vybere jedna čarodějnice a ta má vlastně svoje území a ty ostatní mají území svoje taky. A to je jejich město vlastně. A ta zlá čarodějnice tak jim ukradla nějaký věci a oni se snaží si je vzít a ona spí vždycky a když uslyší cokoliv,
0: tak se otočí
1: a ten, kdo není už na jejich území, tak skamení. A oni ho potom musí ostatní zachránit. A ona tam je hodně, že ta čarodějnice vlastně musí hrát, jakože, že nesmí se otočit, když udělí.
0: Jo. Že musí prostě opravdu jako mít nastražený uši, ale zároveň jim taky dát tu šanci, aby tam opravdu mohli získat nějaký ty svoje předměty zpátky.
1: Jo, ale nesmí prostě šeptat, když je někdo na cestě.
0: Jo. Musela jsi se už na dramaťáku naučit nějaký dlouhý texty nazpaměť, nebo toho zatím nebylo tolik?
1: No, já jsem měla asi tak jenom 5 vět, ale nebo 3 možná, ale ono to je docela krátký, ono je to jenom přes 2 stránky.
0: Vaše představení první. No a máte na něj i kostýmy a kulisy?
1: No, my máme, že jak ta růženka v původní verzi vlastně usne, tak my máme, že začínáme na přespávačce a že máme pyžamo.

0: Vlastně hrála předtím divadlo a to je taky s mámi kamarádama a kamarádkama. A moje máma se kamarádí se starostou Velvar a se jeho ženou a ta se jmenuje Kačenka a ona dělá perníky. Mm-hmm. Ona je to perníkářka, takže a my ji máme hnedka jako sousedku. A ona začala dělat zmrzlinu.
1: Jak to souvisí s tím divadlem?
0: No prostě, že my jsme s nima i začali hrát divadlo. Mm-hmm. Jako kejklíři se to jmenuje. A my tam děláme různý jakože triky vtipný jako. A já jsem tam byla taková, že jsem odtahovala záclony. A jakože museli jsme dělat takže...
1: Jo, prostě hrát, jakože už se to chystá, jo, jasně. Takže ty už máš prostě zkušenosti a už se nestydíš.
0: Jo.
1: No a je někdo u vás na dramaťáku třeba nervózní, jako z těch představení nebo tak?
0: No jo, jedna moje kamarádka.
1: No a co jí na to pomáhá, na tu nervozitu, nebo snaží se tý nějak pomoct?
0: No ona se to hrozně snaží naučit, tak já jsem uměla ten její text líp než ona, ale já jsem jí to naučila teda a ona to... Už jakože byla šťastná hrozně, že to umí a i se to potom učila doma, takže když se prostě pořádně naučí ten text.
1: Tak už není potřeba být nervózní.
0: Je.
1: No a stalo se vám teďka, když jste už to představení jednou hráli, něco třeba nečekaného nebo vtipného při tom představení?
0: No, jako my jsme tam na konci, my jakoby hrajeme divadlo pro jednu, že ta jedna naše kamarádka, tak tam vlastně dělá zvuky, ale my na začátku je, že je přespávačka a že ona neusne bez pohádky, takže my jí zahrajeme pohádku. Uh-huh. Takže ona tam poslouchá tu pohádku jako a dělá nám zvuky tam. A na konci, tak ona, jedna holka, která tam s náma hraje, taky, tak ona řekne konec. A oni všichni začali tleskat.
1: Jo, mysleli si, že už je konec.
0: Jo, ale ono to bylo konec jenom té pohádky. A my jsme se jí ještě jakože měli zeptat té holky, jestli, jak se jí to líbilo.
1: Takže jste byli najednou všichni takoví nervózní, co máte teda dělat, když už všichni diváci tleskají. Jo, jo, jo. Myslíš si, že teďka dramaťák je populární kroužek?
0: Jo, ono tam se hrozně moc lidí přihlašuje.
1: No a kdo myslí, že by měl určitě zkusit dramaťák? Pro koho je to dobrý kroužek?
0: Pro ty lidi, kteří prostě chtějí hrát divadlo.
1: A chtějí být herci.
0: No a tak to se hodí i u mě třeba na nástroj.
1: Mhm, to je pravda, to je docela výhoda. Ty umíš na nějaký nástroj nebo se učíš?
0: Já hraju na piano.
1: Tak, máš všechno, co je potřeba. Tím, že by si chtěla jednou být herečka a živit se tímhle jako povoláním, tak bys určitě chtěla hrát ve filmu, v seriálu nebo i v opravdovém divadle. Je nějaký tvůj oblíbený film nebo seriál, který kdyby se točil znova, tak bys tam určitě chtěla zahrát?
0: No, on se asi točit znova nebude, ale já mám ráda Červenýho trpaslíka.
1: Jo, takže tam bys si zahrála. No tak ten se určitě točit znova nebude, ale je to dobrý. No a tvůj nejoblíbenější herec nebo herečka?
0: No, tak Jenna Ortega.
1: Viděla jsi Wednesday?
0: Jo, viděla.
1: Tak si představ, že já jsem tvoji fotku, protože jsem tě tady vyfotila, poslala už do naší skupiny, která se pak dává na web a naše webařka napsala, že vypadáš jako Wednesday. Hned podle té fotky, aniž by viděla, že máš ráda Wednesday a Jennu Ortegu. A nějakýho kluka herce máš
0: no,
1: ráda?
0: No tak Chrise Berryho, ten hraje Rimra v Červeném trpaslíkovi.
1: Nějaký dramaťákovský tipy na závěr téhle kategorie?
0: Asi, že pokud jenom na tom dramaťáku prostě se stydíte hrát to divadlo a tak, takže ať tam nechodíte, že je to potom k ničemu. Hmm. Nebo jakože, ne když se jenom stydíte, že když ho potom nechcete hrát, tak je k ničemu tam potom chodit, že to byste vlastně jenom hráli hry nějaký, ale si můžete zahrát i doma.
1: Jo, takže prostě když třeba na začátku se malinko stydíte a hned to překonáte, tak proč ne? Ale kdyby to trvalo dlouho a furt se to nemohli překonat, tak asi nemá smysl se tam trápit na dramaťáku.
0: Kdybyste nikdy nehráli prostě to divadlo, tak by to bylo k ničemu.
1: Blíží se nám teď konec dnešního dílu Trenduj, ale rozhodně nemůžeme skončit bez závěrečného tipu od Elfky. Ona už nám tady pár tipů dala, ale Elfy, čím bys to tak nějak završila? Může to být cokoliv, ten závěrečný tip se nemusí týkat ani dramaťáku, ani želv, ani čtení. Může to být úplně něco dalšího, co bys tady chtěla sdělit našim posluchačům. Tak fantazii se meze nekladou, dávám ti prostor. Třeba tady dávají tip na jídlo, na módu, na procházku, anebo klidně dej další tip k něčemu, o čem už jsme se bavili. Je to na tobě.
0: a nečtete komiksy, protože je to k ničemu, že to ne, že já to ani neberu jako knížku, že to je.
1: Tam jsou hlavně obrázky a jenom bubliny. Mm-hmm. Takže komiksy, to se taky nepočítá, Elfka nepočítá audioknížky a komiksy možná jenom tak trošku. No a my si dáme song a pak se posuneme ke kvízu trendů.

0: Závěrečný kvíz trendů je na spadnutí. Elfy, ty víš, co tě čeká?
1: Já.
0: Budu se tě ptát na různé otázky, které jsem vypátrala ve vodách internetu nebo vypozorovala, že by měly trendovat, nebo to určili nějaký módní návrháři, že to bude trendovat, ale rozhodně, když si netipneš správně nebo to nebudeš vědět, tak to nic neznamená, je to prostě jenom taková legrace, takže jdeme rovnou na to. První otázka. Jaký vzor bude letos v létě trendovat na oblečení? Za A puntíky, za B kostka, za C srdíčka?
1: Asi srdíčka.
0: Bohužel správná odpověď podle mého pátrání jsou puntíky. Druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport padel. Nebo za C sledovat filmy?
1: Sledovat filmy?
0: Ty dáváš pořád jenom Cčka, ale zase se to nevyplatilo, protože si představ, že to bude hra s hakisákem a raketový sport padel. Třetí otázka. Jaká péče o sebe bude letos v létě trendovat? Za A perfektní vlasy, za B těžký make-up, nebo za C méně je více přirozená krása?
1: Asi těžký make-up.
0: Myslíš, že v létě bude trendovat těžký make-up, když si ty ženský hrozně dlouho budou malovat? Nebo to ještě promyslíš? Počkej, tak perfektní styling vlasů je Ačko, Bčko je těžký make-up, nebo Cčko méně je více přirozená krása?
1: Asi Ačko.
0: Elfy dává Ačko perfektní styling vlasů, ale bohužel špatná odpověď, správně je méně více přirozená krása. Elfy zatím nemá žádný bod, ale ještě jí zbývají dvě otázky, takže nebudeme stahovat kalhoty, když brot je ještě daleko. Teď to bude asi hlavně na typovačce, protože to předpokládám, že nebudeš moc vědět. Čtvrtá otázka, jaká místa budou letos v létě trendy na cestování? Za A Francie, Vietnam a Los Angeles, za B Mexiko, Mallorca a Švédsko, nebo za C New York, Bulharsko a Peru.
1: A?
0: Jaká země tě tam nejvíc zaujala, že si myslíš, že by tam lidi chtěli jet?
1: Já nevím,
0: tak
1: asi A.
0: Já ti dám ještě jednou ty možnosti, zkus to víc promyslet a netipovat hned. Ačko je Francie, Vietnam, Los Angeles, Bčko je Mexiko, Mallorca a Švédsko, a Cčko New York, Peru, Bulharsko.
1: Tak C.
0: Dáváš New York, Peru, Bulharsko? Správně je Mexiko, Mallorca, Švédsko, bohužel. A poslední otázka se týká jídla. Co letos v létě bude trendovat v oblasti jídla? Za A, frajsy jídla. To znamená jídla s ovocem, ale zároveň pálivá. Nebo za B fast foody. Nebo za C složité recepty regionálních jídel.
1: B.
0: Fast foody? Myslíš, že fast foody budou lidi jíst v létě? Jednička jsou fries jídla, to znamená jídla, v kterých je ovoce, ale zároveň jsou trochu pálivá. Nebo fast food, a nebo složité recepty.
1: A.
0: Elfy dává Ačko frajsy jídla a je to správná odpověď. Yeah! Elfy má jeden bod z pěti, ale pojďme si říct, patří k jedním z nejmladších účastníků, je jí 10, takže si myslím, že tyhle kvízy jsou spíš trošku pro starší posluchače. Každopádně ty frajsy jídla jsou opravdu tím trendem teďka. Chtěla bys vyzkoušet něco, co je trochu ovocný a trochu pálivý?
1: Já už jsem to měla.
0: A je to dobrý?
1: No jo, já jsem měla ale hodně pálivý. Já jsem měla chili omáčku, protože Melda, brácha, tak má rád chili a my jsme byli prostě u takového stánku a tam jsem ochutnala chili omáčku a to byla jahodová chili omáčka.
0: Takže ty už si frajsí jídlo měla a hodnotila bys to jako...
1: Dobrý to bylo.
0: Takže ochutnejte to tohle léto taky. My si dáme další písničku a pak už se skoro budeme společně loučit.

0: No a to je za nás dneska z dnešního trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa? To už nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy může být opravdu úplně každý. Tipy od Elfky najdete na našem webu. No a zároveň mám pro vás výzvu. Pokud i vy chcete přijít do trendu, napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napište trenduj. Pošlete info o sobě, minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se na vás těšit. No a Elfka to přesně udělala. Elfy totiž přijala za námi z Velvar do Prahy. Elfy, jak by si zhodnotila tenhle ten zážitek? Doporučila bys to?
1: Já doporučila.
0: Byla jsi nervózní nebo si byla
1: Jenom na začátku.
0: A zvládla to úplně krásně, takže se určitě nebojte přihlásit. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Elfka.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: 100%.
1: Už o tom víš.
0: O čem?
1: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
0: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
1: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
0: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
1: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
0: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
1: Jo.
0: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
1: Tak to jsem čekal.
0: Já zase vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
1: A už jsi něco vyhrála?
0: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music.

0: zdraví vás kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní červnové pondělní odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Ondra Holan.
2: Ahoj holky a kluci, i já vás zdravím, snad už s vyhlídkou na prázdniny máte jenom skvěle, no a my s Denisou vám to dneska ještě skvěle vylepšíme.
1: Máme pro vás opět spoustu pohodové hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
2: No a samozřejmě jako pokaždé, ani dneska nevynecháme zvídavce a četbu na pokračování.
1: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat s ředitelkou Mladoboleslavského filmového festivalu Dášou Zákouckou o posledních přípravách na festival, který startuje už za týden.
2: No a dokonce i před šestou vás čeká a i nás čeká telefonát a to si budeme telefonovat s Lucí Volákovou z neziskové organizace Respondeo o tom, že některé děti potřebují pomoc, aby si mohli užít léto stejně jako ostatní.
1: A po 19. hodině budeme mít hodně hostů a budeme cestovat s Erasmem, což je pro dnešní generaci výtečná příležitost poznat svět.
2: Budeme si povídat s učitelkami Danou Gazdovou a Lenkou Podzimkovou a jejich cestovalými studenty Larou Kočanovou, Lukášem Pacaltem, Davidem Dvořákem, Prokopem Zapletalem, Hankou Akrmanovou a Zuzanou Kolčabovou.
1: No a teď už jako vždycky na začátku, přátelé, minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Čtyři další převaláci se zabydlují v Kazachstánu. Letošní transport je rekordní. Čtyři klisny koně převalského dorazily v pořádku z Berlína do Kazachstánu. Tox, Zhara, Bela a Tereza byly včera 10 minut po 7. večerní vypuštěny do aklimatizačních ohrad v reintrodučním centru Alibi. Stejně jako čtveřice hřebců letící z pražských Bel před několika dny, i oni cestovali vojenským letounem CASA armády České republiky. Do rezervace Altin dala ve středu země se letos nepodařilo dovést celkem 8 ohrožených koní převalského.
1: Ze sportu. Sbírka trofejí české tenistky Kateřiny Siniakové je zase o něco bohatší. Kateřina slaví 11. grandslamový titul ze 4 hry a celkově 12. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili ve finále Roland Garros srbsko-kazašský pár Alexandra Kruničová a Anna Danilinová a to 6-2 a 7-5.
2: No a k počasí dneska máme slunečno a průměrné teploty se pohybují okolo 26 stupňů Celsia. No a jak bude zítra? Zítra nezapomeňte pláštěnky a deštníky, protože se ochladí na 22 stupňů Celsia a bude zataženo s deštěm.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska už je 8. června a prázdniny se nezadržitelně blíží. Takže na startu se svého spolumoderátora Ondry ptám. Jak vypadá školní předprázdninové šílení, Ondro?
1: Tak přesně, jak jsi řekla, je to šílení, hodně testů, ale je to tenhle ten týden, pak maximálně už příští polovina týdne, ale pak už je to dobrý, protože pak se uzavřou známky, ale teď je to jedna z nejhorších částí roku, ale příští týden už ne. Tolik.
0: Ondro, a já tě znám jako naprostého pohodáře, to znamená, že já předpokládám, že tebe se úplně šílení netýká, nebo máš z toho taky stresy?
1: Tak já nevím, z nějaký čtvrtletky z matematiky, co jsme dneska psali, tak na to jsem se taky musel učit, no.
0: Jo, takže taky seš trošku ve stresu, není to jako, že všecko v pohodě?
1: To ne, jako trochu to. Trochu, jo.
0: Jasný. No a jak se těšíš na prázdniny a na co nejvíc?
1: Tak na prázdniny se těším celkově, asi neumím říct na co nejvíc, protože jedeme na chatu, jedeme do Dánska, jedeme na chalupu, jedeme prostě hodně do hor, do Krkonoš, takže těším se na všechno a taky se těším na to, že nebudu muset dělat školu.
0: No tak to je rozumné, to je jasné.
1: Stejně no.
0: Takže, no a nejdřív dneska bude řeč o filmovém festivalu. Takže mě zajímá, co ty a filmové festivaly a filmy obecně?
1: Tak obecně filmy mě baví a na filmové festivaly bohužel jsem dřív chtěl navštívit Zlínský festival, ale bohužel, protože to bylo daleko, tak jsme to nikdy nepodnikli a teď už mě pravděpodobně baví jiné filmy, než jsou vlastně na Zlínském festivalu, takže bych řekl, že třeba pár let a pak bychom měli třeba do Varů nebo takhle.
0: To jsem si právě říkala, že možná, že už by si spíš navštívil Vary než
1: právě
0: Zlín.
1: Asi tak, no.
0: No a náš hlavní rozhovor bude hlavně o cestování. Máš, Ondro, nějakou osobní zkušenost s Erasmem?
1: Mám zkušenost s Erasmem, že na naší základce, tam teď nevím už vlastně z jaký země, jenom si to pamatuju, že tam byla právě třída z jiné země, co se tam učila vlastně, ne přímo s naší třídou, asi s vyššími ročníky, ale vídal jsem je tam ve škole.
0: Mm-hmm. No a máš, Ondro, nějakou vysněnou cestu?
1: Určitě jako nemám vysněnou zemi, ale rád bych třeba procestoval velkou část Evropy a i třeba se podíval do Ameriky a někam jinam.
0: A na co se určitě našich dnešních hostů zeptáš?
1: Tak určitě, co si odnesli a vlastně nějaký zajímavosti nebo třeba rozdíly ve vyučování v různých zemích, co jsou rozdíly než v Česku. Co je jiný.
0: A to by mě taktéž zajímalo, jaké jsou rozdíly v učení u nás a v zahraničí. No tak přátelé, pěkně jsem vyspovídala svého spolumoderátora, dostala jsem i nové nápady na rozhovor. No a jen co si trošku zahrajeme, tak voláme Dáše Zákoucké z Mladoboleslavského filmového festivalu.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Ondrou. No a slíbili jsme rozhovor s ředitelkou Mladoboleslavského filmového festivalu Dášou Zákouckou o posledních přípravách na festival, který startuje přesně za týden. Ahoj Dášo.
1: Ahoj.
2: Ahoj všem. Ahoj. Zdravím vás všechny mladé diváky. Píše tady posluchače.
1: Dášo, kde a kdy se festival koná a koho tam potkáme?
2: Takže my startujeme na 14. ročník Mladoboleslavského filmového festivalu, startuje již příští týden v pondělí 15.6. a to filmovou pohádkou Cukrkandl a končíme 19.6. v pátek.
1: A tak, koho ano? Tam potkáme? Ještě byla taková moje podotázka.
2: A takže samozřejmě potkáme naši skvělou herečku a prezidentku našeho festivalu Sabinu Laurinovou. Na festivalu můžete potkat Mirka Šimunka, skvělou herečku Michalu Badinkovou a také například Petra Komínka, který je nejen herec a hudebník, ale také moderátor vašeho skvělého Rádia Junior.
1: Ano, ano.
0: Mě by zajímalo, na jaké projekce už máte obsazeno školami a kam nás ještě můžeš pozvat?
2: Takže letos promítáme, jak jsem ji řekla, zahajujeme filmovou pohádkou Cukrkandl, Velrybí píseň, Mazličci průšvihu, Neporazitelní, to je projekt pro trošku starší děti, Dream Team a samozřejmě ke stoletému výročí nesmíme zapomenout, máme více projekcí, to například pohádky pro Hurvínka a Hurvínkova cesta do Tramtárie.
1: A jak se ptal Ondra, jsou ještě možné některé z akcí navštívit, anebo to je všecko
2: ano.
1: Už obsazeno?
2: Tak, školní projekce máme de facto 99% již obsazeny, ale můžeme nabídnout i filmy pro rodiče, a to dvě skvělé české nové předpremiéry, a to Bardotky a novou českou komedii Po večerce. Obě dvě ty předpremiéry jsou spojené s besedami, s tvůrci a herci. A navíc přivítáme rodiče na předpremiéře Bardotky s Welcome Drinkem. A pro děti máme připravené opět pohádky pro Hurvínka a cesta do Tramtárie s Hurvínkem.
0: Jaká tradice letos na festivalu pokračuje?
2: Máme dvě tradice, a to sázení festivalového stromu. Letos sázíme olivovník, jestli to říkám správně, latinsky bohužel to nevím. A pak máme ještě jednu skvělou tradici, a to cestu kočárovým spřežením, kde probíhá pouliční beseda s diváky a s herci, a s delegací, která vlastně s námi jezdí po městě.
1: No a když se zeptám, ty už si prozradila, že velká výjimečnost letošního ročníku je
2: ano.
1: Hurvínek, ale
2: ano.
1: Zajímalo by mě, zdali Hurvínek ještě někomu konkuruje. Máš ještě nějakou jinou novinku nebo výjimečnost, která se je spojená
2: ano.
1: s letošním ročníkem?
2: Letos máme dvě novinky v doprovodném programu, a to skvělý moderátorský kurz, kde si děti mohou vyzkoušet spíše pro školáky, kde si mohou vyzkoušet děti vlastně práci s hlasem, a potom mentální aritmetiku, kde si mohou děti zkusit mentálně počítat a vlastně zkusit intenzivní trénink mozku, který pomáhá propojovat pravou a levou mozkovou hemisféru.
1: To zní skvěle.
0: Mm-hmm. No a na co z festivalu se nejvíc těšíš ty?
2: Já se nejvíc těším na děti, na atmosféru, na smích, na emoce, které mohou dávat pouze děti, ale také na spoustu zajímavých osobností, ať už třeba herců, sportovců, ale také režisérů a i na takzvané v uvozovkách obyčejné diváky, a teď to nemyslím nějak špatně, kde mě nejvíc baví jejich zpětná vazba.
1: No a teď taková otázka na závěr. A na co pak se těšíš po festivalu?
2: Tak upřímně po festivalu se nejvíce těším na klid a ticho a na takový komfort, kdy si budu moci dovolit aspoň jeden den být bez telefonu a bez počítače.
1: Krásné a moc ti to s Ondrou přejeme. Moc děkujeme ano. za rozhovor, děkujeme za
2: Já
1: pozvánky a přejeme, ano. ať se festival vydaří. Ahoj. Ahoj.
2: Děkuju, mějte se krásně. Díky.
1: A teď, přátelé, opět troška hudby. Hraj Tiše z Hasína a Yes Brothers.

0: Holky a kluci, pořád posloucháte Radio Junior a dneska pro vás vysílají Denisa a Ondra.
1: No a teď už pro vás máme opět hlášení pro všechny, a tedy aktuální kinopremiéry. Od 4. června je v kinech dánský animovaný dobrodružný animák Mambo Jumbo, který je založený na oblíbené dětské knize Jacoba Martina Strida. Jednoho dne se stane něco kouzelného, Mambo Jumbo začne růst a roste tak moc, až je z něj obr. No a jak film dopadne, už to si zjištěte v kině.
0: Přátelé, stejně tak od 4.6. už jsou v kinech Vládci vesmíru, akční, dobrodružná, fantasy, sci-fi záležitost, která vznikla za velkou louží, tedy v USA. No a jde o celovečerní dobrodružný snímek, který vlastně je ze světa legendárních akčních figurek. No a jak to bude a co všechno se tam stane, se dozvíte v kinech.
1: Od 18. června můžete zajít do kina na film Toy Story 5, Příběh hraček, což je americká animovaná komedie, předpokládám, že znáte. Woody, Buzz, Raketák, Jesse a ostatní členové party čelí nové výzvě, když se seznámí s elektronikou, která představuje novou hrozbu pro jejich hraní.
0: Dál od 25. června můžete zajít do kina na Supergirl. Tady jde o dobrodružný akční sci-fi. A je tam jeden nečekaný a krutý nepřítel, který zasáhne příliš blízko domova. A tak Kara Zor-El, známá jako Supergirl, velmi nerada musí někoho přemoct.
1: No a stejně jako pokračování k animáku Toy Story 5, který je velmi známý, tak pokračuje také série Mimoni. A od 30.6. je v kinech rodinný animák Mimoni a Monstra. Životním posláním bytosti druhu Mimoni je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. Více už v kině.
0: Tak přátelé, červnové filmové pozvánky máte a v příštím vstupu už se těšte na vzkazovnové hity.
2: Novinka hitparády Rádia Junior.
3: Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vybíráme přání Amálky Kounovské. Ta by do hitparády ráda poslala pořádně rozjetou novinku Choka Choka od megahvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. Anita je brazilská zpěvačka, tanečnice a herečka, která spolupracovala třeba s Madonou, The Weekndem nebo J Balvinem. Shakira pochází z Kolumbie a proslavila se hity jako Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Whenever nebo nedávno soundtrackem k filmu Zootropolis Zoo. No a fanoušci ji milují nejen kvůli jejímu hlasu, ale i typickému tanečnímu stylu inspirovaném břišními tanci. A teď už si užijte duet Choka Choka, ve kterém se zpívá portugalsky, španělsky i anglicky. Tak pořádně nastražte uši, jestli poznáte, kdy který jazyk zazní. Anita a Shakira, Choka Choka.

0: začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.
2: Holky a kluci, máte v hitparádě svého favorita? Spletl jsem si vstup. Holky a kluci, samozřejmě i dneska odpoledne si můžete přát písničku. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům, můžete poslat vzkaz, popřát ke svátku nebo k narozkám. Samozřejmě si můžete poslat k písničku i sobě. Možností máte spoustu, buď můžete zavolat na telefon 800 199 199 nebo napište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz, no ale samozřejmě hitparáda bude za hodinu taky, tedy rekapitulace.
3: Přesně tak, a kdybyste náhodou měli v hitparádě svého favorita a chtěli pro něj hlasovat zrovna teď, když vám to Ondra připomněl,
2: tak běžte na stránky.
3: Můžete taky.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, vzkazovna je tady a s ní i první vzkazovnové přání napsala nám Verča, která by chtěla už vlastně skoro retro písničku Toulavá od Sebastiana, no a přála by si ji pro svoji kamarádku Jindřišku. Takže Verčo, Jindřiško, písnička k vám letí.

Posloucháte Vzkazovnu, holky a kluci, no a další přání bude pro Lucu a Kaju. Holky píšou, že i když nebydlí na Moravě, tak mají velmi rádi písničku Moravo od Vesny. Tak holky, Lucu a Kajo, i když nebydlíte na Moravě, tak vám Moravu formou písničky posíláme.

No a poslední vzkazovnové přání posílá maminka Romana a posílá písničku Když se načančám od Heidi Janku svojí malé tanečnici Teresce. No a vzkazuje: Teresko, hlavně ať je s tebou pořád taková legrace. No tak doufáme, že Romana a Tereska spolu budou pořád mít takovou legraci.

Holky a kluci, no a sice jsme říkali, že poslední přání, ale zbyl nám nějaký čas, takže píše nám Žofie, že by chtěla jakoukoliv písničku od Imagine Dragons, no a my jsme vybrali písničku Enemy. Takže Žofie, letí k tobě písnička Enemy od Imagine Dragons.

Ty a pohledy si mohl odesílat sám. A protože byl ještě k tomu výtvarně nadaný a moc rád maloval, zkusil několik svých obrazů poslat do výtvarné soutěže. V odborné porotě soutěže seděl pan Štětec, který si se svým jménem také zažil své a v den svých 18. narozenin se shodou okolností také ocitl na chodbě úřadu pro změnu jména. A stejně jako náš pan Známka i pan Štětec se nakonec rozhodl si své jméno ponechat, protože pro něj moc znamenalo. Pan Známka tu výtvarnou soutěž vyhrál a nejen to. Hádejte, kde se po čase objevily jeho obrazy. No přece na poštovních známkách.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Ondrou.
3: No a my už vás zveme na rozhovor s učitelkami Danou Gazdovou a Lenkou Podzimkovou a jejich cestovalými studenty Larou Kočanovou, Lukášem Pacaltem, Davidem Dvořákem, Prokopem Zapletalem, Hankou Akrmanovou a Zuzanou Kolčabovou.
2: Pokud si budeme povídat o cestování a Erasmu, i vy máte příležitost se přidat a to si povídat s námi o příležitostech studovat v zahraničí a vůbec o světě. Můžete nám sdílet svoje zkušenosti po 19. hodině, nám zavolat na telefon 800 199 199, a nebo taky napsat na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Tak zůstaňte s námi.
4: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tady začíná rozhovor klubu Rádia Junior. Našimi hosty jsou dneska učitelky Dana Gazdová a Lenka Podzimková ze základní školy Bílá a taky zapálené propagátorky Erasmu a s nimi jejich cestovalí studenti Lara Kočanová, Lukáš Pacalt, David Dvořák, Prokop Zapletal, Hanka Akrmanová a Zuzana Kolčabová. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Ahoj.
2: Dneska se bude hodně mluvit o Erasmu, takže pro ty, kteří by byli úplně mimo a toto slovo nikdy neslyšeli, tak Erasmus je vzdělávací program Evropské unie, který umožňuje studentům a učitelům a mladým lidem studovat, pracovat nebo získávat zkušenosti v zahraničí. Podporuje mezinárodní spolupráci, zlepšování jazykových schopností a rozvoj dovedností napříč Evropou i mimo ní. První otázka míří na paní učitelky. Co vás vedlo k tomu se pustit do organizace cestování se studenty a co to obnáší pro vás?
4: My jsme se k tomu programu dostali přes vysokou školu a naše partnerská škola, Přírodovědecká fakulta, hledala zrovna základní školu, na které bude moct testovat svoje aplikace, které tam vyvíjeli profesoři. Takže nás do toho projektu přizvali a takhle jsme se vlastně už v roce 2020 podívali do Velké Británie na univerzitu.
1: Takže tak to začalo. A jak vypadá Erasmus dneska v praxi ve spojení s vaší školou?
5: Naše škola opakovaně využila projekty ze skupiny Partnerství pro spolupráci. V současné chvíli jsme zapojeni do skupiny, kterou řídí rumunská základní škola v Bystritě v Transylvánii. My jezdíme v menších skupinách společně s žáky, takže vždycky na skupinu jede tak 6 až 8 žáků a k tomu 2 až 4 učitelé podle situace. A děláme různé aktivity, zabýváme se například péčí o životní prostředí, zdravým životním stylem a celou řadou aktivit. A potom se s tím zabýváme společně a spolupracujeme na dalších krocích.
2: Teď se zeptám studentů, kde jste se už byli podívat vy?
6: Tak my jsme byli v Římě v Itálii.
1: Tak říká Lukáš, pokračuje Lara. Kde byla Lara?
3: Já jsem byla taky v Římě v Itálii.
1: Tak, tady máme, to není řecká sekce, to je Madeira sekce,
7: ano,
1: takže
7: já
1: kluci.
7: Já jsem byl na Madeire. Já jsem se taky podíval do Madeiry, přímo do Funšálu.
1: A dámy?
3: My jsme se podívali do Řecka, do Tesaloniky, neboli do Soluně.
1: Takže krásně cestujete, přátelé, a mě samozřejmě zajímá ten největší zážitek.
6: Tak pro mě byl asi největší zážitek, když jsme byli na návštěvě Andělského hradu a přímo když jsme kupovali vstupenky, tak jsme se dozvěděli, že zrovna zvolili nového papeže. Takže jsem se s kamarádem odloučil od skupiny. Samozřejmě jsme se zeptali paní učitelky, zda můžem. A snažili jsme se dostat až do nejpopřeději Vatikánu. Mm-hmm. Vatikán byl v tu dobu, jelikož se očekávalo, že bude zvolen papež, tak byl rozdělen na různé bloky barikádama, tedy nešlo procházet mezi. A tak jsme s kamarádem museli přeskakovat různé bariéry a pomáhat si s ostatníma turistama například, co taky chtěli dál. Také nám pomohla pár novinářů, kdy jsme se například jednou zařadili za jednu italskou novinářku a dělali jsme, že jsme s ní, aby jsme dokázali právě projít bloky. A když už jsme byli úplně nejpopředějc, tak jsme potřebovali projít i kontrolou takovýma těma bránama na kov asi. A tam už byly opravdu velké fronty a tam nám pomohl jeden americký novinář z BBC a pomohl nám se dostat úplně až do popředí na zvolení nového papeže. Takže jsme to měli takhle z první řady, jak nejlíp jen to šlo.
1: To je úplně úžasná historka a ty říkáš, pomohl nám ten. Jste zvyklí takhle, když cestujete, že se vám sami nabízí ti lidé, kteří by vám pomohli, nebo jak to vlastně probíhalo, jak oni pochopili, že vy potřebujete pomoc, jak jste si to řekli?
6: Nemyslím si, že by to bylo úplně normální, ale myslím si, že když to je takhle velká událost a pomůžete si navzájem, není to jenom z té jedné strany, tak je to tam...
1: Je to možné?
6: Ano, přesně.
1: Tak, přihodí někdo nějaký další největší zážitek? Kdo zažil při cestování se školou, s Erasmem něco velkého?
0: Tak já jsem byl na Madeiře a pro mě největší zážitek byl právě seznamování s jinýma studentama, protože mě hodně zajímalo, jaká je mezi náma diverzita a jaký to bude se s nima bavit, jak umí anglicky a takové věci. A určitě to stalo za to.
1: Tak já bych potřebovala, aby si se mi ještě drobně přiblížil k mikrofonu a řekl mi, jaká jsi teda zjistil, že mezi vámi je diverzita?
0: No, vlastně skoro žádná.
1: Tak to je krásný slyšet,
0: jsme
1: ale...
0: Jsme si dost podobný. Podle mě je to vlivem asi mobilu a sociálních sítí. A jediný jiný, tak je to prostě, oni bydlí na ostrově, takže tam nemají tak častý cestování, jako máme třeba my, a umí asi trošku hůř anglicky, ale jinak to bylo skoro stejný.
1: Jasné. Tak, máme ještě někoho, kdo přidá zážitek?
3: Tak já bych ráda přidala svůj zážitek z Říma. A můj zážitek byl ten znova s tím zvolením z papeže. My jsme všichni se rozpustili tak nějak s tím, že jsme měli sraz, ale na mě nepočkali kamarádi, takže jsem musela jít za nima a najít je. Ale tím, jak se to tam začalo nahušťovat, tak jsem se ztratila a vybil se mi mobil, takže jsem se nemohla dovolat ani kamarádům, ani učitelům, ale už jsem si myslela, že to je... Že jsem úplně
1: že je to ztracená.
3: Ale pomohla mi taková babička, která měla powerbanku, ale samozřejmě musela jsem chodit ještě za lidma, ptát se na powerbanku, takže jsem musela nějak komunikovat a oslovila mě taky i televize, že mi pomůžou, ale až to dotočí. Ale já jsem vlastně měla takový dvě emoce. Já jsem byla strašně jsem se bála, ale zároveň já jsem se rozbrečela, protože viděla jsem toho papeže a bylo to prostě krásný a k tomu ještě jsem se bála, takže vlastně jsem nevěděla, jestli jsem šťastná nebo smutná. Ale pak ta babička mi teda pomohla a půjčila mi powerbanku a pak jsem zavolala učitelům a... Jak jsme se našli.
1: Ideální, ale nestratila si nervy, začala si hledat tu správnou cestu a to je vždycky nejdůležitější. Ondra se ptá.
2: Já bych se chtěl zeptat, jestli byste jeli znova na to stejné místo a jestli byste ho doporučili.
6: Jo, tak já si myslím, že Řím má opravdu co nabídnout. Je to obrovské město, spoustu historie, spoustu památek a spoustu lidí. Jak už Prokop říkal, tady je taky velká diverzita, takže já za mě určitě ano.
3: Tak já si myslím to stejné. Samozřejmě i to jídlo v Itálii je super, takže každý den výborné jídlo a určitě bych šla znovu.
1: Co na Madeiru, přátelé?
0: Já bych Madeiru určitě doporučoval. Dokonce, když jsem tam byl, tak jsem uvažoval, že se tam přestěhuju, protože se mi tam hrozně líbilo. Byli jsme tam o Vánocích a bylo tam počasí jako u nás v létě, bylo tam moře, byly tam hory a celý rok tam bylo takovýhle stejný počasí. Takže v tom se mi to hrozně líbilo. A fajn lidi hrozně tam byli taky.
1: Takže jedna Madeira doporučená a po druhé?
7: Já bych jenom zopakoval to, co Prokop řekl. Madeira je vlastně něco úplně jiného než Česká republika. Je to vlastně ostrov poblíž Afriky a i když to je ostrov, tak ten ostrov má úplně všechno do sebe a to už od moře po hory, ve kterých jsme se byli podívat, takže za mě jenom doporučení.
1: Tak říká David a mě teď zajímá, co Hanka se Zuzanou zdali, ty bys znovu do Řecka zamířili.
8: Tak já bych určitě jakože Tesaloniky doporučila, fakt se mi to tam strašně líbilo, historie toho města je určitě strašně veliká. My když jsme navštěvovali ty různé památky, tak jsme navštívili i třeba kostely, které jsou starý, řekněme 4. 5. století, takže opravdu jakože starší. mě teda hodně, co mě v Tesaloniky s tou historií zaujalo, tak je jejich metro, protože oni, když tam metro budovali, tak narazili na ruiny starověkého města, které jsou tam z doby před naším letopočtem, takže opravdu hodně staré a dlouho se potom o tom dohadovali, jak to vyřešejí, jestli tam to metro teda postavějí a nakonec to vyřešili moc hezky, že když se tam jde do metra, tak je to tam jakoby, že za sklem, je to tam udržovaný a je to moc hezký, takže ty památky se mi tam určitě moc líbily, takže lidi hlavně, co mají rádi historii a to, tak bych to moc doporučila.
3: Tak já bych se znova do Tesaloniky taky asi podívala, protože večerní procházky u moře a výhled na horu Olymp byly fakt jako hodně hezký. A to jídlo jako v Itálii, tak v Řecku podle mě bylo taky dobrý a vlastně víc než dobrý. Takže bych se tam taky znova podívala.
1: Přátelé, dostali jste úžasná doporučení na krásná místa na světě a než si dáme trošku hudby, hlásím, že i vy máte samozřejmě příležitost se ptát. Stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199, anebo napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Holky a kluci...
1: Ano, holky a kluci, stále posloucháte pondělní klub Rádia Junior s Ondrou a Denisou, co by moderátory, a u hostovských mikrofonů sedí učitelky Dana Gazdová a Lenka Podzimková. A také jsou to zapálené podporovatelky Erasmu a s nimi dneska přicestovali i jejich studenti Lara Kočanová, Lukáš Pacalt, David Dvořák, Prokop Zapletal, Hanka Akrmanová a Zuzana Kolčabová. Teď ale další otázka opět směřuje na paní učitelky, na Danu a Lenku, a mě by zajímalo, kde všude už jste se studenty byli a jak na vás působilo zahraniční setkávání.
2: No, my teď pracujeme na projektu, kde je nás celkem 5 zemí. Je tam portugalská Madeira, jsme tam my, je tam řecká Soluň, je tam italský Řím a je tam hlavní organizátor, což je Rumunsko, tam je liceum v Bystřicích, Transylvánii. A právě do těchto zemí už jsme měli možnost se podívat. V nedávné době vlastně i paní učitelka se, Lenka Podzimková, se vrátila teď z Rumunska, zrovna minulý týden přicestovali. Ale v těch předchozích letech jsme se podívali například i do Německa, nebo se nám podařilo právě docestovat až, nebo vycestovat až do Velké Británie.
1: Takže já se zeptám Lenky na úplně ty nejčerstvější zážitky z Rumunska.
3: Tak právě před týdnem jsme se vrátili se skupinou žáků z Bystrity, z Rumunska, to je v oblasti Transylvánie, a podnikli jsme ten výlet nebo tu cestu tak trošičku nestandardně. Většinou létáme letadlem, ale protože tady nejbližší letadlo je v Kluži, což je ještě 3 hodiny autobusem do Bystrity, a z Prahy do Kluže nic neletí, takže bychom museli letět přes Varšavu, Berlín a tak dále, tak jsme usoudili, že nejjednodušší bude cesta vlakem. A tak jsme to vzali vlakem přes Vídeň a Budapešť. Tak poprvé jsme si naplánovali přestávku v Budapešti a kolega nám připravil několikahodinovou prohlídku v Budapešti na straně tedy Budy a Budínského zámku. Hradu, pardon. A pak jsme pokračovali nočním vlakem směr Bystrita a on ten vlak jede jenom do vedlejší obce, ale i tak jsme si vyzkoušeli tedy cestování lůžkovým vlakem. A pak jsme si užili tedy Bystrity, bylo to tam příjemné, ale stala se nám taková nepříjemnost, o které už jsme tedy předem věděli, že na cestu zpátky budeme muset vyrazit jindy, než bylo úplně podle plánu, protože je překážka na trati a oni se nechystali dát autobusy na náhradní cestu. Takže jsme museli vyrazit o den dřív. No, tak se nám to tak trošičku zkrátilo, ale to my jsme nechtěli. Takže krásně nám to vyšlo, že jsme měli ještě jeden celý den na prohlídku Budapešti. Povozili jsme se i historickým metrem a užili jsme si celkově atmosféru Budapešti. A jednu noc jsme strávili tedy ve Vídni a pak jsme měli celý den ještě čas na Vídeň. Takže my jsme si z toho udělali takový velký turistický výlet, ale taky to mělo co do sebe, protože děti vyzkoušeli jiný způsob dopravy. Zpátky už jsme to brali tou luxusnější formou lůžkovými vlaky, takže už jenom po 3 v kupé, a čekala na nás i snídaně. Takže užili jsme si to opravdu velice, zase úplně jiným způsobem než předtím.
0: A teď už se teda jenom zeptám, zda byste všichni doporučili Erasmus.
4: Yeah. Ano.
1: Krásné, jednomyslné, ano. A teď já se ptám, dámy, kterou část světa, nebo co byste považovali za dostatečně procestované za vás a kde na světě to nejvíc milujete? Ptám se Dany a Lenky.
2: Za mě, já miluju Itálii. Mám vystudovanou italštinu a miluju Itálii.
1: Lenko.
3: Já se držím té zásady, že všude dobře, doma nejlíp, takže já ráda cestuji tady u nás v Republice České.
0: No a stejná otázka i pro studenty. Kolik světa už jste viděli a kde se vám nejvíc líbilo?
1: A kdo začíná, zase Lukáš?
5: Tak já už jsem viděl, myslím si, že poměrně dost světa a zatím se mi asi nejvíc líbil Karibik. Ale stále si myslím, že to je jen na dovolenou, ale dlouhodobě určitě Evropa, Česko a Skandinávie.
1: Ano, Lara.
6: Já mám hodně procestovanou Evropu.
4: Chtěla bych jít do zahraničí, ale zatím se mi nejvíc líbilo Španělsko, konkrétně Barcelona, tou energií a tak nějak mi to sedí.
1: Taková divočina trošku, že? Jo. Tak já bych teď to viděla ze strany holek. Tak Hanka nebo Zuzana? Kdo teďko bude pokračovat? Zuzka, tak Zuzko, prosím tě.
6: Tak já zatím jsem v tolika různých zemích nebyla, protože většinou i s rodinou jezdíme do stejných nebo podobných zemí, ale i se školou jezdím docela, jakože teď jsem byla už 3x po sobě ve Francii a moc se mi to tam líbilo. Byla jsem teď 2x za sebou na jihu, tak Francie, takže v podobných místech a strašně se mi to tam líbilo a určitě bych tam někdy chtěla jet znovu.
1: Mm-hmm. Jak to vidí Hanka?
4: Tak my s rodičema většinou procestováváme Českou republiku anebo okolní státy, ale párkrát už jsem byla i v Itálii, a takže asi bych jela zase do Itálie.
1: Mm-hmm. A teď to vezmeme od Davida.
5: Jelikož jsem velký snowboardista, tak rád mám hory, takže bych se určitě nejraději vrátil do rakouských Alp nebo italských Dolomit.
1: A teď Prokop.
7: Tak já už jsem toho procestoval hodně, já se to teď nebudu vyjmenovávat, ale nejvíc se mi asi líbilo v Americe kvůli tomu, že je tam hodně životních prostředí a že jsou tam hory, moře a tak. A je tam jednoduchý cestovat, takže asi bych rád třeba bydlel v Americe.
1: Ach, takhle, někdo se nám vysloveně už i stěhuje. Dobře, přátelé, jakými jazyky mluvíte? A jak je to pro vás osobně důležité? Zajímá mě. Prosím, zase od Lukáše.
5: No, tak já mluvím anglicky a nějak tak německy, ale tu němčinu jsem se rozhodl s ní pokračovat ze základky, neučit se nic novýho zatím, abych byl konzistentní v té němčině. A myslím si, že angličtina je strašně důležitá v téhle době, ať už na cestování, tak studium. A myslím si, že vám to rozhoduje o budoucnosti.
1: A mikrofon je naproti Davidovi, takže dál se ptám Davida.
8: Tak já si myslím, že mám velice zdatnou angličtinu a do toho se už 4. rokem na základní škole učím francouzsky. A určitě opakuju slova Lukáše, že angličtina vás dovede velice daleko teďka, kde žijeme.
1: Lara?
4: Tak já jsem Slovenka, takže slovenčinu, pak češtinu, já to beru jako další jazyk. A angličtinu, já si myslím, že ta angličtina je taky fakt jako hodně důležitá na to jako komunikování. Je to takovej univerzální jazyk, měl by být a už to takhle jako...
1: A když se podíváme do budoucna, už nevidíme skoro národní jazyky, vidíme národní jazyky sfúzované s angličtinou, takže ano, tak též bych se podepsala. Co tomu říkáš ty, Prokope?
7: Tak já jsem žil asi 5,5 roku v Americe, takže umím docela dobře anglicky a potom se na základce učím francouzštinu. Upřímně mě to moc nebaví, ale myslím si, že všechny jazyky jsou důležitý a čím víc jich umíme, tak tím líp. Zvlášť ta angličtina, ale francouzština, jakýkoliv jazyk mi přijde super umět.
1: Takže teďko promluví Hanka a Zuzana a odpoví na stejnou otázku. To znamená jakými jazyky mluví. Ale přidám vám tady k tomu jednu otázku. Co byste řekli těm, když už jsme se teda shodli na tom, že jazyky jsou důležité, tak co byste řekli těm, kteří říkají, že netřeba učit se jazyky, vždyť máme překladač?
4: Tak já umím samozřejmě česky, anglicky a trošku francouzsky a myslím si, že překladač ne vždycky může fungovat a ne vždycky překládá úplně přesně a že furt je lepší umět se domluvit, protože nemusíte mít třeba po ruce mobil nebo nějakou elektroniku s překladačem.
1: Přesně tak. Nebo není signál v italské pizzerii, kde se ocitnete a chcete něco říct. To znám. Tak, Zuzka.
6: Tak já mluvím anglicky a 3. rok se na základce učím francouzštinu, která mě zatím moc baví a moc ráda bych si ji učila dál. A s angličtinou to vidím tak, že za mě je to taky strašně důležitá věc. Nejen když, já bych řekla, že nejen když se cestuje, protože za mě je to tak, že dneska má prakticky každý po ruce internet a mě, jak když jsem se naučila hodně dobře anglicky, tak se mi úplně jakože otevřel takový nový svět, kde prostě je mnohem víc informací, mnohem víc věcí, mnohem víc věcí se dozvím. Takže já bych řekla, že překladač je určitě dobrý, ale řekla bych, že umět angličtinu je ještě lepší.
1: Tak říká Zuzka a my se pod to podepisujeme. Holky a kluci, dáme si opět píseň a po písničce se budeme ptát na školu bílá. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Ondrou.
1: Povídáme si s Danou Gazdovou, Lenkou Podzimkovou, Larou Kočanovou, Lukášem Pacaltem, Davidem Dvořákem, Prokopem Zapletalem, Hankou Akrmanovou, Zuzanou Kolčabovou ze Zešobíla.
0: No a právě na vaši domácí scénu se teď chceme ptát. Tak přátelé, jaká je vaše škola a kde ji najdeme?
2: Já bych řekla nejprve na začátek, my jsme základní škola.
0: Ano.
2: Jsme škola v Dejvicích a najdete nás za vysokou školou v Dejvicích, Praha 6. A já vlastně učím předměty v angličtině, mám vystudovanou angličtinu, takže se snažíme i na naší základní škole už děti vést k tomu, aby se angličtinou dorozumívali i v jiných předmětech. Máme tam třeba civics, což je občanská nauka v angličtině, kde srovnáváme systémy, nebo tam máme například vaření v angličtině. Takže řekla bych, že naši děti jsou docela jazykově vybavené, máme tam i španělštinu, němčinu, francouzštinu.
0: Tak to byla taková charakteristika základky a k tomu, co Dana říkala, si samozřejmě ještě přidám otázku pro obě paní učitelky, jak pro Danu, tak pro Lenku. Proč jste si vybrali tuto profesi a konkrétně tuto základku?
3: Lenka? Tak k profesi učitelky mě předurčili mý spolužáci na střední škole. Oni to byli ti, kdo mi v nějakém úloze na maturitní ples přiřadili roli učitelky. Do té doby mě by to ani nenapadlo. A co se týče, proč jsem si vybrala základní školu Bílá zrovna, tak já jsem si ji nevybrala. Vybrala si ji moje dcera s mým mužem. A já jsem se pak paní ředitelky zeptala, jestli bych se jí nehodila, a vzhledem k tomu, že já mám vystudovanou fyziku a fyzikáři jako moc nejsou, tak říkala, už se ani nikde jinde neptejte, a tak to bylo.
0: Krásné.
1: Teď bych se zeptal studentů, abyste prozradili, v čem je vaše škola super a co by se třeba naopak mělo změnit.
0: Takže začíná Prokop. Všichni ukazují na Prokopa, tak Prokop to odstartuje.
4: Moje škola se mi líbí v tom...
0: Povídej, můžu? Akorát se nevzdaluj se mi od mikrofonu, jo, no, Prokope, jasně. Ty jsi takový rozlítaná osoba, jo, a úplně tě vidím to a ty určitě, se mi tak přibliž se k mikrofonu a pojď.
4: Tak mně se na naší škole líbí, že jezdíme na hrozně moc různých zájezdů, ať už ten Erasmus, nebo každý rok máme možnost jít do Francie, do Anglie nebo do Německa. Každý rok máme taky lyžáky, potom k tomu máme různý cyklistický kurzy, turisták jsme letos měli a v tom se mi to hrozně líbí.
0: Takže neměnil bys?
4: Asi bych nic neměnil.
0: Zeptám se Davida. Davide?
5: Já, abych řekl pravdu, tak na tuto otázku jsem měl připraveno úplně to stejné, co Prokop.
0: Ale ne.
5: Naše škola vyniká opravdu v těchto zájezdech. Já jsem přestoupil v 5. třídě z jiné základní školy právě na Zoše Bílá a nedokázal bych si na mé minulé škole představit tolika zájezdů, jak co tady. Takže já jsem neskutečně vděčný, že máme tu možnost vyjíždět do několika destinací a je to opravdu super.
0: Takže přátelé, jestli jste měli úplně všichni připravenou tu odpověď úplně stejně jako Prokop, ne, tak Lara k tomu něco přidá, tak pojď.
6: Tak já si myslím, že i ty předměty jsou fakt hodně, jakoby... rozsáhle. Jsou tam předměty jako v devíce třeba tančení a nebo jako na začátku druhého stupně jsou dílny nebo vaření a já si myslím, že i tohle zrovna může jako těm dětem dát hodně. Taky v devíce si můžeš vybrat, jestli chceš to tančení nebo
4: časopis
6: a nebo výtvarku. A myslím si, že to je fakt super pro lidi, kteří mají nějaký preference v něčem. A taky ještě docela hudební je ta škola, takže to se mi taky líbí, že je tam ta příležitost se věnovat i jako hudbě.
0: Ještě někdo by dodal nějakou školní výjimečnost? Lukáš ještě by dodal?
7: Tak já naprosto souhlasím už, co se řekl, a ještě bych vypíchl takovou zajímavost, a to je vlastně infrastruktura naší školy. Naše škola je obrovská, máme obrovský zázemí a ještě máme tu možnost chodit na blízký atletický stadiony, ať už je Kotlářka, nebo někdy i Dukla jsem viděl teď. A myslím si, že to je naprosto úžasný, že můžeme sportovat v té škole, všude, na chodbách máme pingpongové stoly, fotbálek a podobně.
0: Zní to skvěle, přátelé, takže já se zeptám jinak. Je tady někdo, kdo by ve škole něco měnil?
8: Ne.
0: Nikdo tady není a to je nejlepší zpráva. A ptá se opět Ondra.
1: No a mě by teď zajímaly vaše osobní priority a oblíbenosti a jak moc třeba souvisí s cestováním.
0: Tak pojďte. Co vás baví? V čem spatřujete své priority a jak moc souvisí s cestováním? A první mluví Hanka, protože už se chopila mikrofonu. Takže, Hani, co je tvoje priorita?
6: Tak moje priorita je... Vůbec nevím.
0: Vůbec nevíš.
6: Takže nic nenapadá zrovna.
0: Tak David se hlásí a všechno nám vysází on.
5: Tak já jako svůj prioritu teďka momentálně považuji sport a to s tím souvisí s cestováním to, že na můj sportovní klub zmíněný, to je Dukla Praha Atletika, tak nám nabízí mnoho vlastně výjezdů a to soustředění a to souvisí vlastně se zájezdy do různých zahraničních zemí, takže se určitě těším na různé výlety o prázdninách a přesně tak.
0: Jasné, takže další priority. Kdo pak? Prokope, pojď.
4: Tak mě hrozně baví lyžování a to je s cestováním určitě spojený. Rád bych se podíval do všech zemí, kde se dá lyžovat, třeba do Japonska, do Gruzie a tak. A takže mě... Takhle je to spojený s mým
0: zájmem. A to se s tvojí budoucností bude evidentně spojené cestování, když se chystáš stěhovat do Ameriky. Tak, na druhé straně, Lukáš, jak to má s prioritami?
7: Jo, tak moje priority jsou asi teď studium a nějak tak sport, jelikož jsem býval často zraněný, tak ten sport trochu míň. Ale hraju fotbal a taky ho rád sleduju, takže bych chtěl častěji vyjíždět na sledovat nějaké zápasy, ať už do Anglie, tak například do Německa, Francie a podobně.
0: Mm-hmm, takže kdybys měl říct jeden zápas, který bys určitě viděl, kam? Na tribunu?
7: Tak teď bych asi nejvíc chtěl na mistrovství světa, pořádané v Americe, v Mexiku a v Kanadě.
0: Jasné. Lara?
6: Tak moje největší priorita je asi hudba.
0: Teď bych skoro řekla, že humor, ale hudba ano.
6: Humor taky.
0: Tak to máme v kombinaci.
9: Taky,
0: přátelé, je tady snad někdo, jehož není humor prioritou? Není nikdo
6: tady. Teda hudba a zpěv. A to je taková moje priorita i v tom cestování. Chtěla bych určitě poznat nějaký prostě tradice těch zemí a takhle i v tom zpěvu nějak se vzdělávat víc tak do světa. Mm-hmm.
0: A možná, že zahraniční pódia nějaká?
6: Určitě.
0: Zpíváš sama?
6: Ano.
0: A jaký druh hudby?
6: Já zpívám pop, R&B a takhle, takže...
0: A kde by se ti nejlíp zpívalo? Když už jsme se tady bavili o té tribuně, tak co třeba Carnegieho? Nebo...
6: Tak já bych chtěla zpívat v O2 aréně.
0: V O2 aréně, dobře, tak se zeptáme, jestli tam nemají místo. Jak to máme s prioritami?
6: A tady v Českém rozhlase.
0: A tady v Českém rozhlase. Tak to by ale byla příležitost takhle naživo. 3, 2, 1.
6: Já? No. Jo, za chvíli možná.
0: Tak počkáme si. A nejdřív Hanka se Zuzkou prozradí svoje priority.
8: Tak moje priorita je teďkon zatím určitě škola a hlavně i jazyky, protože na naší škole, jak už jsem říkala, tak anglicky se učím už od první třídy, takže už dlouho. A teď se třetím rokem učím francouzštinu, strašně mě to baví, už jsem teďkon třikrát za sebou byla se školou na zájezdu ve Francii, kde se mi strašně líbilo, takže ve francouzštině bych určitě i na střední škole chtěla moc pokračovat a moc mě to baví.
0: Hani?
6: Tak mě původně žádné priority nenapadaly, ale teď, když to tady tak zmiňovali ostatní, tak mě napadá, že hraju volejbal a možná bych i někdy chtěla se jako kouknout někam do jiných zemí na to, jak hraju ostatní. Ale já bych asi nehrála v jiných zemích, že zůstanu asi v Česku, že to nechci asi nějak pokračovat.
0: Hrát v Česku a koukat se třeba na beach volejbal, to by bylo super, ne? Na pláži. Tak holky a kluci, dáme si píseň a po písničce se budeme našich báječných hostů ptát dál.

0: popravu dolů po proudu, počkám na vás v první zátočině.
1: Což jste to tady? A ten štít s nápisem plovárna u velryby můžete přibít na strom.
2: Co pak štít by byl, šéfe? Ale kde máte velrybu?
1: Lízinko, vážená velrybo, kam jste se schovala?
3: Obávám se, že v téhle tůni by se velryba schovala velmi těžko.
1: Prohledejte to bydlama, někde to musí být.
2: To máte marný, šéfe, tady není ani mřenka, natož velryba.
4: Jak je to možný? Před chvílí tu byla, teď je pryč?
3: Třeba se velrybě lízince na vaší plovárně nelíbilo a tak uplavala.
1: Jak by mohla odplavat? Vždyť byla v té tůni zapasovaná, že se nemohla ani hnout? Ale já vím, jak to bylo. Ukradste ji vy, profesore, a tady ten kluk?
2: Nenechte se vysmát, šéfe. Jak by tihle dva mohli ukrást velrybu? I s jeřábem jsem s ním měl co dělat.
1: No ale já to tak nenechám. Já to oznámím na policii. Stát, kam jdete?
3: Chceme se s Tomášem projít kolem řeky. Mějte se tu dobře.
1: Vraťte mi moji velrybu. Restaurace a plovárna u velryby nemůže bez ní existovat.
2: A co kdybyste, šéfe, pomenoval tu svoji restauraci uděravýho hrnce? Podívejte, tady na vrbě zrovna jeden visí.

0: musím si na vás vzít brejle. Pořád si nemůžu zvyknout, že jste tak maličká. Ale sluší vám to?
1: Máš ploutvičky na koncích úplně růžové, Lízinko. Když jsi byla ještě velryba, tak jsem si toho vůbec nevšimnul.
0: Ale vždyť Lízinka je pořád velryba. Jenže o tom víme jenom my dva.
2: My tři.
1: My tři kamarádi.
0: A to je to nejdůležitější.
3: No a to je konec celé té historie. Já vlastně ani nevím, jestli Lízinka žije někde v naší řece, nebo jestli ji Tomáš a pan profesor odvezli o prázdninách k moři, aby tam vyrostla jako každá pořádná velryba. Ale jedno vím určitě, že ti tři zůstanou kamarády po celý život. A jednou se třeba Tomáš stane námořníkem a spolu s velrybou Lízinkou obepluje celý svět.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

Tereza Pařízková, Městečko Lážo Plážo. Druhý díl, Úřad pro změnu jména. Předtím, než se dozvíte více o zlaté velrybě, kterou městečko Lážo Plážo vyhrálo ve speciální soutěži, uděláme si malou úřednickou odbočku. I v Lážo Plážu totiž najdete úřad. A díky němu navíc lépe poznáte i pana Známku, o kterém byla zmínka už v předchozím díle a který patří k váženým obyvatelům Lážo Pláža. Ještě než se však pan Známka stal dospělým a respektovaným mužem, kterého byste mohli v Lážo Plážu zahlédnout, jak vesele spěchá ulicemi a hlasitě si zpívá, musel si poradit s jedním trápením. Se svým jménem to totiž jako malý kluk neměl ani trochu lehké. Chodil do školy, kde se ještě zkoušelo a kde panovala pravidla, která fungují v jiných městech. Dnes už je v Lážo Plážu všechno jinak, ale o tom až později. Když pana Známku tehdy ve škole učitelé zkoušeli, neodpustili si poznámku. Tak co, Známko, jakou si dnes asi odneseš známku? Pan Známka se učil dobře a tak si odnášel samé dobré známky, ale nepřišlo mu to ani trochu vtipné. Vždyť ne nadarmo se říká, že opakovaný vtip už není vtipem. Pan Známka si tehdy ještě jako malý kluk řekl, že až bude plnoletý, první, co udělá, bude, že si své jméno změní.

Jakmile přišel den jeho 18. narozenin, svátečně se oblékl, svoukl svíčky na dortu a místo do školy se vydal na úřad pro změnu jména. Tam už se vytvořila dlouhá fronta a on najednou pochopil, že není sám, kdo se trápí se svým jménem. A že jsou dokonce i mnohem horší případy. Hned před ním stál v řadě pan Nemehlo, za ním paní Ukecaná. A kdesi vepředu, ten, kdo zrovna vstupoval do dveří kanceláře, se jmenoval pan Preclík. Ještě než vzal pan Preclík za kliku, radostně vykřikl. Konečně, už je žádný Preclík, až vyjdu z těchto dveří, bude ze mě Novák. Nikdo se mi už nebude posmívat, tak. Poslední slova pana Preclíka zmizela uvnitř kanceláře úřadu. Pan Známka ještě zahlédl cíp jeho kabátu a věděl, že to bylo naposledy, co spatřil pana Preclíka. Až vyjde zase ze dveří, bude to pan Novák a těch už několik zná. Změna jména trvá překvapivě jen pár chvil. Dveře do kanceláře se neustále otevíraly a zase zavíraly, až vzal najednou za kliku pan Nemehlo, který stál ve frontě hned před panem Známkou. Pan Nemehlo s velkým úsměvem od ucha k uchu vstupoval do nové etapy svého života. Když ze dveří nevyšel pan Nemehlo, ale pan Pokorný, projevila se u pana Známky nervozita. Spotily se mu ruce, v břiše to zašimralo a v levém oku mu začalo cukat. Konečně přišel ten moment, na který se tak dlouho těšil. A najednou se mu do kanceláře úřadu vůbec nechtělo. Podíval se na frontu lidí, která se za ním vytvořila. Jeden pán v klobouku mu ukázal, že mu drží palce a jedna paní se na něj zeširoka usmála, aby mu dodala odvahy.

0: Pan Známka se ocitl v malé kanceláři. Za jediným stolem, na kterém byly do vysokých komínků vyskládané složky z papíry všech barev, seděla malá paní s drdolem a silnými brýlemi. Na jednom z barevných komínků stálo kulaté akvárium se zlatou rybkou. Aniž by se na pana Známku podívala, zeptala se paní tichonkým hlasem. Jméno? A pan Známka pohotově odpověděl. Známka. Paní úřednice nehnula ani brvou a vytáhla z vysokého komínku papír žluté barvy. Kulaté akvárium se na moment zakymácelo.
1: Sem napište celé své jméno a důvod, proč si chcete jméno změnit.
0: Pan Známka se zarazil. Nemohl se hned tak rychle rozpomenout, proč chce vlastně jméno změnit.
1: Venku čekají další, tak šup šup vyplňujte, řekla paní potichonku, aniž by se na něj vůbec podívala.
0: Pan Známka úplně stuhl a nedokázal napsat vůbec nic. Až tehdy na něj malá paní upřela své velké oči.
1: Důvodem může být, že se vám nelíbí jeho zvučnost, že chcete mít jméno kratší nebo delší, že jste jej prohrál v Člověče nezlob se, anebo že jste se rozhodl své jméno někomu darovat k významnému životnímu jubileu.
0: Pan Známka se na paní úřednici překvapně díval a nemohl uvěřit, že existuje tolik důvodů pro změnu jména. Jeho důvod byl přitom tak prostý. Nelíbilo se mu, jak si z něj ostatní dělali legraci a dobírali si jej pro něco, za co nemohl. Ve chvíli, kdy stál v té malé kanceláři, si říkal, že jeho jméno není vlastně zas až tak špatné. Do školy už brzy chodit přestane a potom se mu už nebude nikdo smát. Nejistě přešlapoval na místě a paní na stůl položila papír oranžové barvy, na kterém bylo napsáno tolik jmen, že jich pohromadě snad nikdy v životě tolik neviděl. Samá zvučná jména, která ale už znal, protože se tak někdo v jeho okolí jmenoval. Zatloukal, Procházka, Šmít, Konečný, Kvapil. Z těchto jmen si tedy mohl vybírat. Pan Známka složil oranžový papír do kapsy a spěšně se s paní rozloučil s tím, že si to musí promyslet a že když tak přijde jindy. Ještě než překvapená paní stačila cokoliv říct, pan Známka ustál zpátky na chodbě, na které se za tu chvilku vytvořila ještě delší fronta. Paní ukecaná, která teď měla být na řadě, se jej zvědavě zeptala. Jak pak se teď jmenujete? Pan Známka bez zaváhání prohlásil. Známka. Několik lidí uznale pokývalo hlavou, jakéže hezké jméno si to vybral. A pana Známku přestalo šimrat v břiše, v oku mu přestalo cukat a dlaně už se mu také nepotily. Když šel pan Známka to odpoledne na poštu, aby poslal dopis a pohled, paní za přepážkou ukázala prstem na místo, kam se lepí Známka. Jelikož si přečetla jeho jméno, neváhala říct. Pane Známko, tady vám chybí Známka. A opravdu, pan Známka zapomněl na pohled nalepit Známku. Když zaslechl pobavený smích ostatních zaměstnanců pošty na jeho účet, rozhodl se, že svou kariéru zasvětí poštovnímu světu, aby se mohl jednou stát vedoucím pošty a dopisy si odesílal sám. To by se mu už nikdo nesmál. A tak pan Známka nastoupil na vysokou školu poštovní, kde se mu už nikdo nesmál a nikdo si ho nedobíral. Právě naopak. Jeho nejlepší kamarád z vysoké se jmenoval pan Obálka a jeho nejoblíbenější profesor pan Rekomando. Na vysoké škole poštovní se toho hodně naučil a poštovní řemeslo se mu moc zalíbilo. Brzy se opravdu stal vedoucím pošty a dopisy a pohledy si mohl odesílat sám. A protože byl ještě k tomu výtvarně nadaný a moc rád maloval, zkusil několik svých obrazů poslat do výtvarné soutěže. V odborné porotě soutěže seděl pan Štětec, který si se svým jménem také zažil své a v den svých 18. narozenin se shodou okolností také ocitl na chodbě úřadu pro změnu jména.
1: a stejně jako náš pan Známka i pan Štětec se nakonec rozhodl si své jméno ponechat, protože pro něj moc znamenalo. Pan Známka tu výtvarnou soutěž vyhrál a nejen to. Hádejte, kde se po čase objevily jeho obrazy. No přece na poštovních známkách.

밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

0: Rádio Junior.
1: Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat? Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla,

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj, co nakecaj.

si zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dnes.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad,
3: dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavěj. Podzavěj. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily.

skryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: Rádio Junior.
1: Excuse me?